0: Jedna minuta po druhé hodině a na Kisu se samozřejmě nespí. Kysáci před námi Gigi anebo Mohombi právě teď.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Je to tady, pokračujeme v písničkách na přání až do 6 hodin do rána. Jsem tu pro vás, stačí si zavolat na telefonní číslo 210 323 323 anebo poslat hlasovku přes apku Rádia Kiss. No a jednu takovou hlasovku posílá právě teď Ondra.
2: Čau, čau, prosím tě. Bylo by možný nechat zahrát písničku pro našeho kamaráda Martina. Jo, aby to písnička od Tomio Cashe, Mi Amore, ať si užije krásně a hezký večer všem.
1: Tak Ondro, když tak hezky prosíš, Tomi Cash a písnička se jmenuje Espresso Macchiato, Mi Amore tam jenom zpívaj, takže jdeme na to. Oblíbená písnička už poměrně dlouhou dobu i tady vás, posluchačů Rádia Kiss.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: I 17 a před námi další písnička na vaše přání, protože další volající, kdo pak je tam?
2: Ahoj, ahoj, tady Lucka, zdravím všechny.
1: Ahoj Luci, taky tě moc zdravím. Co pak děláš takhle před 2:30 ráno, seš v práci nebo doma?
2: Jo, máme noční, jsme na noční v Lakově, v Boleslavě, všichni vědí asi kde, takže...
1: Jasně, takže nějakou písničkou by vám to třeba rychleji utíkalo, co by si vybrala?
2: Vybrala bych malýho bobra.
1: Když jde malý bobr spát, to mě hodně pobavilo. A komu teda tuhletu dětskou pecku by se i tak trošku dalo říct, zahrajeme?
2: Bylo by to hlavně pro našeho kamaráda Martina, malýho Štefana, který se v sobotu žení už po třetí, takže doufáme, že do třetí se všeho dobrého a naposledy. Přejeme mu hodně štěstí, jak jim to vyjde s Andrejkou a si to užijou ten svatý den.
1: No tak jo.
2: Pak samozřejmě pro nás, pro všechny, tam to uteče do 6 a i tobě do rádia.
1: Díky moc, jdeme si dát tuhletu legendární písničku Petra Zkoumala a tobě přeju, ať to rychle utíká na noční, měj se hezky.
2: Díky, ahoj.
1: Ahoj.

Chysáci, máme jednu minutu po půl třetí a je to tady. Budeme soutěžit o dvě vstupenky na festival Metronom Prague 2026, který se koná v pražských Letňanech v termínu od 19. června do 21. června, tedy třídenní festival, kde vystoupí opravdu pěkná řádka hvězd. Mezi hlavní headlinery patří například Tom Odell, Nick Cave a nebo třeba Sting, kterého tady občas hrajeme i na Kisu. A je to jednoduchý, jak se zúčastnit, já teď zadám soutěžní otázku a ten, kdo se dovolá do studia jako třetí a správně mi zodpoví, tak vyhraje dvě vstupenky. Naprosto jednoduché, ani otázka nebude těžká. Zajímá mě, Kysáci, kdy Sting vystupuje v rámci Metronomu Prague 2026. V jaký den, jestli 19, 20 nebo 21 červen a taky v jakou hodinu. Jo? Takže otázka poměrně jednoduchá, stačí si to asi, bych řekla, vyhledat. No a třetí nejrychlejší vyhrává, takže teďka volejte 210 323 323.

0: Alice DJs, no a my jdeme na vyhodnocení soutěže, protože soutěžíme o dvě vstupenky na Metronom Prague 2026, hudební festival, který se koná v Praze v Letňanech v termínu 19 až 21 červen, tedy za 3 týdny. No a třetí volající, Martin. Martine, slyšíme se?
1: Slyšíme, ahoj.
0: Čauky, hele, tak čau. Dovolal ses jako třetí, to je první splněná podmínka. A druhá je, aby si mi odpověděl na soutěžní otázku, která je, jaký den a v kolik hodin vystupuje na Metronom Prague 2026 Sting?
1: Tak ti tam budou v neděli a ve 20 hodin.
0: Je to tak, Sting dorazí v neděli ve 20 hodin a ty vyhráváš 2 lupeny. Takže
1: tak
0: ti moc gratuluju. Máš ráda
1: Děkuju.
0: Stinga?
1: No jasně, určitě, je to super kapela.
0: A už jsi někdy byl na tomhle tom festivalu Metronom Prague?
1: Ne, nikdy, já jsem z Olomouce, takže nikdy jsem tam nebyl ještě.
0: Hele, já myslím, že budeš mile potěšen. Já jsem na něm jednou byla už před lety a byla tam hrozně super atmoška, takže pevně věřím, že si to užiješ. Zůstaň mi na telefonu, nepokládej, já si od tebe vezmu všechny údaje, abychom ti mohli poslat vstupenky. Ještě jednou gratuluji. Dobře. Koho vemeš sebou?
1: Já jsem to šokuju, já jsem takhle do rádia zavolal poprvé v životě a hned se mě jako vzali, takže já nevím.
0: Uvidíš, rozhodneš se.
1: Uvidím,
0: jasně. No. Tak jo, kysáci, my pokračujeme v muzice a pokud jste dneska nevyhráli, tak neváhejte, můžete podle mě soutěžit i v následujících dnech v nočních jukeboxech, protože i kolegové si pro vás připravili nějakou tu soutěž právě o tyto vstupenky. Radio Kiss.

Pro spánek. Kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. To vše ve více než 60 prodejnách po celé České republice a také na www.prospánek.cz.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Tak jsme si maličko zasoutěžili a teď už zpátky k nočním juboxům, protože tady čeká hlasovka od Josky.
2: Ahojky, mohla bys prosím pustit Saraberke Tiamo? Děkuju, Joska.
1: Teda říct to během 4,5 vteřin, neskutečný. Oblíbená písnička Saraberke Tiamo, takovej bych řekla letní mix, až někdy samozřejmě fotbalovej, což se může hodit, protože mám pocit, že brzy bude mistrovství světa právě ve fotbale. Takže si to pojďme pustit, já vám přeju krásnou noc, kysáci.

0: Je tady třetí hodina a noční juboxy jsou ve své polovině, ještě půlka je před námi, pojďme na to.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox. 210-323-323, telefonní číslo sem do studia Rádia Kiss. No a právě teď se dovolal další volající, kdo pak je tam?
2: Ahoj Leni, zdravím tě do éteru, tady Vašek.
1: Ahoj Vašku, slyším, že jsi někde na cestách, je to tak?

0: Ano, ano, jdem zase pracuji.
1: Pracuješ. Byl jsi v Mikulově na Kiss Party nebo ne?
0: Bohužel nebyl.
1: A chystáš se letos ještě třeba na Máchovo jezero nebo do Lokte?
0: Ten Mácháč by byl krásný, doufám, že mi to časově vyjde.
1: No tak pecka, pokud by si vyrazil, tak se tam určitě uvidíme, a to 18. července. Myslím si, že pokud vyjde počasí, tak tam bude úžasná letní atmosféra. Co ti zahrajeme?
0: Prosím tě, byla by to písnička od DJ Boba, Chihuahua.
1: Mm-hmm. A pro koho to bude?
0: Že zahrál bych to pro moje zlatíčko do kasína, do Třebonína, pak klukům určitě na cesty ode mě z práce, kločkama dolů a tobě do éteru.
1: No tak jo, jdeme si trsnout na DJ Boba a tobě přeju šťastnou cestu, takhle v noci, měj se hezky.
0: Moc krát děkuju,
1: ahoj. Chihuahua. Chihuahua.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Korona a baby baby a další výběrky sáci je na vás. Čeká tady hlasovka od Koti.
2: Ahoj Léňo, měla bys tam od Bony M Megami? Pokud ano, tak by to bylo pro naši noční letku, pro Romana Taxilomout, pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, kamionáka Endu, kamionáčku Peťuli, pro kolegu Pítrce Václava, Míru, Pepína, Radka a Dana, taky pro Davida z Havlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny pohodový kytáky. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
1: Koťo, Megamix od Bony M, myslím si, že skvělá volba, takhle před 15:30 raní si pořádně zatančit. Jo, není nad to. Kysáci, pokud i vy chcete necháte něco zahrát někomu, ať už sobě, někomu, to je jedno, tak 210 323 323, anebo stejně jako Koťa můžete využít aplikaci Rádia Kiss a nahrát hlasovku.

Bongola, ča-ča-ča, totální summer hit, nebo alespoň ve mně, tato písnička přesně takový pocity a emoce vyvolává. Co si budeme povídat, kysáci, máme 2. června, takže léto se pomalu a jistě blíží, prázdniny pro školáky jsou taky už pomalu a jistě za dveřmi, takže takovej ten hezký čas, kdy člověk třeba má trošku méně povinností, aspoň co se študáků týče, tak je právě teďka před námi. Já si to teda vždycky užívám hodně pracovně, ale zase na druhou stranu si strašně užívám to, jak je dlouho vidět. Zrovna dneska jsem nad tím jako přemýšlela. Bylo asi 8:30, já totiž nikdy jako přednoční nedokážu usnout a říkala jsem si, kurně, jak to, že je pořád světlo. No tak, protože 21. června je samozřejmě slunovrat, takže nejdelší den a nejkratší noc před námi, tudíž se ty dny opravdu ještě pořád hezky prodlužujou. Takže si to užívejte, dokud to je, protože mám pocit, že vždycky lusknem prstem, léto je pryč a pak je tady zase ta děsně dlouhá, tmavá, bez světla zima, takže neužívejme si léto, myslím si, že i teploty porostou a bude se zase oteplovat. Slyšela jsem, že když jsem byla minulý týden v Egyptě, tak tady v Čechách byly opravdu velké tropy, tak doufám, že se to opět brzo vrátí a já najedu na takovou tu podobnou notu, jako když jsem byla na dovče v Egyptě. Teď už před námi Aqua, jdeme na to.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: 210-323-323 telefonní číslo sem do studia Rádia Kiss, anebo pokud si chcete nechat něco zahrát, tak taky hlasová zpráva. Apka Rádia Kiss můžete stáhnout do svých chytrých telefonů. No a já už mám na telefonu Šreka, ahojky.
2: Ahoj Lení, nazdar, kysáci čoky.
1: Moc tě zdravím, jak se máš takhle brzy po ránu?
2: No, prosím tě, za volantem, jako každou noc, takže.
1: A ty jezdíš takže, každou
2: takže
1: noc?
2: Takže pracovně.
1: Každou noc máš noční.
2: Jo, jezdím už 2 roky v kuse noční jenom.
1: Ty kráso, tak to teda jako obdivu, to musím říct, že klobouk dolů. No
2: ale
1: a
2: když si na to zvykneš, tak to je opravdu pohodu, když se to najedeš, ten vlastně
1: máš jakoby to potom takový obrácený ten režim.
2: No, přesně.
1: OK, co zahrajeme na přání, co by to mělo být?
2: Prosím tě, jak jsme se bavili od Emily, tu novou novinku, jak má ten Maj. To je úplně
1: s Ondřejem Kandráčem Maj, přesně tak. Tak jo, já to tady už mám připravený. A pro koho to bude?
2: Ale prosím tě, Láňo, pro tebe, hlavně pro tebe, do studia.
1: Je,
2: to s námi vydržíš do rána.
1: Moc ráda, to si ráda poslechnu.
2: Pak samozřejmě klasika, noční letka, Roman Taxi Olomouc a tak dále, a tak dále, David Zavlíčko a Brodu Pítr z Kotě.
1: Jasně.
2: Pro moji manželku, která teda ještě sice spí, ale nějak se to k ní snad dostane. A pro všechny kolegy kamionáky, ať jezdí opatrně.
1: No tak jo.
2: Ať to máme všichni dobře.
1: Tak jo, jdu to pustit, měj se krásně, ať to frčí a přeju ti dnešní hezký den. Pa, pa.
2: Děkuju moc krát, díky, ahoj, čau.

0: Vánoční Jubox.
1: Před čtvrtou hodinou stihneme ještě jednu vaši písničku na přání, kterou byste rádi chtěli slyšet, takže se pojďme podívat na hlasovky. Tentokrát je tady hlasovka od Alexe.
2: Ahoj, tady Alex, zdravím všechny kysáky a kysačky a mám na tebe takovou prosbičku, jestli bys nám nepustila na cestu nějakou tvou oblíbenou písničku, kterou bys chtěla pustit a zlepšit si pracovní den, tak jako všichni, a zdravím všechny a děkuju moc krát, ať to všem utíká a poletí to k tobě do studia, všem, co jsou za volantem a všem, co mají noční. Díky, čau.
1: Tak jo, řekla bych spíš než pracovní den, tak pracovní noc. Hrozně moc mě to ale potěšilo, Alexi. A já jsem samozřejmě přemýšlela, co bych tam mohla tak vybrat za písničku, jaká je v poslední době moje opravdu oblíbená písnička, která mi dodá pozitivní energie pokaždý, když ji slyším. A je to Armin van Buuren a Set Me Free. Tak doufám, že to potěší i vás, kysáci. Pojďme na to.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. 210-323-323, telefonní číslo sem do studia Rádia Kiss. No a na telefonu další volající, kdo pak je tam?
2: Radek, dobré ráno.
1: Zdravím. Ahoj Radku, přeju ti hezké ráno. Co ty, právě vstáváš nebo seš už někde delší dobu na noční?
2: Vstávám. Teprve, takže.
1: Takže ses vyspal, plnej energie, je to tak?
2: Určitě.
1: No tak to ti trošičku závidím, protože já mám dneska, musím se přiznat, velkou krizi, ale asi to bude tím, že jsem neměla kafe ani žádný energeťák. Co zahrajeme?
2: To už si držíš dvě hodinky, takže zahrajeme Melanie C.
1: Ano.
2: Zdobí to pro tebe.
1: Děkuju moc.
2: Pro všechny kysáky a hlavně pro lásku Veroniku Doluhačovi.
1: Do Luhačovic posíláme Melanie C, I'm talking to you, OK, tak jo.
2: Dalo by se v sovičku, prosím tě.
1: Tak zůstaň na telefonu, nepokládej a domluvíme se, jo.
2: Děkuji.
1: Zatím.
2: Děkuji. Ahoj.
1: A tady kysáci Melanie C.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Skutříci samozřejmě nespí. Skutříci nikdy nespí a nesmí hlavně chybět v žádném nočním vysílání, takže logicky ani nespí. Tohle byl víkend, na víkend si bohužel ještě musíme pár dní počkat, ale proč si to neudělat aspoň trošku hezký? Momentálně tady mám hlasovku od Patrika.
2: Dobré ráno, Leničko. Můžu tě poprosit, zahraješ tam písničku od Patrika Peltana, Dáme party? Je to pro tebe do studia, pro mě, pro tátu, s kterým jedeme směr CZ, tak a ta cesta rychlejc utíká a samozřejmě všem kysákům, kteří jsou za to velkou kulatou lopatou, tak ať každý dojede do svého cíle v pořádku. Díky moc, ahoj Patrik.
1: Takže by se dalo říct od Patrika pro Patrika, ne, od Patrika pro všechny Dáme party, takhle jako při půl páté ráno, proč si tenhle ten song nepustit. Páťo, lepší než originál, jdeme na to.

a Bruno Mars a pt. Nebo já nevím, jak to kdo čtete, já vždycky přemýšlím, jak tuto písničku nazvat správně, abych to hlavně správně vyslovila. Kysáci, máme 4:30 ráno, pokud právě teďka vstáváte do práce, tak hlavně pravou nohou. Máme úterý 2. června a bacha, jo, teď jsem se podívala, kdo slaví svátek. Mě by zajímalo, jestli znáte nějakýho Jarmila ve svém okolí, jo? Protože Jarmila, jasný, to je takový jako docela, nechci říkat úplně normální, ale nějaký takový ženy s tímhle jménem určitě existují. Ale, kysáci, existuje Jarmil? Znáte kolem sebe někoho takovýho? Pokud jo, pošlete mi hlasovku přes apku Rádia Kiss, protože to by mě teda zajímalo. Já se ještě podívám samozřejmě na internet, takový ten přehled, kolik lidí, mužů se jmenuje Jarmil, to jsem samozřejmě neudělala, protože jsem se teďka spontánně podívala na to, kdo dneska svátek slaví a poměrně mě to zaujalo. Takže všechno nejlepší všem Jarmilům. Doufám, že mezi kysákama se třeba nějaký Jarmil najde. No a my budeme pokračovat v písničkách na přání. Připomínám telefonní číslo 210-323-323 nebo apka Rádia Kiss. Teď už. Pet Shop Boys, anebo třeba Aaron Čupa. Tak krásné ráno, kysáci. Radio Kiss.

0: Kysáci, nějak se mi to tady všecko zaseklo, každopádně pokračujeme v nočních juboxech. Já doufám, že pokud právě teďka vstáváte, tak že se vám vstává dobře, aby se vám vstávalo ještě líp, tak od toho jsem tady samozřejmě já. No a na telefonu další volající, kdo pak je tam?
1: Nazdárek, tady Varys.
0: Varys, odkaď voláš, nevoláš z Varů, Varysy?
1: Ne, já volám z Moravy, tady jo. Z jižní Moravy, tady od nás.
0: Jo, takhle, a co ty, jsi na noční, nebo teďka vstáváš už ráno do práce?
1: Já jsem vstával ve 3 hodiny a před půl hodinkou jsem vyrazil už na cestě, jedu směrem do Polska, takže...
0: Takže ti přeju šťastnou cestu, aby si dobře dojel, aby to bylo v pohodě, no a hlavně ti můžu zahrát nějakou písničku, co by si chtěl slyšet.
1: Já tě poprosím o DJ Fresh Gold Dust.
0: Ano.
1: A bude to pro všechny, kdo poslouchají, pro tebe, když máš tu krizovku, tak aby se nejrychleji přešla a už to vydržela, za chvilku máš padla.
0: Jo, ale teď jsem se trošku nakopla. Víš, co jsem tady udělala? Já jsem tady mě dřepovala ve studiu.
1: Vidíš to?
0: No.
1: Jak málo stačí k radosti.
0: Přesně tak, pár dřepů, hele, jak to člověka probere. No, tak jo, tak moc děkuju. A ty do kolika tě to čeká?
1: No, já teprve začínám a jelikož jedu do Polska na 3 dny, takže se vracím až ve čtvrtek, takže já to mám na dlouho.
0: Tak to máš dlouhý.
1: To samé bych ještě, jestli můžu to poslat určitě kolegovi Peťovi Chvátalovi s novým řidičem, kteří jsou na cestě taky právě do Polska, tak ať jim to uteče a vrátí se celý život zpátky a to samozřejmě pro všechny ještě do Aveny, kdo poslouchají, vím, že skoro všetci poslouchají Radio Kiss. Takže pro všechny kolegy, pro všechny, kdo poslouchají, ať se vrátí v pořádku domů. No a pro všechny, ať to be happy.
0: Tak jo, přesně, posílám DJ Freshe, měj se krásně a třeba zase někdy naslyšenou. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj, měj se, čau.

0: Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 tisíc korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Ještě před 17:00 stihneme kysát si jednu písničku na vaše přání, protože to je taková moje milá povinnost dělat vám v noci radost. A až do 18:00 tady jsem s vámi, takže ještě hoďka před námi. Pokud jste to ještě nestihli, tak 210-323-323 anebo nahrát hlasovku přes apku Rádia Kiss. A jedna hlasovka je tady momentálně od Míry.
3: Ahoj Lení, prosím, zahraj mi tam Linkin Park, nám prošení kysáky, lámy tvoje do studia, pekáře pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
2: Zdravím do Olomouce a Linkini, moje dětství, pojďme si je dát, krásné ráno, kysáci.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp. Díky moc.
0: Díky apce Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Já už myslel, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonáváte a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: Máme přesně 5 hodin, kysáci, a poslední hodina nočních juboxů je před námi, tak pojďme na to.
0: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
4: Be happy.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Kysáci, jdeme na další písničku na vaše přání. Na telefonu už je připravený Radim. Ahoj, Radime.
2: Ahoj, dobré ránko.
1: Přeju ti taky krásné ránko. Co ty, vstáváš do práce nebo seš někde už delší dobu, třeba na noční?
2: Já jsem na cestě do práce asi 15 minut.
1: Takže tě čeká teprve dlouhý den před sebou, jo?
2: Teprve mě čeká, ano, ano.
1: No a víkend máš plánu nějak už, že budeš mít třeba volno nebo seš v práci?
2: Víkend budu mít volno, pojedeme na nějaký výlet s rodinou, užít si, pokud bude krásně, tak venek, a pokud bude škaredě, tak půjdeme na nějaký hrad nebo zámek.
1: No jasně, těch možností je v dnešní době opravdu spousta. Já trošku teda předbíhám, když máme teprve úterní ráno a už se bavím o víkendu, ale pojďme si to zpříjemnit a udělat trošku hezký. Co zahrajeme?
2: Chcete zahrát YouTube One?
1: Ano, dáme si YouTube One.
2: Pro celou rodinu, do Dubňan, do Hronína. Potom pro všechny známé, teďka je vidím, že krásná mlha,

0: hlavně pro všechny řidiče, pro kolegy ze zaměstnání do Uherského Hradiště z Altechu, samozřejmě pro tebe do studia a pro všechny dobré lidi.
1: Tak jo, skvělý. Posílám YouTube a Song One. Musím říct, že dlouho jsem tuhle písničku neslyšela, tak jdeme na to, měj se hezky. Ahoj.
0: Díky. Ahoj. Ahoj.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, ještě než se podíváme na další písničku na přání, co budeme hrát, tak pozor, ozval se mi Jarmil. Jarmil, ahoj Leni, akorát jsem slyšel, že zháníš chlapa jménem Jarmil. Tak se hlásím z noční směny na pohotovosti. Měj krásný den ty i kysáci, ahoj Jarmil. To vyznělo, jak kdyby zháněla chlapa, který se bude jmenovat Jarmil. Pardon, už tady z toho chrochtám normálně z té noční. No, zjistila jsem, že jako Jarmil je poměrně častý jméno. Je jich 530 něco v České republice, takže to není jako, že by jich bylo jenom pár. Tak jako tať, toť k Jarmilovi, všem Jarmilům všechno nejlepší k svátku ještě jednou. Zdravím vás všechny. Evidentně mezi vámi jsou i kysáci. A jdeme na další písničku na vaše přání. Mám tady hlasovku od Peterse.
2: Dobré ráno, Lení, prosím tě, budeš tak hodná, dáš nám tam písničku, jsem řidičem autobusu od Ťapťa, bylo by to pro všechny kysáky, pro tebe, pro náš tým, díky moc, jsem se moc.
1: Tap Tap, neboli Ťap Ťap, můžeme to přejmenovat? Ne, nebudeme to přejmenovávat. Kapela do Tap Tap, ředitel autobusu, vaše oblíbená písnička v nočních juboxech nesmí samozřejmě chybět ani dneska. Pojďme rovnou na to, krásné ráno, kysáci.

dopravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: kdo jiný.
1: Nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox.
1: Rádia Kiss.
2: Alexia a Let's the Music Play a my si taky ještě něco pěkně pustíme. Máme 4 minuty po 17:30, takže stihneme ještě tak 2 písničky na přání. Pojďme tedy rychle na hlasovky a tentokrát od Peťule, taky konečně nějaká žena.
3: Ahoj Kylení, prosím tě, zahraj nám tam remix od Modern Talking a bylo by to pro všechny řidiče, řidičky, pro tebe do studia, ať ti to uteče, pro Kóťu a pro všechny, co mě znají. Díky moc, kamioně da Peťule.
2: 90, kterou snad miluje každý, Modern Talking Space Mix a pojďme si to rovnou pustit, kysáci.
4: Right here on the station that pays, if you want the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking, Cherry Lady, and it goes like that.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Jukebox. Tak teď jsem chvilku kysáci měla pocit s tím Arašem, jako bych se přenesla přesně někam jako do Egypta, do Turecka zpátky. Úplně mě to vrátilo na dovolenou, ale já jsem opět v realitě. Každopádně ještě jsem přemýšlela o jednom egyptském songu, který v tom rezortu hrál pořád, takže to si schováme na příští noční juboxy, protože to vám musím najít. Jakože za normálních okolností bych vám to zaspívala, jo, ale zpívat do éteru to nechcete slyšet. Korporánu, pojďme si ještě dát raději poslední noční jukebox, tedy ještě jednu písničku na vaše přání, které bude v režii Dušana.
2: Ahoj, tu Dušan, chcel by som dozárať všetkým, čo cestujú domov, čo takého rýchlovne nás to prebere. Subfocus Solar System, aj pre vás do štúdia, ďakujem.
1: Tak já myslím, že Subfocus na probrání, pokud třeba právě teďka vstáváte z postele a zapli jste Radio Kiss, tak si myslím, že jestli vás tohle neprobudí, tak už dneska nic. Kysáci, já vám přeju krásné dobré ráno, máme za 6:15, no a už za chvilku se na vás těší samozřejmě ranní trojka Roman, Patrik a Míša. Radio Kiss.

0: vítáme Lenku jako královnu nebo jako faraonku?
1: Nechte toho.
0: Čau Míšo, čau Leni.
1: Ahoj. Dobré ráno.
0: Jak je?
1: No dobře.
0: No vidíš.
1: No dobře mi je, jasný, no, že jo.
2: Takže už seš normálně Lenka, ne, faraonka?
1: Už jsem normálně Lenka, ale musím se přiznat, že na začátku vysílání jsem se kysákům přiznala, protože samozřejmě to zajímalo, jestli mě to chytlo v Egyptě.
2: Ale tebe to v Egyptě nechytlo, ne?
1: Ne, v Egyptě mě to nechytlo.
0: Ty jsi měla dojezd v Mikulově.
1: Dojezd. Já měla dojezd v Mikulově.
2: Trvá, no. Než jí ten faraon doběh.
1: No. Jo. Počkal si až na Morávu.
0: Jo, jak jsi vzal taky letadlo a říkal, já tu Lenku dojedu,
2: hele.
1: Já mu utíkala, ale smula.
0: No to víš, no, to tak někdy přijde.
1: Stane se, ale zvládlo se to. Měla jsem kolem sebe ty nejlepší kolegy,
3: ale
1: že
3: hlavně
1: jo, Rom,
3: se z toho
1: nepo. Přesně tak.
2: Pár kilo máš dole, ne?
1: To jsem se ani nevážila, to asi ne, si myslím.
0: Opálená si taky, Lení.
1: Opálená, to naštěstí mi faraon nesebral.
0: Děkujem za dnešní noc a teď jde se spát.
1: Jdu dát si 3 hodinky, 3,5.
0: Mysli na nás.
1: Jdu na vás myslet.
0: Tak jo.
1: Sladký sny, krásné ráno. Dobrou noc.

0: i semafor. Nekoupíš ji, ale můžeš ji vyhrát. Každé poledne u Majkla na Kissu. Na Kissu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Dnes bude obloha zpočátku jasná až polojasná, ale postupně bude oblačnosti přibývat a místy se objeví také přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Letošní květen byl v Česku výrazně teplejší než ten loňský. S průměrnou teplotou 14,2 stupně Celsia se zařadil na čtvrté místo mezi nejteplejšími květny za posledních 10 let. Srážkově byl normální, ale rozmístění srážek bylo velmi nerovnoměrné. Nejvíce vody spadlo v Karlovarském kraji a nejméně v Plzeňském kraji. Případ velryby přezdívané Timmy dál zaměstnává německé i dánské úřady. Státní zastupitelství ve Stralsundu na severu Německa se zabývá více než stovkou trestních oznámení a dalších podnětů k případu. Na dánském ostrově Anholt se mezitím připravuje pitva, která by měla zjistit příčinu úmrtí mladého keporkaka. A teď zpátky domů.
2: Ředitelství silnic a dálnice získalo stavební povolení na poslední úsek dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary. Konkrétně se jedná o 7-kilometrovou část Žalmanov-Olšová vrata. V současné době běží výběrové řízení na zhotovitele. ŘSD by chtělo stavbu začít ještě letos.
1: Sport. Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se 4 roky po ukončení kariéry vrátí na WTA Tour a odehraje 4 hru na trávě v Queen's Clubu. O startu 44-leté vítězky 23 Grand Slamů informovali pořadatelé londýnského turnaje, který je jednou z generálek na Wimbledon. To byly první dnešní zprávy a začíná raníky se s datem 2. června.
3: Ach jo, no už není první, už se neslaví den dětí.
4: Ale to nevadí, je druhýho.
5: Ale me and my baby boy taky dobrý.
3: Ale jo.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: úžasný, jo. Michal Kavalčík vysílá.
1: Ano.
0: A pouští nějaký informace a reakce posluchačů na dětský den a kysáci si to chválili, ozval se někdo, kdo říkal, že se mu to moc nelíbilo.
1: Jasně.
0: A v pohodě, prostě každý měl nějaký názor dobrý. Mm. A o hodinu později pouští znovu zase hlasovky a toho samýho, který říká, že se mu to nelíbilo. A to samý udělal o další hodinu znova. A já jdu za ním do studia a říkám, hele Michale, proč už porčtíš toho jednoho a samýho posluchače, který říká, že to nebylo hezký. A on tady byl normálně, Michal, úplně na šrot. Normálně, úplně. A on se nám to snažil vysvětlit a byl hrozně opilej, ale šíleně, což u Michala není vůbec zvykem, že jo?
2: No jasně.
0: A jakmile jsem se mu snažil vysvětlit, že už ho nemůžu pustit do éteru, tak Michal najednou vypadal jako někdo úplně jiný. Moderátor, kterýho jsem tady nikdy neviděl. A já najednou nevěděl, jako co se to děje tady v tom rádiu, kdo to tady je. No a najednou zazvonil budík a stávalo se do rádia.
1: Ty, to by mělo úspěch na sociálních sítích, tady to ten tvůj sen.
2: Já si myslím, že se ti právě spatlal Den dětí a ještě Mikulov, víš?
0: Jo,
2: to
0: tak
2: si
0: hele.
2: Myslím, že to bude ten problém.
0: Myslíš, jo?
2: Jak jste byli v Mikulově, ej chuchu, byli jste veselí. Michal Kavalčík tam nebyl, určitě ti chyběl, proto se ti v tom snu taky objevil.
1: Ty, ale fakt by se to líbilo na těch sociálních sítích, protože to jsi mi nahrál s tím snem, protože japonští vědci vyvinuli přístroj, díky kterému si budeš moc sny nahrávat.
0: To bych chtěl.
2: Já ne.
0: Ne, počkej, ne, vlastně. Ne.
1: Já jo.
0: Některý jo.
1: Občas by to jako ne. Bylo i na večerní koukání.

0: 2. června, pojďme se podívat, co se dneska slaví. Dneska se slaví den, který určitě moc rád oslavím a věřím, že i vy, kysáci, protože se slaví Národní den dřívějšího odchodu z kanceláře.
1: To je dobrý. Hele, my radiáci máme jednu ohromnou výhodu, kysáci, když mi někdo třeba říká, je, vy jste za námi jel dlouho, co? Říká mě to úplně jedno, mám kancelář všude, kde hraje rádio, takže to je pravda. My máme kancelář všude.
2: To je fakt. A potom je další den, škoda, že nebyl včera, protože to by si ho oslavil, Romane. Je Národní den miluji svého zubaře.
0: Ty jsi byl včera.
1: Dvakrát.
0: Jak dvakrát?
1: Já jsem si blázen dal na jeden den jak preventivní prohlídku, kde mi teda našli uštíplou lehce šestku.
2: A je.
1: Ale udělal pan doktor jenom bzz, bzz, bzz, bzz, bzz, bylo to hotový za jednu minutu a šel jsem zaplatit 3100. Za ty 2 minuty tady, co jsem tu ležel. To víte, no, to víte.

0: Všichni, jsou to velký peníze, na druhou stranu do zdraví se to vždycky vyplatí.
1: A po druhý si tam šel proč?
0: Dentální hygiena, ne? Hey.
1: Jako potom?
0: No, asi o 3 hodiny později, ale to bylo jinde zase. No, ale
2: zuby jako perličky, čověče.
0: Včera jsem měl pusu do kořán, takhle full. A... Co vy, Míšo, ty jsi v pohodě? Zubař dobrý?
1: Já jsem v pohodě, byla jsem nedávno u zubaře a všechno dobrý.
0: Ty pozor, neříkej zubař. Jednou se mi paní zubařce řekl zubařka a sestřička mě opravila, že se tohle to nelíbí, že se má říkat paní doktorka, ne zubařka.
1: Aha.
0: A jo.
2: Dobře, dobře.
1: A počkej, ale jak pak rozeznáš, jaká je to paní doktorka?
0: Zubní doktorka.
1: To pak může být třeba i uroložka a tak dále?
0: No to je uroložka, no. No. Už, no.
1: A proč to není taky paní doktorka neurazí, když jí řekneš třeba uroložko?
0: Můžeš to zkusit, Míšo.
1: Já ne, vy.

0: Emily, to se moc povedlo. Máj na Rádiu Kiss. A jak jsme říkali, včera krásný dětský den, tak snad jste si to vy rodiče s dětma užili, alespoň trošku taky. Jaká písnička, parťáci, vám po včerejšku neustále zní v hlavě, protože jsme si tu ráno hráli?
1: Gummy, gummy, gummy, gummy, gummy bear.
2: Hej ty, já jsem taky jo! Popelář. Hej,
0: nejlepší storíčko kluků popelářů, který tohle slyšeli, ještě se u toho nahráli. Jo. To bylo dobrý. Proč se na to ptám? Martine, ahoj.
3: Tak vám teda pěkně děkuju. Tím včerejším dětským dnem pod včerejškami hučí v hlavě Hajný je lesa pán.
0: A já mám furt bác, bác, zumbác, haťa, paťa, zumba. Tak to bylo krutý.
2: To byl bordel.

0: jeden pozdrav nejenom dětem, všem studentům především. Protože je červen, píší se poslední písemky, poslední zkoušení a je tu konec školního roku.
1: Mm-hmm. Už aby to měli za sebou, Ježiš. Aby měli klid.
2: Já si vzpomněl teď to dohánění, víš, jak napíšeš tu písemku a říkáš, že stejně mi tam nějaká ta známka chybí, můžu udělat referát, prosím.
1: Jo.
0: Vyplnit deník.
2: Jo.
0: A tak dále. Zatím vám to teda nedochází dobře, protože tohle bude největší zjištění tohoto světa, co se tady teď stane v éteru.
1: No tak pojď.
0: Jaký končí rok školní?
2: 2025/26.
0: Jaký rok školní bude příští rok? Po letních prázdninách začne školní rok?
2: 26/27.
1: Jo.
0: Teď to řek.
2: Co?
0: Teď to řek.
1: 6/7.
0: Jo!
1: 6/7.
0: Ne.
2: Jo!

0: někteří se křižují a dělají, ježiši, 6-7, příští školní rok, je to věc, kterou někteří absolutně nechápou a jiní na tom neuvěřitelně ujíždějí.
1: Já, i když vím, že se říká 6-7, pořád to nechápu.
0: Něco tak jako mezi...
2: Že to je jedno, 6-7.
0: Ono to snad ani nemá význam.
2: Ne.
0: To je jedno, ale budeme to asi častokrát slýchat, když bude školní rok 2026-27.
1: To máš pravdu.
3: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se podívat na silnice.
4: Dálnice D1 u sjezdu 357, jak je to zúžené, tak v tom zúžení kamion rozstřelil to dopravní značení.
0: Dobře, Nikol.
5: Krásné mlhavé ráno, prosím, na Zlínsku rožněte si, nende vám vidět zadek.
0: Snad tě všichni poslechnou, Nikol.
1: Dálnice D5 je na 119. kilometru ve směru na Rozvadov uzavřená, protože tam vyprošťují kamion po dopravní nehodě.

0: Dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
1: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože jsem si cvrknul do textilu.
2: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
1: Výborný to je.
3: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
1: No ty čičo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás.
4: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS. Radio KISS počasí.
5: Dnes bude obloha zpočátku jasná až polojasná, ale postupně bude oblačnosti přibývat a místy se objeví také přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
4: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
5: Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda ANO, SPD a motoristů odmítla. K novele poslanců opoziční TOP 09 kabinet pošle zákonodárcům záporné stanovisko. Uvedl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Případné snížení věkové hranice by podle kabinetu vyžadovalo nejprve důkladný rozbor, odbornou diskuzi a vyhodnocení. Teherán podle íránských médií pozastavuje vyjednávání se Spojenými státy, dokud Izrael nezastaví vojenské akce v Libanonu a Gaze. Íránské námořnictvo zároveň oznámilo kompletní blokádu Hormuzského průlivu i úžiny Bab al-Mandab.
4: Sport.
5: Jakuba Menšíka dnes na pařížské Antuce čeká premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. 20-letý rodák z Prostějova narazí v boji o postup mezi 4 nejlepší tenisty Roland Garros na o rok mladšího Fonseku z Brazílie. S 28. nasazeným hráčem se utká po druhé a pokusí se mu oplatit předloňskou porážku z turnaje mistrů do 20 let. Menšík se utká s Fonsekou v rámci takzvané Night Session. Utkání začne ve 20 hodin a 15 minut. Za námi jsou zprávy a teď už pokračuje ranní KISS.
4: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: show.
1: Ranní show.
2: Pamatuju si, že jste tady včera zmínili jednu skupinu, kterou byste chtěli pustit v rámci našeho ranního shotu.
3: Ano, Cabin Crew.
2: Jo.
4: Když už se bavíme o včerejšku od Dní dětí, máme tady jednu hlasovku od Romana.
5: Zdravím, zdravím do rádia. Chci se zeptat jenom, včera byl Den dětí a mě je 40 a moje máti mi poslala krásnou SMSku s přáním ke Dní dětí. A mýho kolegy v práci se to nějakým způsobem dotklo, nevím proč, že už nejsem dítě. Co si o tom myslíte? Já si myslím, že prostě dokud mají lidi rodiče, tak jsou furt děti, ne?
2: Jo, jo, chápu.
4: Já to taky chápu. Já si myslím, že ano, věkem nejsi dítě, ale pokud máš rodiče, tak seš něčí dítě. Takže technicky vzato seš dítě.
3: Já to beru taky tak, podobně. Ber to tak, když se slaví Den matek. Tak pokud třeba tvoje maminka se stane babičkou, tak není to tak, že už bys nemohla slavit Den matek, protože pořád je něčí matkou.
2: Taky se to že tak jo? Dá brát.
3: Ano.
2: Babička. Včera jsem viděl na sociálních sítích snad nejhezčí video ve svém životě a je to od nás z České republiky. Nevím, na jakým účtu to bylo nebo nebylo. Jenom ve stručnosti, jo, kež byste na to narazili. Babička je u sebe doma a evidentně je tam se svýma dětma, to znamená možná se svou dcerou, synem, ale to už jsou dospělí rodiče, jo. A babičku natáčej a vědí proč, protože z ničeho nic. Ding ding, zvonek ne. A babička ještě: "Ježíš, kdo teď jde za mnou? Kdo má jít?" Protože vždycky víme, kdo za náma půjde nebo nepůjde. Jde otevřít a ve dveřích její vnučka a má v ruce polštář. Říká: "Babi, ahoj, já mám dneska volno, mohla bych u tebe přespat." A ona: "Je, no tak jo." Jde si sednout a natáčí babi dál. Zase zvonek. "No kdo to je teď, ne?" A ve dveřích její vnuk s polštářem: "Babi, já mám dneska volno, mohl bych u tebe dneska přespat." A teď po třetí znovu zvonek. A zase další vnuk nebo vnučka. Těch vnuků a vnuček bylo asi 6 nebo 7. S každým dalším vnukem a vnučkou babi brečela víc a víc, jak byla dojatá z toho, že si na ní udělali čas, že se domluvili.
3: Yeah.
2: Je pravdou teda, že byla potom sprostá jako dlaždič, jak už to prostě emočně nedávala. Ale no to bylo, já se u toho normálně dojímal, jak
4: já
2: to bylo hezký.
4: Já úplně slyším, no a se na to vyprdnu, já už nemám tolik postelí.
2: Jo, kdo to zase jde? A potom video z toho, jak se všichni setkali a na babi si udělali čas, aby prostě byli chvilku spolu.
3: To je krásný.
2: Stárnem, no, dojímáme se i nad takovýma věcma. Ale už je to tady.
3: A dáme si je The Spark.
2: Cabin Crew. Tak ještě menší vzpomínka na včerejší oslavu Dne dětí.

0: Jak vás to probralo? To byl ranní shot na Rádiu Kiss. A jak jsme říkali, viděli jsme nádherné video, jak si vnoučata udělali čas na svoji babičku, českou babičku, video skvělý. Doufám, že na to někde natrefíte. A ozval se nám náš posluchač. A máš, kamaráde, pravdu? No, ty bys to měl náročný.
1: Tak u nás by to bylo zajímavý. Babička má 15 vnoučat a 11 pravnoučat. Nevím, jak bychom se k ní vešli, tak zatím.
2: 15 vnoučat.
0: Míšo, umíš si představit, že jednou budeš takováhle babi a prababi?
2: No to bych už asi nedohnala, to bych už teď musela mít minimálně 5 dětí.
0: Tak jedem! Oč! Dupej do toho!

0: Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 000 korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Konečně, díky tomu, že je úterý 2. června, dočkali jste se.
1: Ladies Night. Radio Kiss.
2: Už dneska od 8 večer se sejdeme já, Wendy Vronka a Soňa Ede a ráda bych pozvala i všechny holky, ale oni to spíš poslouchají chlapy.
0: Jo.
2: Jo.
0: Jak to?
2: Ladies Night, vždycky se nám ozývají spíš chlapy.
0: Vždycky touto dobou, takhle večer, vozím Davýho z divadla, že my to posloucháme.
2: Aha.
0: A já ti řeknu prostě jasný argument toho, proč to poslouchají hlavně chlapy. Vy se nebavíte o ničem jiným než o nás totiž. Ale je to tak, vy tam do nás šijete. Abyste šili sami do sebe, jako do holek, to mi přijde, že se tam moc neděje.
2: A to počkej, to občas přeslýcháváš tyhle
0: ty výhrady věci. K nám, gentlemanům, máte neustále nějaké, Míšo.
3: Souhlasím,
0: to je pravda.
3: Souhlasím,
0: to je
3: Romane.
0: Pravda,
2: ano. Ne, někdy se vás i zastáváme. Já si pamatuju, že já občas jsem taková obhájkyně mužů.
0: To je pravda. Jo, ty si, ano, ty to vždycky trošku učešeš.
2: Ano.
0: Ale Sonia ta rebeluje.
2: A jede. Ale
3: ten mě tamhle teda jako naštval, to jako to vůbec nechápu, hned jsem ho odkopla.
2: No ale aspoň chlapi, víte, o čem si ženský povídají, když si myslí, že neposloucháte.
0: Jestli budete mít dneska večer čas, určitě si holky tady na Kisu nalaďte.

0: Snad si i dnešek pořádně užijete. Ideálně s rádiem Kiss. Jaké věci se nesmí dělat?
1: Na první dobro mě napadá brát drogy.
0: Správně? Mm.
2: Nesmí se nosit vlastní jídlo do restaurace.
0: Zajímavý. Tyjo, to je normálně na kachnu něco vymyslet.
2: Ne, to je pravda tohle.
0: No, ale to je pravda. Stanley je určitě ten, který si jídlo do restaurace nosí, i když ví, že se to nesmí dělat.
1: Jak to?
0: Poslechněte si jeho přání, jak to má s juboxama, jo? Pochopíte.
3: Já bych vás chtěl poprosit, vím, že v tento čas se to nesmí, ale jelikož jsem ráno šel do práce a slyšel jsem kolegy, jak se snaží dovolat do Kissu o nějakou písničku a zrovna stáli před vchodem Espra, tak jestli můžete, zahrajte úplně cokoliv, co máte na playlistu, s tím, že je moc zdravý Stanley z Fordu.
0: Stanley, zdravíme tě, to je klasika. Já vím, že nejsou juboxy, ale chtěl bych zahrát. Dobrý den, já vím, že se nesmí odjíždět od čerpačky bez placení, ale naschledanou.
1: Dobrý den, já vím, že nemůžu řídit s 2 promilema, ale no, stalo se.
2: Dobrý den, já vím, že v restauraci bych si neměla nosit vlastní jídlo, ale můžu si tady sníst ten řízek.
0: Stanley, to víš, že jo, když je to takhle uni, tak to problém není, ale kdyby si chtěl jakýkoliv konkrétní song, no tak to už se musíš ozvat později.
1: Přesně.

0: kysáci. Procházíme tady internet, abychom vám dávali vědět o těch nejnovějších zprávách a já mám tady vítěze o nejvtipnější nadpis článku.
1: Tak pojď s tím ven.
0: Finalistka soutěže Miss uklouzla na jevišti po svých šatech a upadla na hýždě. Kamerám to neušlo. Upadla na hýždě. Proč to dáme do nadpisu?
1: Jakože jsi tam chtěla to pravý český slovo, nebo?
0: No stačí říct, že upadla. Proč je důležitý říkat upadla na hýždě?
1: Je pravdou, že slovo hýždě jsem dlouho neslyšel.
2: Taky ne.
0: Já si myslím, že ten člověk, co to psal, tenhle ten článek je češtinář a říkal, dám tam nějaké krásné české slovo, třeba hýždě.
1: Ale čet jsem to taky, viděl jsi to video, stále to vůbec za to nebo ne?
0: Na video jsem nekoukala, já stále koukám jenom na ten nadpis.
1: Oni jsou to často taky clickbaity, že potom to rozklikneš a je to vlastně o ničem.
0: To vám doporučuji, jestli se budete chtít někdy zasmát,
1: ano,
0: tak se podívejte třeba na YouTube na pády modelek. To je skvělý.
2: Aha, dobře.
1: Dobrý. Máme pár minut do 7 hodiny, našli jsme čas. Tyjo, objevili jsme song, který jsme si dlouho nedali a co kdyby jsme si dali Panjabiho?
3: Come on! Ladies and gentlemen.

0: telefon na kuty, aby všetko dobre hralo. Teraz ešte. Jaj, ako britva. To sa bude volať do 77.
1: S kysem za volantem po celé republice.
2: Každý den jiný příběh. Juraj, zdravíme tě. Jardo, jak se tobě jede?
3: Dálnice D8, směr Praha, 5. kilometr, stojí se, pozor na to.
2: Připomínáme D1.
4: Dálnice D1 u sjezdu 357, jak je to zúžené, tak v tom zúžení kamion rozstřelil to dopravní značení.
5: V Semilech na nádražní ulici se srazil osobák s motorkou a další nehodu řeší v Praze na Černokostelecké.
1: Rádio KISS, filmové tipy.
6: Chodili spolu z čisté lásky
7: a strávili spolu 10 let. V dobrým i zlým, ve smíchu i v těžkostech. Rozešli se a teď po pár letech se znovu setkávají. A jsou nuceni čelit nevyřešeným emocím, dávným zklamáním a pozor, přetrvávajícím citům, co s nima bude dál. Kde vrátit čas? Vymazat to špatný a vstoupit znovu do stejné řeky? Romantika jako jas nás čeká v Netflixový novince Kdo miluje víc. Pro KISS Katka Čepelíková.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
8: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
9: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
10: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
11: www.elvaprofi.cz.
10: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů.

0: ten tvůj. Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss. Počasí.
1: Dnes bude obloha zpočátku jasná až polojasná, ale postupně bude oblačnosti přibývat a místy se objeví také přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Česko zažilo letos už druhý vrchol půdního sucha, kdy dva nejhorší stupně zasahovaly v sobotu zhruba polovinu území a alespoň nějaký stupeň sucha se projevoval všude. Nedělní a pondělní deště tuto situaci výrazně zmírnily. Meteorologové předpokládají tento týden ještě další srážky, takže by nejhorší sucho mělo minimálně dočasně na většině území ustoupit. Maďarský premiér Peter Maďar po setkání s prezidentem Šujokem prohlásil, že vláda okamžitě zahájí právní kroky nezbytné k výměně prezidenta. Vládní strana TISA disponuje v parlamentu ústavní většinou. Maďar označuje Šujoka, který je ve funkci od roku 2024, za loutku předchozího premiéra Viktora Orbána. A teď zpátky domů.
2: Začátek června přináší změny v železniční dopravě. Kvůli rekonstrukci Masarykova nádraží vlaky od Kladna a Kralup dočasně končí ve stanici Praha Bubny. Pro některé cestující může být výhodné, že rychlíky od Kladna budou nově zastavovat také v nově vybudované zastávce Praha Výstaviště. Pro KIS Blanka Holoubková.
1: Sport. Tereza Voborníková vyhrála po druhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí skončil Vítězslav Hornik. Za námi jsou zprávy a za okamžik je tady soutěž 7-7, tak hodně štěstí.
0: 7-7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7-7.
2: Už je to půl roku a jeden den, co tady máme tady tu krásnou soutěž. Tím pádem jsme cca lehounce za polovinou, protože jedeme až do konce roku. Číslo, které padne na kostce, vám vynásobíme tisícem a následně vám peníze připíšeme na účet.
3: Kdo se dneska dovolil, je Hanka. Hanko, ahoj.
2: Vítej.
4: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj.
3: Hanko, řekni mi, kdyby si vyhrála 1000 korun, nebo kdyby si vyhrála 7000 korun, co by si za to pořídila?
4: Tak za 1000 asi nějakou večeři bychom s manželem dali. A kdybych vyhrála 7000 korun, tak by to byla večeře asi pro celou rodinu.
2: Jo,
5: To se nám líbí. Patriku, ty házíš hrací kostkou?
2: Míša hází.
5: Míša, dobře, házím. Dobře.
3: Zapínám kameru.
5: Konfety po případě rachistány, video jede, takže
3: video
5: Hani,
3: jede.
5: Teď to bude pro tebe.
4: Ano.
3: Drž mi pěsti. Je to tak na pomezí, je to na křivo ta kostka, musíme ještě jednou.
5: Ať je to fér, ok.
3: Ať je to fér.
5: A jdem se radovat. Terko, proč si dáváš teď hlavu do dlaní? Protože Terka se přišla podívat na hod kostkou.
3: Jedno z toho, co jsem říkala, se ti splní.
2: Já zahazuju konfety.
3: Moment, já jsem ještě neřekla co. Jak můžete vědět, že to je jednička a Hanka vyhrála 1000 korun?
5: Protože tě známe.
3: Je to jednička, Hanko.
2: Tisícovka,
4: Dobrý.
5: Takže manžela pozdravuj, dobrou večeři si dejte. A když to půjde, zase to vyzkoušej. Dobře?
4: Určitě, díky moc.
5: Krásný den, ahoj.
3: Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Znáte to, přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Jedeme dál, Míšo, heleď, jako je to hezký, aspoň tisícovka.
3: A to je pravda, udělají si romantiku ve dvou a občas je to dobrý, ne?
5: Jak to dopadne zítra?
0: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: jsem to trošku vymňouknul.
1: Co jsi vymňouk?
0: Měl bych něco uvést na pravou míru, teď vybouchly hlasovky, ano, já vím, kysáci, máte pravdu, Peťo.
2: Ahoj, já se omlouvám, ale jako známý hnidopích si neodpustím, je začátek června, máte za sebou 5 měsíců, vy nejste lehce za půlkou, sakra.
0: Já vím, já prostě tam viděl tu 6, jak je 2. 6, no.
3: Do píkle.
0: Ale já, takhle, uvedli jsme to na pravou míru, tohle neberte jako raní kachnu.
4: Dobře, tak, dobře.
0: Omlouvám se.
1: Můžu mít taky jednu prosbu?
4: Jasně.
1: Já, abych něco nevymňoukla, můžu článek, který mám připravený, přečíst doslovně tak, jak je?
4: Za chvilku, jo?
1: Za chvilku. Radio Kiss.

0: Hlasící zpráva potěší všechny řidiče. A abych něco nepomotala, jako jeden můj nejmenovaný kolega, viď Patriku, tak si dovolím následující článek doslova přečíst. V České republice se chystají velké změny k přístupu ke kolonám. Od příštího roku budou mít řidiči nárok na částečné vrácení peněz za dálniční známku, pokud kvůli opravám stráví v koloně více než 60 minut. Při zdržení delším než 2 hodiny bude možné požádat až o 75% hodnoty známky zpět a při čekání přes 3 hodiny celou částku. Žádosti o vrácení peněz se budou podávat přes novou aplikaci Kolonometr, která automaticky vyhodnotí délku čekání a kterou můžete už teď stáhnout na App Store nebo Google Play.
1: Jak budu dokazovat, že jsem přesně 60 minut v koloně?
0: To bude dělat právě ta aplikace. Aha. Ona pozná, že seš na té dálnici.
1: A co když si zajdu na odpočívadlo? Nebo na
0: to ale uvidí, že jsi na odpočívadle.
1: Nebo nouzový stání, to taky pozná, jo?
0: No tak když to odbočíš kousíček, tak ona to měří, na to je ta aplikace dělana. A co je taky dobrý?
1: A když tam vyhodím mobil, nechám ho tam ležet, pak si pro něj dojdu?
0: V tom případě je to problém.

0: Míša nás tady zaujala informací o tom, že v kolonách, pokud zůstaneme déle jak 60 minut,
1: ano,
0: tak nám snad bude vráceno něco z peněz, které platíme za dálniční známku.
1: Ano, pokud tam budeš víc jak hodinu, vrátí ti polovinu ceny, pokud víc jak 2 hodiny, 3/4 ceny a pokud víc jak 3 hodiny, vrátí ti celou cenu.
2: Já si myslím, že silničáři nebudou mít co žrát.
0: No a to jsou kolony, pokud jsou z důvodu dopravní nehody.
1: Jsou to z důvodu opravy na silnici.
0: Co mě zaujalo, pokud jste v Rakousku, já jsem se o tom dozvěděl teprve nedávno, a jste jenom tranzitní řidič, to znamená jenom jako projíždíte, jo, a stojíte v koloně na úsecích, kde platí zákaz objíždění kolon, nesmíte si jet z dálnice jenom proto, abyste kolonu objeli po místních silnicích. Znáte to, jo? Dojíždíte kolonu a nejenom, hele, Waze ukazuje, nebo Google, tady si jeď. A to se nesmí dělat v konkrétních úsecích. Aha. Musíte zůstat v koloně, pokud nemáte v dané oblasti skutečný cíl cesty. Samozřejmě něco jiného je, pokud v té oblasti máte penzion, hotel, kam jedete na dovolenou, nebo nějaký kemp a tak dále. Ale to pro mě byla novinka tohle.
2: A jak tohle to sledujou, mi řekni? Že jako zjistí, že projíždíš jenom.
0: Oni jsou totiž policajti potom dole, právě v těch místech, obcích, kde to lidi rádi objíždějí, protože vědí, že v tom dálničním úseku jsou často kolony a objíždějí to. No a potom se kouknou, kam jedete. Máte tady někde ubytování zaplacený, kde máte doklad? Mm-hmm. Pokud to nemáte, tak jsou za to tuční pokuty.
1: A co kdybych řekla, že tam jdu do nějaký restaurace se najíst, že jdu na oběd?
0: Doklad bys od toho musela mít, kdyby se zvracela zpátky na dálnici, protože oni stojí často taky při příjezdu, při napojení na dálnici.
2: Já mám vzadu stan, teď jsem ho zbalil.
0: Ve s váma jednat teda

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Dálnice D1 Praha Brno, hned na začátku Brna před sjezdem na Vídeňskou, nehoda kamionu s osobákem, opřeli se do sebe.
2: Na D1 směrem z Prahy do Brna, tak v Brně před sjezdem na Vídeň je nehoda kamionu a osobáku v pravém pruhu.
3: Mildo, Pavle, děkujeme, Verčo.
4: Na průtahu ze Sokolova na Karlovy Vary za sjezdem z Lokte je momentálně bouračka.
5: Ahojky, chtěla bych nahlásit kolonu, která je v Náchodě a už je to od pekáren dál směrem na Jaroměř a tak.
3: Pavlí, taky děkujeme, ještě jedno info od nás.
6: A ještě se bouralo v Olomouci v Hejdukově ulici.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Přesně důvod, proč já mám rádiolky srát. Tady prostě fakt nesklamete se zábavou.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Jestli jednou dostanu v tramvaji počuní, že se někomu směju, tak to normálně svedu na vás.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
4: Dnes bude obloha zpočátku jasná až polojasná, ale postupně bude oblačnosti přibývat a místy se objeví také přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Čeští politici znovu otevřeli ožehavé téma přijetí společné evropské měny. Na pondělní tiskové konferenci k přijetí eura se pro jeho zavedení v Česku vyslovil prezident Petr Pavel a předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel vzkázal vládě, aby Česko nejpozději do konce roku 2029 vstoupilo do mechanismu směnných kurzů ERM2, to znamená povinný předstupeň přijetí eura. Kvůli nízké oblibě kancléře Friedricha Merce se v Německu šíří spekulace, že by mohl v čele vlády brzy skončit. Podle německých médií se o tom diskutuje uvnitř Mercovy Křesťansko-demokratické unie. Její představitelé to ale odmítají a demonstrativně vyslovují současnému kancléři podporu. Merce mimo jiné podpořil i premiér západoněmecké spolkové země Severní Porýní Vestfálsko Hendrik Wyst. Právě o něm se přitom nejčastěji spekuluje jako o možném Mercově nástupu.
0: Sport.
4: Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková, která se vrací po mateřské pauze, vyhrála soutěž o štěpařek na Odložilově memoriálu. Na mítingu bronzové kategorie kontinentální tour v Praze si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59,87 setin metru. To byly nejnovější zprávy a teď už je před námi dořekni, dospívej a domysli.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy. Romane, Patriku, v některých ukázkách v rubrice Dořekni to jsem byla hodná, v jiných ne. To jsem vám jenom chtěla říct, než to všechno vypukne.
6: Tak.

0: Ranní trojko. Dořekni.
1: Vy už dobře víte, že rubrika Dořekni to není pouze o filmových hláškách, ale o všech hláškách, virálních a třeba dalších upoutávkách a tak dále. A v dnešním díle tomu tak bude, protože to nebude jenom o filmech. Jste připraveni na první ukázku?
2: Ano. Vzhledem k tomu, že jsi řekla, že budeš zlá, tak si troufám říci, že jsi ty filmové hlášky úplně vymyslela. A bude tam něco, co jsme nikdo nikdy nemohli slyšet.
1: Ne. A bude to probíhat tak, jak to probíhá vždycky. Pustím vám kousek ukázky, ta se v jeden moment zastaví a vy to musíte odhalit. První ukázka. Dořekněte to.
3: Takže šíře chachy, to jsem slyšela poprvé a nevím, co to jako bylo, ale nechutnalo mi to.
4: Desert.
2: Kase kake. Mm-hmm. Ale dál nevím, a jenom něco takového řekla.
5: Jo, chese kake tam je.
1: Desert. No, ona to trošku jinak popletla, ten název.
5: Jo.
2: Šískake, šískake, šískake.
5: Cheesy kake. Keze kake.
2: Jako vím, že to je, že si z toho srandu dělali, ale co tam přesně je, to netuším.
5: To bylo prostřeno, ne, myslím.
1: Ano.
4: Keze. Desert, neboli číský dort.
5: Jo, číský dort.
1: Neboli číský dort.
2: Číský dort.
1: Nevadí, jo. Ale správně jste odhalili, že se jednalo o prostřeno.
2: Keze kake, jaký dobrý.
1: Nadechněte se.
2: Ano.
6: Já jsem malej.
2: Ale šikovnej. Na stejně.
5: Byl dřív, ne, byl dřív.
2: No, ale já jsem do toho ještě mluvil, řekl bych, že to ještě neskončilo, ta ukázka.
1: Oba dva máte bod.
5: Tak dobře.
1: A další ukázka je těžká. Proto vám napovím už teď. Oldřich Kaiser, Jirka Lábus a Jiřina Bohdalová udělali parodii na soutěž jo. Nejslabší máte padáka.
2: Jo, skvělá, jak jsi tam houpal, viď?
1: Ano.
2: Tam,
1: ano. Takže víte, o co se jedná.
6: Já jsem malej.
2: Ale
6: to bylo šikovnej.
1: Tohle bylo jenom to.
2: To byla Bohdalka.
7: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, jak se řekne německy pánbu?
2: Herrgott.
6: Pečici a bezdí.
2: Herrgott,
5: je to ono.
1: A dál, pardon, a dál?
2: Herrgott.
5: Ano, to je správná odpověď.
1: Je to přesně takhle? Úplně přesně, doslovně?
5: Tak řekni, Romčo, jak.
1: Jste blízko, seš blízko, Patriku.
2: Máte pravdu.
1: Něco ti tam chybí.
2: Ano, máte padáka.
5: Ano, to je opět správná odpověď.
2: No to je těžký, ty to vědět. Pojď.
7: Jak se řekne německy pánbu?
6: Pečici a bezdí. Herrgott.
7: Ano, Herrgott, to je správná odpověď.
5: Ano, Herrgott.
1: Ano, Herrgott, to je správná
2: to
1: odpověď.
2: Těžký.
1: To bylo hodně těžký. No tak taky už mě dobíháte s těma bodama, nemůžu být tak hodná.
2: Jo, takhle ty tady.
5: Pozor.
2: A paní taktizuje.
1: A za chvíli si dáme rubriku Dospívej to.
0: Radio Kiss.

0: Dospívej to.
1: Dospívej to.
2: V rubrice Dospívej to já vám vždycky řeknu dvě slova. Tentokrát dvě slova.
3: Prosím tě, můžeš to říct ještě jednou, já jsem pozdě zapnul kameru.
2: Dobře, tak, takže pro kamery zdravíme všechny na YouTube.
4: Jeden.
2: V rubrice Dospívej to vám tentokrát vždycky řeknu dvě slova a vy máte za úkol je dospívat. Začneme s kategorií 90. A říkám I wanna.
3: I wanna,
4: I wanna be,
3: be
4: hippie.
3: You, I wanna be hippie.
4: I wanna be hippie, now what you gonna do?
3: I wanna be with you, baby. Já dám o Fun Factory.
4: Já chci I wanna be hippie.
3: Jo.
4: Ta devadesátka, ale nevím.
3: No, asi původní originál může být ještě starší.
4: Že jo, že jo.
3: Že to je, ale uvidíme.
2: Pojďte odhalit, co to je. Jo, jo, Fun Factory, I wanna be with you.
3: Yeah, baby. A check it out.
4: Jaj, škoda.
3: To tam nebylo.
2: Má jeden bod. Pojďme na českou. Říkám, já chci.
4: Já chci žít jako kaskadér. Tum, tum, být láskou, co kefér.
3: Já chci jen to, co chci. To je nějaká Tereza Kerndlová, ne? Co já, to bylo? Já.
2: Aha, já to chci. Nevím.
3: Ale to ty bys neznala, Míšo.
4: Já vím,
2: ne,
4: co,
2: já vím co myslíš.
4: Chci, to, to, chci.
2: To se smí, to se dělá. Ty jsi mi to řekl, to je možná tohle, ale nevím, nevím, jak to tam je přesně.
3: Já
2: slova.
3: Chci.
4: Chtěl bych být medvídkem.
2: Takže, co si myslíš ty, Patriku?
4: Já chci žít jako kaskadér, kaskadér.
5: Já chci jít non-stop. Krásně a non-stop.
4: Ach,
5: a přijde.
4: Míša.
3: Tak to jsme ostudy, kamaráde.
4: To teda.
2: Tak jo, pojďme
4: tak
2: na...
4: Tak jo, jak má radost, ne? Úplně.
3: Ale jo, dostala nás.
2: Pojďme na bonusovou. A opět říkám I wanna.
4: Počkej, I wanna?
3: I wanna be a hippie, tak bych dal já tohle.
4: To si děláš srandu. Yeah.
3: Bonusová.
2: I wanna.
4: I wanna?
3: Počkej, I wanna.
4: I wanna.
3: The lawyer.
4: Jo.
3: Tak to bylo dobrý.
2: Správně si dospíval, máš bod, ale není to lawyer.
4: To je román.
3: Jsem lepší než originál. Back in the day, I be the style, take it easy, and looking forward to the future. The future, that is house, house, house, house.

0: Davidech.
1: Je, to je hezká vzpomínka na pořad lepší než originál.
2: Krásná, takže Patrik má za bonusovou bod.
3: A ty taky, Romčo, ty máš za 90.
2: Ano, ty máš za 90.
1: Skvěle, za chvilku pokračujeme.
4: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Ranní trojko. Domyslit.
1: V rubrice Domyslit to zapalujeme naše mozkový závity, protože vypínáme Google, vypínáme všechen internet a teď to je jenom o vašich tipech, kolegové. Protože vám dám tipovací otázku, kdo bude tipem blíže, získává bod. Pokud by se náhodou stalo, že to trefíte přesně, budete mít 7 bodů. Jdu na otázku. Protože byl včera den dětí, tak mě napadla logická otázka. Kolik dětí se narodilo v roce 2025? Odpověď budu chtít zaokrouhlenou na tisíce.
2: Já si tuším.
3: Jo.
2: Já vím, kolik dětí dostalo jméno Viktorie, to si pamatuju, protože je teďko nejpopulárnější.
3: Hele, můžu jméno jen tak od boku a pak se mi když tak zasmějete, že jsem zase odešel od toho správného typu,
1: ano,
3: a tak. 85, 87 tisíc, něco takového.
2: Tolik?
3: Jo.
2: Wow.
3: Je to pod 100 tisíc, na 100%. Na to bych vsadil boty.
2: No to já taky, já někde bych to šel o dost mín.
1: Vy jste se tady o tom v minulosti bavili, já si to pamatuju. Proto
2: 87.
1: jsem vám tuhle otázku dala.
2: Já to někde hledal. Ano, je to přes, lehce přes 80, něco mezi 80 a 90.
3: Tak můžu tipnout rovnou a dostanu místo 7 14 bodů?
1: Pojď si to zkusit.
2: Počkej, jakých 14 bodů vůbec?
3: No jako za to, že to vím hned.
1: Víte co, uděláme to klasicky. Dejte si na to čas, promyslete si to, já vám dám za chvíli nápovědu a potom to odhalíme.

0: Tady je hrobové ticho ve studiu. Oba dva s Patrikem přemýšlíme a teď je pravdou, že bych přál Patrikovi, aby mu to vyšlo, protože pokud se nepletu, on je jediný, který ještě nedostal 7 bodů, že ano. By naprosto přesně typl výsledek
1: ještě
0: toho.
1: Ještě ne, no.
0: Jak je to tedy s dětmi? Jak zní přesně otázka?
2: Kolik dětí se narodilo v roce 2025?
0: A bohužel je to menší a menší číslo, je to velký problém.
1: Fakt?
0: Je to smutná zpráva, protože dětí se rodí v České republice méně a méně. A já bych opravdu vsadil boty, že to začíná osmičkou. Je to dvojciferné. 83, 85, 87.
1: Něco takového mám pocit, že...
0: Jedno z toho. Míšo, ty nám chceš dát nápovědu, nebo to dáme bez nápovědy?
2: Řekněte si.
1: Já, jelikož jsme se o tom už bavili, bych to dal klidně bez nápovědy. To byla nápověda sama o sobě, teď jenom si vzpomenout.
2: Ta nápověda by vás hezky navedla ke správnějšímu výsledku.
0: Já ji asi nechci.
1: Taky ne, pojďme bez nápovědy.
0: Chceš první, nebo mám tipnout já první?
1: Jak, jako mám to číslo, já ho řeknu tak jako tak, i kdybys ho řekl. Mám ho tady napsaný.
0: Já tu mám všechny tři.
2: Jak všechny
0: 83, 85 nebo 87
2: tisíc. Ale musíš si vybrat jenom jedno.
1: Tak počkej, já ti dám vteřinku. Já si myslím, že to je 84 tisíc a nějaký drobný, ale myslím si, že ty drobný jsou trošku nad, takže dám 85 tisíc.
0: Máš 85. Já dávám teda 87.
1: A klidně dej to samý.
0: 87 tisíc 300. Ale ono to nebylo určitě k 90.
2: Já to chci zaokrouhleno na tisíce.
1: Tak dej míň.
2: Nedávej stovky.
0: Ne, a ty vyhraješ.
1: A ty to dej taky ne.
0: 87 dávám.
1: Ježišmarja.
2: Dobře. Já to tady spojím s nápovědou.
0: No to bude 83, víš?
1: 4.
2: Tak moment.
0: Ne, ne, ne.
2: Takže co?
0: Ne, ne, zůstane.
1: 85.
2: 85, 87 říkáš, Romane, jo?
0: 6.
2: 6.
0: 7.
2: 7.
0: Nechám 7, ne, a pak to budu litovat. 7, Míšo,
2: 7,
0: pojď.
2: 7, dobře.
0: Už to chci mít za sebou.
2: Víme, že porodnost je v České republice čím dál nižší. A já vám teď řeknu, že v roce 2021... se narodilo zhruba 111 tisíc dětí. V roce 2022 101 tisíc. V roce 2023 to bylo už zhruba 91 tisíc. V roce 2024 to bylo už jenom 84 tisíc.
1: Ještě míň, jo.
2: A v roce 2025
0: 83.
2: To bylo ještě méně.
0: Cože?
2: Správná odpověď, zaokrouhlená na tisícovky, je 78 tisíc.
1: Cože?
0: Ale jo, no.
1: Fakt.
0: Teď jsem chtěl pustit fanfáru, tak počkej, to se smažu. No.
1: Jsem zklamaný.
2: Počkej.
0: Co?
2: Ale tak Patrik byl svým typem blíže.
0: No to jo, ale já myslím, že to trefíme, no.
2: Co?
1: Počkej, ty si říkáš, že sadíš kalhoty, že to je nad osmičku.
0: Kalhoty, ne, boty.
1: Boty?
2: Tak dej sem boty.
0: To nechceš.
2: Dej sem boty.
1: Ne, Míšo, nedělej to.
2: Romane, dej sem boty.
1: Já tu nebudu. Ale
3: bože, já mám smůlu.
0: Jo, teda dneska smůlu.
2: 78. No, správná odpověď úplně přesně.
0: Počkej.
2: 77 636 000.
0: Takže 78, proto to mám v hlavě otočený, jak se dal těch 87. Víš, já jsem jenom ty dvě čísla otočil.
2: No, ale v tom případě to není správná odpověď, já Romane.
1: Vím. No, škoda,
2: škoda,
1: nevadí.
2: Škoda,
0: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Jenom v rychlosti. Jedna věc, že jsme nedostali 7 bodů, to je jedno, ale těch dětí je fakt málo.
1: Je jich málo.
0: Lidi, jestli už teď můžete.
1: Ne, neříkej to.
0: Takový písničce.

0: Náš posluchač Zdeněk zase zahlásil, poslal mi SMSku, jak jsme tady nabádali naše posluchače, aby se měli rádi, aby se milovali a bylo nás víc, aby český národ nezahynul, protože podívejte se, jak to s tím počtem dětí klesá a klesá každý rok. Napsal velice stručně, já bych plodil, ale zrovna vezu v trolejbusu samé důchodce.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: No, Zdendo, děkujeme za info.
2: Za jízdy prosím ne.
0: Ano, nemluvte za jízdy s řidičem. Jerry.
3: Na D6, 125. kilometr směr Karlovy Vary, auto nehoda, omezeno do jednoho pruhu, pozor.
0: Snad je posádka v pohodě, Dave, co ty?
4: Pravní z Ostravy, Rudná ulice, směr Havířov, u opravovaného mostu v Kunčicích se na Kleďaku urvala v tom zúžení hnací hřídel, takže počítejte ze zdržením, budou se tvořit určitě kolony.
2: V Praze na Karlově náměstí se srazily dvě tramvaje a další nehodu řeší v Brně v Říbské ulici.

0: Zahradní židle? Máme. Grily? Máme. Sprchy? Máme. Venkovní kuchyně taky máme. New Visit Garden. Tohle není jen zahrada. To jsou zahradní trendy. Celá zahrada na zahradnitrendy.cz nebo na Vančurově náměstí v Hradci Králové.
1: www.zahradnitrendy.cz. Chcete 1000 korun za odběr a ještě něco navíc? Darujte krevní plazmu v Plazma Plus. Pomáháte zachraňovat životy a nově získáte až 1000 korun za každý odběr. Darovat můžete každých 14 dní. Přijďte se zaregistrovat a řekněte heslo Rádio. Získáte dárek navíc. Objednejte se na plazma.plus.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Wavesport. Cyklisti, cyklistky a příznivci značky Scott, pozor! Wavesport v Českých Budějovicích za viaduktem nabízí vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola, elektrokola, doplňky a oblečení nejen značky Scott. Wavesport. Více informací na www.vavesport.cz.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Dnes bude obloha zpočátku jasná až polojasná, ale postupně bude oblačnosti přibývat a místy se objeví také přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prezidenta čeká oběd s hejtmanem a krajskými radními, debata s primátorem Zlína nebo starostou Valašských Klobouk na Zlínsku. Program zahrnuje i debatu se studenty a návštěvu několika firem. Prezident také plánuje výšlap na svatý Hostýn na Kroměřížsku. Zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie se v pondělí shodli na společné podobě zpřísnění migrační politiky Evropské unie, včetně možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech unie nelegálně. Nové návratové nařízení doplňuje migrační a azylový pakt a má zajistit také rychlejší a efektivnější navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli. A teď zpátky domů.
6: Ředitelství silnic a dálnice získalo stavební povolení na poslední úsek dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary. Konkrétně se jedná o 7-kilometrovou část Žalmanov-Olšová vrata. V současné době běží výběrové řízení na zhotovitele. ŘSD by chtělo stavbu začít ještě letos.
5: Sport. České reprezentantky si v úvodní den mistrovství světa v basketbalu 3x3 ve Varšavě připsali porážku a výhru. Nejprve podlehly 8-12 obhájkyním zlata Nizozemkám a poté zdolali 14-12 domácí Polky, čtvrtý tým z minulého šampionátu. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje Raníky se Smíšou, Romanem a Patrikem.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

0: Pokud jste s námi byli před pár minutami, tak vidíte, opět se to i tak točilo všechno kolem dětí, byť těm jsme se ve velkém věnovali včera. A byl to úžasný den, hlavně ráno, kdy jsme se tady hráli speciální dětské písničky.
1: A Dní dětí se věnoval i Michal Kavalčík včera v dopoledním Kisu.
2: Naše nejoblíbenější hračky z dětství.
0: Jo, to budou vzpomínky. Tak si dáme nejlepší odpovědi.
3: Ano, za malý moment.

0: Michael.
1: Pamatujete si, že nám stačila jedna hračka a byli jsme nejšťastnější děti na světě? Vždycky na Vánoce jsme chtěli to a to a s tím jsme si potom hráli klidně i 2 roky. Ano, co jste milovali tak moc, že jste kvůli tomu doma skoro nespali.
2: Tak co, kysáci, zavzpomínali jste si včera?
3: Tak nejvíc jsem asi milovala Walkman, že jsem mohla poslouchat kazety do Walkmanu. Pak bylo Tamagotchi, Tetris, skákací koule, Cčka a rada jsem žvíkala Pedra.
4: Tak já jako dítě jsem měl traktor na ovládání, na takový ten kabel. Samozřejmě Merkur, ale pak mi naši v Tuzexu koupili Lego a to bylo v té době top.
5: Já jsem byla sice holka, ale hrála jsem se s bráchovou Merkurem, měl plechovou sanitku, tak s tou. A jinak venku to byl Čáp ztratilo čepičku, měla barvu barbičku a Honzo Stávej, kolik je hodin, 10 slepičích a různý.
1: Máme tady vítěze! Já bych to dal dneska, Míša.
6: My jsme jako děcka si nejradši, když bylo venku škaredě, stavěli v obyváku bunkr. Pamatujete, jako stůl, křeslo, židle, přesto deka, nebo peřina, polštáře. No a tam se taky dalo hrát třeba na ty doktory. No a my jsme si hráli, že jsme tam na dovolený, ale stejně nejlepší bylo stavět a zařizovat ty bunkry. Radio Kids.

0: Dneska čeká opravdu dlouhý den, domů se budete vracet třeba až po 8 hodině večer, tak si nezapomeňte zapnout KISS. Holky tu na vás budou čekat.
1: Ladies night.
2: Let's go, girls.
1: Ladies night. Radio KISS.
2: A já, jak tady procházím internet, tak jsem si našla skvělý téma na večer.
0: Který s holkama budete drbat, jo?
2: Ověříme, jestli je to pravda. Mm-hmm. Ženy si vybírají partnery podle otce, muži podle matky. Je to opravdu tak?
0: Takže má budoucí... Davidkovo budoucí. Tak přijde nejdřív k nám domů se podívat na mě... A podle toho řekne, jestli
2: ne,
0: je náš syn dobrý
2: ne
0: nebo ne pro život?
2: Partnera, ale podle svých rodičů.
0: Jo, takhle.
2: To znamená, že třeba já, kdybych si měla vybrat partnera, tak by měl být mít něco společného s mým tátou. Ale já Vietnamce nemám. Má, Patriku, tvoje Miška něco společného s tvojí mamkou?
0: No to bych se divil, kdyby něco společného měla teda. Teď co to je za otázku, ne?
2: No jako myslím, jako že ne společného, ale jako nějaký povahový rys.
3: Tak povahově jsou obě jako super, ale když to beru vzhledově, tak blondýna je
2: ne,
3: mamka.
2: Ne vzhledově, třeba i povahově.
0: Ty počkej, super, teď si nedávno říkal, že něco...
3: Co to mele?
2: Ty jsi kámoš,
0: on má za pár dnů svatbu, víte, jenom aby... No, že jste se nějak nepohodli na tom.
3: To ještě přitápí.
0: Vy jsi říkal, že byste chtěli svíčkovou, ne? A
3: no
0: a že...
3: bude, no ty ji nedostaneš.
0: Já dostanu čočkovou. Od budoucí tchýně. Romane, co jste to tam říkal v tom rádiu? Ne, no to určitě musí mít každý nějaký podobný povahový rysy. My neříkej, že prostě po rodičích nic nedědíme, naopak.
2: Ne, Miška s Patrikovou mamkou.
0: No.
3: Teď jo, tak asi si nevyberu nějakou megeru, ne?
2: No jasně, ale jestli mají třeba něco jakože společného. Tady to v tom článku rozebírají.
0: Taky musíš mít po mamce něco společného.
2: Ale ne po mýho přítele mamky, ne? To nejsme genama spojený.
3: Já jsem rád, že v Ladies Night nejsem, protože já to vůbec nechápu.
2: Hele, pánové, nic. S váma tohle rozebírat nebudu. Já si to budu šetřit na večer s holkama, jo?

0: otázce Míši Dinhové, jenom krátce ještě. Luci, prosím tě, můžeš?
1: Teda pánové, já nechápu, teda vy jste opravdu tak natvrdlí, co je na tom těžkýho? Prostě každý si hledá partnera takovýho, který mu v uvozovkách připomíná svoje vlastní rodiče. To znamená, Romane, ty jsi si našel partnerku, která ti něčím asi připomíná tvojí vlastní mamku. Chápeme?
0: Luci, děkujeme. Míšo, prosím tě, to nemohla říct takhle.
2: Jak je možný, že to Lucka ode mě pochopila?
3: Já jsem to pochopil od Lucky taky, ale od tebe ne.
0: Protože tohle je moderátorka.
2: Ale jak to mohla Lucka pochopit tím pádem ode mě, když jsem to říkala tak špatně?
0: To je úplně jedno, ale my dva jsme to pochopili konečně.
3: Jo, přesně.
2: Dobře, Lucko, prosím tě, až budu zase příště řešit nějaké ženské téma tady v Ranním Kisu, mohla by si mi dělat žensko-mužský slovník?
4: Jsem za volantem po celé republice.
0: Deniso, povídej.
5: Odtouží mi směr Plzeň, u Třebouně dělají silnici, tak to tady stojí už 10 minut, tak počítejte se zdržením a opatrně, díky.
0: Lukasi?
6: Dálnice z Chebu na Karlovy Vary, vážná dopravní nehoda ze 3 pruhů, je to zužený do jednoho pruhu, jsou tam záchranné složky, tak jeďte opatrně, ahoj.
7: Z Vysokého Mýta směr D35 za obcí Stradouň, už se tvoří kolony velké, je tam někde nehoda před tou křižovatkou směrem na D35.
2: V Brně řeší hned dvě nehody, a to v Kšírově a v ulici Poříčí. A taky se dál bouralo v Plzni v Dobřanské ulici.

0: Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Parády. Kiss Parádu s DJem Bejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Rádio Kiss počasí.
1: Dnes bude obloha zpočátku jasná až polojasná, ale postupně bude oblačnosti přibývat a místy se objeví také přeháňky. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Pořízení kratomu bude složitější. Vláda premiéra Andreje Babiše chce, aby kratom bylo možné koupit v licencovaných obchodech až od 21 let, nikoliv od 18 let jako doteď. Vláda plánuje zavést na psychoaktivní látku přiměřenou spotřební daň a zvýšit daň z přidané hodnoty z 12 na 21%. Miliony cestujících by mohly pocítit následky nového sporu mezi administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa a některými velkými městy. Vláda totiž zvažuje omezení imigračních a celních kontrol na letištích v takzvaných azylových městech. Aerolinky, hotely i zástupci cestovního ruchu před plánem varují a mluví o hrozbě chaosu v letecké dopravě.
0: Sport.
1: Ministerstvo zahraničí ve spolupráci s fotbalovou asociací České republiky a ministrem pro sport Borisem Šťastným představí praktické informace pro české občany, kteří se chystají na fotbalové mistrovství světa do Spojených států, Kanady a Mexika. Lidé by měli od úřadů dostat aktuální bezpečnostní a zdravotní doporučení i organizační pokyny. Turnaj se koná od 11. června do 19. července. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.
2: Be happy.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Real to Real na Radio Kiss. Tak zkusme to takhle. Hudba Maroon 5, čas 8.35, kachna brzy.
1: Jo, šlo by to
2: dalo
1: tak
2: dalo by se.
0: Rozumíme si?
2: Rozumíme.
0: Ano. No hele.
2: A ještě jsi zapomněl na důležitou informaci.
0: Jakou?
2: Byl jsi tak stručný, že jsi neřekl telefonní číslo.
0: 210-323-323. Ne, mně jenom jde o to, jak tu naše intelekty dneska narážejí, tak jsem chtěl být co nejstručnější, aby jsme prostě si nějak nevížděli do vlasů, no, potom.
2: Já si myslím, že to nebude intelektem, to bude možná hormonama.
0: Hele, a teda, Míšo, k tvé Ladies Night, kterou dneska budeš mít s holkama po 8 hodině, téma už jste tak trošku nakousli, že tu rozeberete povahy našich partnerů, asi takhle to můžeme říct.
2: Ano.
0: Které jsou spojené s našimi rodiči.
2: Ano.
0: Tak chcete to zamotat ještě víc?
2: Pojď.
1: A když jsem gay, tak si vybírám partnera podle svého otce, jo, Míšo? No to určitě. Podle velikosti.
2: Ježišmarja. V Ladies Night budeme
0: to je Ladies Night, bacha
2: řešit
0: ještě.
2: Ladies věci.
0: Ano?
2: Ano.
0: Ladies Night je vlastně taková soft verze oproti noční show Sony Ede?
2: Dalo by se říct, občas to tam Soně utíká, ale my vždycky usměrníme.
0: Máte se na co těšit.

0: Tak kysáci, už se připravuju na tu ranní kaknu.
1: Připravuj hlavně svůj telefon 210-323-323.
2: Vezmi si rádiový balíček, pokud teda víš, co dneska ráno nebyla pravda.
3: Volejte právě teď.

0: ranního kysu.
1: Ta byla dneska pěkně propečená. Uvidíme, jestli na to Radek přišel. Už je na telefonu. Radku, dobré ráno.
2: Ahoj.
1: Ahoj, všichni ahoj. Tě poslouchají. Co je podle tebe raní kachna?
2: No, tak s tím zdržením na té dálnici a poplatkama, že se budou vracet za dálniční kartu, za dálniční známku.
3: A co ti na tom přijde nelogickýho?
2: No, kdyby to bylo tak, jak říkala smysl Míšoty, tak by nám ŘSD mělo za ty kolony ještě platit.
1: No jasně. Takže abychom to rozkouskovali, Míšo, ty si přinesla informaci, že pokud budeme déle než 60 minut v koloně...
3: Ano, máme nárok na vrácení části hodnoty dálniční známky.
1: Dálniční známky, pokud jde o nějaké dopravní omezení, například na základě stavby dálnice,
3: ano,
1: a tak dále.
3: Ano,
1: jasně, ne
3: tak.
1: O dopravní nehodu, za kterou nemůže ředitelství silnic tak. A dálnic. Takže teď, Radku, se podrž, protože, Míšo, chápu správně, že to je částečně pravda.
3: Částečně je to pravda, ale ne pro Českou republiku, protože tohle zavádějí teď v Itálii od 1. června. Dobrý. Ale v České republice ne, takže Radku, získáváš balíček.
2: Jo! Děkuju.
1: Hele, ale věřil bys tomu, že to v Itálii opravdu teď začne platit?
2: Věřil, protože se to říkali, myslím, že včera ve zprávách.
1: To je borec.
2: A bylo tam řečeno, že to a pro Českou republiku taky nepůjde.
1: To je borec, máš to načtený, tak jsme tě nedostali. Radku, jdem ti předat dárek, zaslouží si to. Tak zatím, ahoj.
3: Ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: Skvěle, Radek, výborný. Pravdou je, že kysáky to hodně pobavilo, to, co jsi tady řekla. Přišlo neuvěřitelně moc hlasovek, hlavně třeba...
4: Míšo, my jsme Češi, kdyby taková aplikace existovalo, tak všichni jezdíme zadarmo.
3: A nebylo by to krásný?
1: Nádherný, já bych to bral.
5: Kdo bude podvádět v aplikaci kolonometr, tak bude za trest na kolonoskopii, tak bacha.
1: Jau. A tak zase prevence dobrý taky, ne?
6: Jo, to je jako...
3: Vidíš,
6: jo.
3: To má to samý pozitiva.

0: dopravní notu a když jsme u té dopravy, měli bychom si vysvětlit ještě jednu zprávu.
1: Jedna zpráva tady zazněla taktéž a říkal jsem, že pokud jste v Rakousku jenom transitní řidič a stojíte v koloně na úsecích, kde platí zákaz objíždění kolon, nesmíte si jet z dálnice jenom proto, abyste kolonu objeli po místních silnicích.
2: A to ti dokonce, Romane, potvrdil i posluchač Petr přímo z Rakouska.
3: Ano, Romane, je to v Rakousku přesně tak říkáš. U sjezdu z dálnice to hlídají a jak vidí SPZ-ku jinou než rakouskou, tak vracujou ty lidi zpátky na dálnici. Moje výhoda je v tom, že já mám rakouské značky, tak já si ty kolony objíždím.
1: A dobře ty, Petře, díky za potvrzení, abyste věděli, že toto kachna nebyla. Teď se to hodně řeší, hlavně díky tomu, že budeme jezdit na dovolené, takže s tím počítejte.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno všem kysákům, je 8 hodin 53 minut a v Praze v ulici 5. května jsou ve směru do centra tři osobáky v sobě. V Ostravě v Mitrovické se u hasičské zbrojnice srazil osobák s nákladňákem a připomínáme nehodu v Brně v Kšírově ulici.
2: Eliško?
3: Ahoj kysáci, z Hradce na Liberec, na Hořice, tak před Lípou se stala nehoda, stojí to tam, je to zhruba na 5 minut, pouštějí oba směry.
2: Za info děkujeme.

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá
5: non-stop.
6: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
7: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
8: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
9: Radio Kiss. Počasí.
0: Venku dnes převládá zpočátku jasno až polojasno. Odpoledne a večer začne přibývat oblačnosti a čekáme přehánky nebo také bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
9: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
0: Energetická skupina ČES může začít s procesem vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti. Na valné hromadě to schválili akcionáři. Mluvčí skupiny Ladislav Kříž potvrdil, že by nová firma měla vzniknout v řádu týdnů od schválení a následně v prvním čtvrtletí roku 2027 by do ní měly být začleněny vybrané podniky. Rozdělení ČESu je podle analytiků prvním krokem k chystanému zestátnění společnosti, které plánuje současná vláda. Jih Itálie krátce po pondělní půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení, které mělo sílu 6,2 stupně. Otřes byl cítit i daleko od epicentra. Zatím není jasné, zda způsobil škody a má nějaké oběti. A teď zpátky domů.
10: Začátek června přináší změny v železniční dopravě. Kvůli rekonstrukci Masarykova nádraží vlaky od Kladna a Kralup dočasně končí ve stanici Praha Bubny. Pro některé cestující může být výhodné, že rychlíky od Kladna budou nově zastavovat také v nově vybudované zastávce Praha Výstaviště. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport. Bývalí reprezentanti věří, že čeští fotbalisté na mistrovství světa v Severní Americe postoupí ze skupiny. Internacionálové se na tom shodli během akce Podsta legendám v Říčanech u Prahy. Tým trenéra Miroslava Koupka se ve skupině A utká postupně s Koreou, Jihoafrickou republikou a spolupořádajícím Mexikem. Tolik zprávy v 9 hodin a Tereza Jandová.
9: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
0: Be happy.

0: Posloucháte vysílání Rádia Kiss a vítá vás ranní trojka Míša Dinhová, Roman Anděl a Patrik Peltan.
1: Pravdou je, že léto se blíží, budou prázdniny, budou dovolené a tak by bylo dobré si říci, kde se pravděpodobně v tomto létě uvidíme.
2: Ano, přesně tak, čeká nás spoustu nabitých mejdanů, tak vydržte, za chvilku si povíme.

Rádio Kiss je s vámi a ještě teď žijeme tím, co krásného se stalo o víkendu, protože jsme tu zahájili v Mikulově na jihu Moravy letní tour, která je před námi a moc se na vás všechny těšíme.

0: 18. července jedeme směrem na sever k Máchovu jezeru.
1: To máte kysáci, pláž, vodu, kemp, tisíce lidí, smažák v housce, zkrátka úplně všechno, co si dokážete představit.
2: Oblohu nad sebou a věříme, že i krásný počasí. 8. srpna za vámi pojedeme do jižních Čech, do letního kina v Písku.
0: 29. srpna přijedeme do západních Čech k Hradu Loket na 90s party, kam přivezeme i Groove Coverage, Erotic a Kosmonovu.
1: No a 12. září se rozloučíme s létem ve Zruči nad Sázavou.
2: Kdybyste chtěli tyto termíny znát, vždycky hledejte přes webkysce.cz a nebo přes Facebook, kde jsou často události, diskuze a tak dále. Takže už aby to bylo a aby počasí vyšlo.

Pro spánek. Kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. To vše ve více než 60 prodejnách po celé České republice a také na www.prospánek.cz.

0: Radio Kiss a Prospánek.cz vám rozdají vouchery v hodnotě 8000 korun.
1: V posteli strávíme až 30 let svého života. To je šílený. To znamená, že když je mi teď něco málo přes 30, tak jsem si teprve odžila ten čas, který strávím v posteli. Takže kdybyste, kysáci, nevěděli, jak vypadá ten čas, který strávíte v posteli, tak se podívejte na lidi, kterým je dneska 30.
2: Takže tím chci říct, že už nebudeš spát do konce
3: života. Teď se probudila.
1: Kdybych doteď spala, tak už nemám nárok spát.
2: Kysáci, už teď pojďte najít logo Rádia Kiss na stránkách prospánek.cz, ať jste připraveni, až zazní výherní signál v odpoledním jumpu.
3: Soutěžíme o voucher v hodnotě 8000 korun a moc mě baví na webu, jak je v detailech ukryt ďábel. Protože když nakoupíte na e-shopu, tak ne, že máte 45 dní záruku vrácení peněz, ale 45 nocí. To je vtipný, ne?
1: To je dobrý.
3: Až 45 nocí si rozmyslet, jestli tě to baví nebo nebaví.
2: Super.
3: Takže web prospánek.cz studujte a dneska odpoledne držíme palce.

0: minulém roce kraloval tento song v naší Kiss parádě.
1: A kdo jí kraluje dneska? Bibi Rexa, Faithless, New Religion na krásném třetím místě.
2: A na druhém místě jsou Skutři s jejich písničkou Rave from Outer Space.
0: Dobře naložili. Ale máme z toho velkou radost, protože zatím to vypadá, že první místo vezme Slovensko.
3: Do rána bělého muzika hraj, nech pěseň letí až na světa kraj.
0: Takže Ondrej a Emily, kterým gratulujeme, a kdybyste chtěli podpořit Slováci, taky můžete na webu kiss.cz.
4: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
5: Go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: Dneska je 2. června a Michal Kavalčík už přišel do studia a dneska jsme se rozhodli, Michale, že se ti podíváme na zouby.
1: Ajajajaj, krásné dopoledne, čau, čau, ahoj.
0: Michale, protože dneska je den miluj svého zubaře. Máš rád svýho zubaře?
1: Ne, zrušil bych je, normálně bych tuhle funkci prostě, ne. Absolutně žádná láska.
2: To by tě potom bolela celá pusa, prosím.
1: Jedno, dám si tam umělou inteligenci.
3: Kdyby umělý chrup, ale rovnou umělou inteligenci, to je dobrý.
1: Já už vím, co, abych se normálně na 3D tiskárně si udělám zuby.
3: Jo.
2: Michale, no. A schválně, nejvyšší částka, kterou si nechal u zubaře za nějakou
1: nechceš
2: plombu,
1: to slyšet,
2: nebo...
1: Patriku. Ne, nechceš. Před pár lety, bohužel, nahoře jedna ze stoliček, jako všechno mi úplně odešlo. Odumřelo všechno a tak, a už to nešlo jako ani na ten dát, když zbrousíš, jo?
3: Nějaký muselo implantát, se... nebo
1: ano, přesně tak.
3: Korunku a tak.
1: Ano, takže implantát, dovnitř se tam dá železo, kolem kterého se utvoří kost, a na tu kost ty potom dáš tu korunku.
0: Ano.
1: Ladies and gentlemen, 63 tisíc.
3: Jeden zub?
1: Ano, ten jeden zub.
4: Tudo.
0: Tak doufám, že se o něj pěkně staráš, protože to,
1: já to čistím 6x denně normálně. No. A paní mi pak říká, no většinou se stává, že ono se to jako udělá na každý straně jednou. No, hele, já mám milionový ten chrup normálně.
0: No, ale zase pozor, jestli to čistíš 6x denně, aby si ten zub zase neohobloval.
1: Žeš, to keramika, neblázni, to je sloní kost.
3: Snad dneska nemusíte k doktorovi, k zubařovi a tak dále.
1: Ano.
3: Ano, a když tak, ať to nebolí. Hezký den.
1: A razítko dáme, ahoj.
0: Ahoj. Radio Kiss.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Doprava vypadá skvěle před 10. hodinou, tak co více si přát, dámy a pánové, pozor, pokud byste věděli o něčem, tlačítko doprava v naší aplikaci a můžete poslat hlasovku. Mám tady jenom pár maličkostí, 364, Bystré, okres Svitavy, nehoda a havárie osobáku mimo komunikaci, na místě už jsou všechny složky. Pak tady mám 50, Malínky, okres Vyškov, neprůjezdný pruh, 3 autáky v sobě, osobák, dodávka a traktor. No a to vypadá, že hlavní tahy, od nich je to vše. Daft Punk hned po 10. a teď čerstvé zprávy na KISu.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
2: www.elvaprofi.cz.
1: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
3: Wavesport.
4: Cyklisti, cyklistky a příznivci značky Scott, pozor! Pozor! Wavesport v Českých Budějovicích za viaduktem nabízí vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola, elektrokola, doplňky a oblečení nejen značky Scott.
3: Wavesport.
4: Více informací na www.vavesport.cz.
5: Radio Kiss. Počasí.
6: Venku dnes převládá zpočátku jasno až polojasno. Odpoledne a večer začne přibývat oblačnosti a čekáme přeháníky nebo také bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Léto silničáři tradičně využívají k opravám a rekonstrukcím a jinak tomu nebude ani letos. Opravovat se budou i klíčové dopravní tepny. Zúžení čekají řidiče na 24. kilometru dálnice D1, kde už opravou prochází most Šmejkalka. Rozsáhlou přestavbou na šestipruhový úsek prochází dálnice D1 u Brna. Výrazné stavební práce se chystají také na dálnici D5 u Plzně a na dálnici D11. Spojené státy uvažují o rozmístění jaderných zbraní v dalších evropských zemích, které jsou v NATO. Cílem je ujistit spojence, že omezení americké konvenční vojenské podpory neoslabí bezpečnostní záruky. Zájem o rozmístění amerických jaderných zbraní už projevily Polsko a některé pobaltské země. A teď zpátky domů.
7: Ředitelství silnic a dálnice získalo stavební povolení na poslední úsek dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary. Konkrétně se jedná o 7-kilometrovou část Žalmanov-Olšová vrata. V současné době běží výběrové řízení na zhotovitele. ŘSD by chtělo stavbu začít ještě letos.
5: Sport.
6: Polka Maja Chvalinská, až 114. tenistka světového žebříčku, postoupila z kvalifikace do čtvrtfinále Roland Garros. Ve čtvrtém kole porazila 24-letá hráčka 6-3 a 6-2 domácí francouzku Perriovou. Její příští soupeřkou bude Ruska Anna Kalinská. Už po čtvrté za sebou je v Paříži ve čtvrtfinále světová jednička Arina Sabalenková, která přehrála Japonku Naomi Osakaovou 7-5 a 6-3. Tolik zprávy v jedné minutě a teď už startuje dopolední Kiss.
8: Vítáme vás v našem čase 10 až 14. Michal Kavalčík, pojďme na to, Daft Punk a ať máte hezké úterý.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

pánové, pojďme si zase trošku zkrátit tu naši pracovní morálku, ten náš pracovní čas. Někdo bude v práci až do 6, někdo do 5, někdo do 2, někdo do 3, někomu to za hoďku končí, někdo možná už nás teďka ladí, když odjíždí ze své práce. No, to jste šťastní. Vyděláno, jo, super, OK.

0: práci, doma nebo třeba na vodě, nalaď si KIS a budeš v maximální pohodě.
1: Tak jsem se tady dozvěděl od radního KISu, že dneska mají svátek nějak jako zubaři nebo den úsměvů a den všech našich krásných zoubků. Pojďme se trošku o tom pobavit. Já vím, že to téma, jako když někdy jdeme k zubaři a musíme tam nebo chodíme na pravidelné kontroly, já vím, že zubař je podle mě jedna z nejméně oblíbenějších funkcí, činností. Vůbec kdo to vymyslel? Řekněte mi, kdo vymyslel, že se jako budou tady zubaři o nás starat, jo? Proč to vlastně někdo takhle vymyslel? Proč máme zoubky od začátku úplně nejlepší, nejkrásnější. Proč se o ně musíme starat, abychom potom chodili k zubaři? Nikdo to nemá rád. Vrtačky, plomby a tak dále. Injekce, uspávačky. To jsou bolesti. Tak pojďme se o tom pobavit. Já jsem tady před chviličkou prozradil, že mě to jednou stálo opravdu velký majlant. A nějaké veselé historky. Máte nějakou veselou historku z ordinace? Upadla mi čelist, upadly mi 4 zuby, chtěli jsme dát jenom ven jeden, nebo trhali mi zub a tahali to jako řepu v té pohádce, až mi to vytrhli a skoro mi vytrhli i celou čelist, já nevím. Máte něco takového? Nebo možná se ještě můžeme pobavit o tom, zdali jsou zubaři dneska drahý. Kam jezdíte k zubaři? Jezdíte do Polska? Jezdíte do Turecka? Jezdíte do nějakého jiného státu, abyste ušetřili třeba polovinu? Máte nějakou takovou fintičku? A pardon, to by mě zajímalo, jestli když jezdíte do nějakého jiného státu, jestli ta kvalita péče je taková, jaká je u nás? No,

0: feet.
1: Zuby, zoubičky, zoubky a já nevím ještě, jak by to šlo sklonit. To je dnešní téma dopoledního úterního balíčku. Ano, zuby, dneska je nějaký mezinárodní den nejkrásnějšího úsměvu. Tak historky od zubaře. Soňa rovnou pálí a omdlela.
2: Ahoj, Michael. Tak já jsem šla na trhání zubu a v průběhu toho trhání jsem bohužel omdlela.
1: Cože?
2: Zubař si toho vůbec nevšimnul.
1: Ne.
2: A já jsem ho začala kousat a najednou slyším, když jsem byla ondletá, tak otevřete tu pusu! A já jsem byla zakouslá do jeho ruky a on říká, vy jste mě pokousala, pane bože, co to děláte?
1: No jo, no to je instinkt, že jo, masíčko, masíčko, no, chceme trhat. David?
3: Tak ahoj, ahoj, já mám takovou zkušenost s zubařem, že mi vlastně dělal 4 blomby bílé a během půl roku mi vlastně vypadly, tak jsem k němu došel a říkám, že mi vypadly ty blomby a on mi říká, to jste kousnul do kosti, ne? Já říkám, ne, já říkám, není to jedno. Říkám, na to se tam vztahuje nějaká jakoby reklamace a on mi říká, podívejte se kolem sebe. Tak jsem se jak blbec podíval a on říká, víte, kolik stojí takovýhle tyhle stroje na to.
1: No jo, no, no, tak to plomba by neměla vypadnout hodně dlouho. To byla asi nějaká fušeřina. Lukas.
4: Ahoj, Majti, tak já mám svýho zubaře tady v Tachově, mladýho pana doktora, úžasnýho, kterýmu bezmezně věřím a je fakt super. Pro mě je zubař něco jako pro ženskou vejfukolog, takže asi tak. Ahoj.
1: Počkej, počkej, co jste řekl? Vejfukolog? Vejfukolog?
4: Ahoj, Majti, tak já mám svýho zubaře tady v Tachově, mladýho pana doktora, úžasnýho, kterýmu bezmezně věřím a je fakt super. Pro mě je zubař něco jako pro ženskou vejfukolog, takže asi tak. Ahoj.
1: Jo, takhle, aha.

0: pozdravujeme zubaře, ano, v tom dobrém slova smyslu. Protože samozřejmě, co bychom dělali, kdybychom neměli zubaře, to by jsme tady asi za chviličku vypadali všichni hodně špatně. Máme tady haluzáře, co ty a veselé historky z ordinace.
1: Ahoj Michaele, tak já mám známého, který byl u zubaře, který mu spravoval plombu a po asi 10 minutách vrtání mu řekl: Ježíš Maria, já vám vrtám zdravý zub. No, tak jenom tak.
0: No tak tohle bych jako fakt asi nechtěl zažít, Radek.
2: Čau Michaele, já mám svoji paní zubařku, chodím k ní 25 let. To, co se mnou ta ženská vydrží, to se musí jako nechat, protože každou chvíli tam přijdu s něčím, boxu vždycky znám na držku a vždycky něco je zlomený, tak mi vždycky poopraví a říká, no to se normálně neděje, a říkám, paní doktorko, buďte v klidu. Je to jediná žena, se kterou já mám nejdlouhodobější vztah.
0: No, Milan.
3: Ahoj Michaele, teď mám dobrou zubařku. Předtím jsem měl jinou zubařku, ta nebyla špatná, ale dcera byla menší. Zubařka mi léčila zub, který mi tak nešikovně prasknul. A dcera jednou v noci se probrala, tak jsem jí řekl, bo ležela vedle mě v posteli, tak jsem jí řekl, ať si lehne. A ona jak si lehla, tak jsem dostal čelo. Zub byl venku a bylo vyřešené polečení, ušetřené.
0: Ach jo, no ono, všechny tyhle ty zuby a vylomené zuby a neštěstí a spadl jsem tamhle na to a tam jsem spadl. No, já myslím, že většinou ty zubařky nebo zubaři, když vidí ulomené zuby, to je pro ně jakoby neštěstí ve smyslu, že to je strašně hodně práce a no, dodělat zlomený zub, au, to by nechtěl. Roman.
4: Měl jsem 9 roku a spadl jsem v mezi podlaží v paneláku přímo na zuby. Ukouzl se na pečce. Se zubařem jsem si užil, od té doby nemám rád. Ale teďka jezdím do Polska, jenom z finančních důvodů.
0: Mám tady SMS-ku od Veroniky. Ahoj. No, my zubařku máme, ale jako kdyby jsme ji neměli. Na termín čekáš půl roku. Pak ti pár dnů před termínem napíše, že tě musí přeobjednat a zase až třeba za 3 měsíce. Zuby opraví krásně, ale za čas plomby vypadnou. Zánět zubu, bolest zubu, počkejte si, až někdo z objednaných vypadne. No, a pak zjistíš, že ten krásně opravený zub musí ven, protože právě pod ním je zánět. Zlatá naše stará paní zubařka. No, držíme palce. Adam.
5: Čauko, jako dítě jsem měl strašnou zubařku, nesmyslně opravovala hodně zkažené mléčné zuby, místo aby odstranila a nechala to svému osudu. Já už jsem byl ani tak alergický, nechtěl jsem ji otevřít v pusu při jednom z vyšetření někdy ve školce, že si na mě vzala takovéto zubařské zrcátko. V domění, že mi zkusí vypáčit pusu. Skončilo to tím, že mi vylomila spodní jedničky obě dvě, ty letěly přes celou ordinaci.
0: Tady polikám normálně na sucho. Verča.
6: Ahoj Michaele, tak já mám takovou zajímavou a to je, že jsem byla u zubaře a samozřejmě všechno umrtvení perfektní a miluju svého zubaře. A protože je skvělý a nic nebolí, ale poslouchá pořád a pouští nějaké písničky a zrovna v ten moment hrála nějaká sprostá písnička, kde mluvili fakt jako sprostárny a já jsem se začala u toho smát a ono jako, že co se děje a já tak začal poslouchat tu písničku a tak jsme se tam všichni prostě řechtali, bylo to super.
0: To je dobrý, jak paní zahrála to, že vlastně máš v puse tu fajfku, že jo, odsávačku a
7: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
8: Skapadabadu, pindu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dud

0: Nejlepší, nejkrásnější, nejbolestivější, nejvíce crazy historky od zubaře. Ano, dneska vzdáváme hold této profesi, bez které kdybychom... No, bez které bychom se asi neobešli. Vůbec si neumím představit tu dobu, kdy si třeba za Karla IV. se prostě všechno dělalo takzvaně železem, pocem. Vytrhlovalo se a nic se neplombovalo asi. No jo, no, to byly jiné časy. Pojďme na vaše finálové hlasovky, mám tady Roberta.
1: Čau Michale, moje paní to včera řekla úplně krásně. Já celý život šetřím na benzínku jako píp a pak to dám za dva zuby. Tak má to cenu, čau.
0: No jo, no, to, jako, to je profese, kde tam se to jako za 300 nedá udělat. Ivet.
2: Nazdar, Michale. Já jsem žila ve Švýcarsku, takže můžu porovnat péči tady a tam a je to plus minus na stejno. A to bydlím tady v malé vesnici. Tjo. Já teda musím říct, že 15 let už jsem neměla ani kas, ani nic, ťuk, ale jako dovede si představit chodit s někým, komu chybějí prostě zuby. Tjo. To bych se na to vzala klidně půjčku. To bych se zadlužila. Krásný den.
0: No Ivet, ono to jako někdy není tak jednoduchý, jo? Jako někdy přijdeš třeba o zuby při úrazu, v práci, pak se třeba hádáš a soudíš s majitelem firmy, který ti to nechce uznat jako pracovní úraz, jo? A fakt jsou lidé v zemi, kteří si nedokážou třeba, nebo neumí si zaplatit, nebo takhle nemají prostředky na to si zaplatit opravu třeba předních tří vylomených zubů, jo? A... No, to je někdy těžký. Danča?
3: Okay, no tak mě v dětství dělali rentgen a při něm se zjistilo, že pod jedním mlíčným zubem nemám založený ten druhý. A tak jsme se někrát na to zubařky ptali a ona říkala, no hold, že jsem vyšší vývojový stupeň, že dřív mývali pravě jaký lidi troje zuby a teďka jak se strava změkčuje, tak do budoucna budou mít... Všichni jenom jedny, tak já už jsem ten vyšší vývojový stupeň a je mi 37 a pořád mám jeden mlíčňák.
0: Jo. Pořád mlíčňák, no pozor. Já mám ještě všechny moudráky, jo. Mě nikdy nezlobily třeba tyhle ty vzadu, jo. Mě nikdo je netrhal, zatím dobrý. Ale vím, že z zuby moudrosti to je peklo u někoho. Martin.
4: Nazdar, Michale. My jsme tak chodili ze základku na preventivní prohlídku, tak takhle zubařka říká, no budeme vrtat, když tě to bude bolet, zakřič. Křičel jsem asi 3x, ona ještě víc zabrala, fakt jsem brečel, opravdu jsem brečel, prokousnul jsem jí rukavici, ruku, dostal jsem od ní 2 facky a od té doby mám fobii ze zubařů. Úplně se klepu.
0: Hodně si zlobil. Izabela mi napsala, ahoj Michale, teď se mi kývou 2 stoličky a když jsem u zubaře a vrtají mi zub, tak si dělám záděry nebo si hraju s jazykem. Aha, to jsem nikdy neskoušel takhle si hrát jazykem. Já mám strach, že bych se trefil jako do té vrtačky a paní by mi zubařka udělala piercing do mého jazyka. Doktor!
5: Nazdar, Michale, tady tě zdraví zubní víly z ordinace. Jako doktor a sestřička. Hele, my máme takové zkušenosti se zubařem, že je toho málem jak na knížku. Ale abych ti taky pověděl, já když jdu taky k zubaři, tak vždycky taky jako trnu, že co to tam pro pána bude, snad se nic nenajde a tak dále. Ale jinak mám ho rád, já vím a důvěřuju mu. Měj se hezky, čau.
0: Ano, bez zubařů by to nešlo a se zubařem je to ještě těžší. Já mám tady výherní hlasovku a můžu vám říct...
6: You win!
0: Tohle je nejlepší výherní hlasovka od začátku roku 2026. Já zdravím Jitušku a možná k tomu ještě pošlu i flašku.
7: Ahoj, Mícha, já teďka řeknu Achejáka. Ahoj, Jadíška, ahoj, Achejáka. Ahoj, Achejáka, Zubáka,
0: Jitka, já se moc omlouvám, já jsem tam jenom v prostředku slyšel, že máš nějak hezký 2 nebo 3, pardon, musíme si to dát asi ještě jednou, já fakt jako nerozuměl jsem tomu.
7: Ahoj Mícha, já teďka řeknu Achejáka. Ahoj, Jadíška, ahoj, Achejáka. Ahoj, nějaká jeliá, že je to hluché, tak řekl, já jeliče, jeliče a chlejke, hlejke a já chlejke na chlejelce, uhlíče, tak ahoj. Jitko.
0: Jitko, ale teď už se fakt zlobím, jo? Tak ještě jednou a naposled. Jitko, já ti nerozumím.
7: Ahoj, Mícha. Já ti tam řeknu asi takhle. Ahoj, já Jitko, a já se jdu kolike. Ahoj, ahoj, já vlákají zubáka, já se jdu zůlky, tak řekl, já Jitko, kolike a kolike.
0: Ahoj, Micho.
7: Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Ahoj, Micho. Aho

0: Ještě jedna pěkná SMS mi tady přišla od Šárky. Po noční jsem šla k zubaři, vrtal mi sedmičku dole. Tak mě položil pěkně do leha a já v půlce vrtání začala chrápat. Tak jsem si prostě schrupla. No, Šárka, no to se taky tak děje.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Máme tady dopravu, 5 minut před 11. hodinou, kde pak to nejezdí a kde pak to jezdí. Připomínám tlačítko doprava v naší apce a můžete nám poslat zprávičku. Tak, D1, co říká D1, tam je komplikace 66. kilometr ve směru na Brno, ale jenom 3 ťukance. D1 299. kilometr z Prahy na polsko-státní hranice, poruchané osobní vozidlo. Pak tady máme v Olomouci Litovelská ulice, tak tam je havárie osobního auta a v Praze v ulici Svatojánská, tak tam jsou 2 autáky v sobě. Opatrně, šťastné kilometry s kysem, teďka zprávy v 11 a za malý okamžik Nana.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Chcete 1000 korun za odběr a ještě něco navíc? Darujte krevní plazmu v Plazma Plus. Pomáháte zachraňovat životy a nově získáte až 1000 korun za každý odběr. Darovat můžete každých 14 dní. Přijďte se zaregistrovat a řekněte heslo Rádio. Získáte dárek navíc. Objednejte se na plazma.plus.
2: Vypadá váš trávník, jako by se chystal spoluknout sousedovic psa? Klid! Pořiďte si robotickou sekačku, která seká tak pilně, že by si zasloužila volný víkend. U nás najdete roboty Husqvarna, Mamotion i Honda. Profesionální krotitelé neposedných travních džunglí. Stavte se na prodejnu na Bančurově náměstí v Hradci Králové nebo mrkněte na www.zahradnitrendy.cz.
3: Radio KISS počasí.
4: Venku dnes převládá zpočátku jasno až polojasno. Odpoledne a večer začne přibývat oblačnosti a čekáme přeháníky nebo také bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
3: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
4: Ministerstvo zahraničí představilo ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky a Ministerstvem pro sport praktické informace pro české občany, kteří se chystají na fotbalové mistrovství světa do Spojených států, Kanady a Mexika. Lidé dostanou od úřadů aktuální bezpečnostní a zdravotní doporučení i organizační pokyny. Turnaj se koná od 11. června do 19. července. Dánská sociálně demokratická premiérka Mette Frederiksenová se dohodla na vzniku menšinové středolevé vlády a tím si po třetí funkční období v řadě udrží křeslo ministerské předsedkyně. Končí tak období nejistoty po březnových volbách uprostřed krize ve vztazích s americkým prezidentem Donaldem Trumpem kvůli Grónsku. A teď zpátky domů.
5: Začátek června přináší změny v železniční dopravě. Kvůli rekonstrukci Masarykova nádraží vlaky od Kladna a Kralup dočasně končí ve stanici Praha-Bubny. Pro některé cestující může být výhodné, že rychlíky od Kladna budou nově zastavovat také v nově vybudované zastávce Praha-Výstaviště. Pro KISS Blanka Holoubková.
3: Sport.
4: Jakuba Menšíka dnes čeká na pařížské antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. 20-letý rodák z Prostějova zabojuje o postup mezi 4 nejlepší tenisty Roland Garros v duelu o rok s mladším Fonsecou z Brazílie. Menšíkův zápas s 28. nasazeným hráčem uzavře program na největším kurtu v rámci tzv. Night Session a začne nejdříve ve 20 hodin a 15 minut. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
6: Tak, Tereska šla připravovat další zprávy na 12. hodinu a my pojďme na muziku. Don Omar, Lucenzo a Nana teďka Lonely.
7: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
8: Be happy.

0: Moudro dne. Dneska bych si to i nahrál, jo? Tohle se vám bude líbit. No, určitě znáte tu hlášku, když někdo vyzvedne děti. Jo? Taky vyzvedáváte děti? Chlapi? Chlapi, vyzvedáváte svoje děti? Tak bacha.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Miláčku?
2: Ano?
0: Vyzvedl jsem dítě ze školky.
2: Aha, paráda. A jak ho pojmenujeme?
0: A proč jako?
2: No, naše chodí do druhé třídy.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

of You. Ano, díky, že ladíte Radio Kiss. I v úterý 2. června svátek má Jarmil, všechno nejlepší. Teďka vzhůru do amerického Palm Springs, tam totiž padl pořádně blond rekord. Když jsem viděl ty fotografie a to video, tak jsem si myslel, že to je AI, ale na jednom místě se sešlo přes 1000 lidí převlečených za Marilyn Monroe. A zapsali se tak do Guinnessovy knihy rekordů. Fanoušci dostali ikonické bílé šaty, blond paruky a Martiny skleničku a dorazilo překvapivě hodně mužů. Akce připomněla nedožité z té narozeniny slavné hollywoodské legendy. A teď si představte toho chudáka, co tam někoho hledal slovy, promiňte, neviděli jste Marilyn? Jo, jo, jo. Koho bychom takhle udělali v České republice? Komu bychom takhle vzdali hold? 1000 lidí v kostýmu.

0: Kdo chce ušetřit kilo, dvě a možná i čtyři kila, tak kupuje včas lístky. Kam? Na Máchovo jezero.
1: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klunček. Kiss Party Live! Přímo u vody, pod širým nebem, s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss. Těší se Patrik,
2: Míša,
1: Roman,
3: DJ Bassliker,
2: Lenka,
4: Honza,
5: Tendy,
6: Sonja.
1: Kiss Party Live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

Tady dokonce to už se dá mluvit, oni tam jenom jdou do pijánka. Kaskáda a Felix. 11.32 vzhůru za jedním kanadským environmentalistou. Jmenuje se Antoine Moss.

dni 24 hodin zasadil neuvěřitelných 47 tisíc mangrovových stromků. Celých 24 hodin se brodil bahnem, vodou, skoro bez odpočinku. Stromy mají pomoct obnovit pobřeží a bojovat proti klimatickým změnám. Mimochodem, za svůj život už prý zasadil přes 1,5 milionu stromů. Borec nakonec. A teď si představte ten pocit, když vy doma půl roku odkládáte zasadit jednu kytku na balkon. No. 47 tisíc stromečků. Gratulace. Ingrosso.

digitálky, kazeťáky, ale i mrkváče nebo elastáky. Co jste v osmdesátkách nosili vy? Jeden z největších hitů této doby hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

můžu vám říct, že tohle je nápad a teďka upřímně za všechny prachy. Tohle by se mělo zavést v České republice. Itálie kysáci přichází s novinkou, kterou budou milovat všichni řidiči. Pokud uváznete na dálnici v koloně kvůli opravám silnice, stát vám vrátí mýtné, nebo alespoň jeho část. Když zdržení přesáhne hodinu, dostanete zpátky polovinu poplatku. 2 hodiny znamenají vracení až 75% a pokud strávíte v koloně více než 3 hodiny, máte nárok na 100% refundaci. O vrácení peněz budou moci žádat i zahraniční řidiči přes speciální aplikaci. Ty kráso! Jako upřímně, v Itálii je možná poprvé, kdy člověk možná, že stojí v koloně a místo nadávání začne počítat, kolik vlastně vydělává. Já už asi vím, proč to nemůže být tady u nás, že jo? Tím pádem by nám museli pořád vracet peníze. No, ale jako ty kráso. Více než 3 hodiny, 100% vrácení peněz. Já chci žít v Itálii. Radio Kiss.

0: přát polívčičku našim kočkám Ladies Night, protože dneska je úterý 2. června a v 8 večer na celých 120 minut budete moci poslouchat tyhle ty dámy Míša Dinhová, Sonja Ede a Wendy Vronka. Ovšem, co vás bude zajímat, vaše hlasovky, vaše dotazy na muže, na ženy, na rodiče, na tchýně, o sexu, bude tam prostě úplně vše. Ladies Night, dneska večer v 8, Míša, Sonja a Wendy.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Pozor na D5 Kysáci, kilometr 122 ve směru na Německo, mezi exitem 119 Benešovice a 128 Bor. Vyprošťovací práce, provoz na dálnici je plně obnoven, havarované nákladní vozidlo bylo odtaženo. Děkujeme. A co Kysák?
2: Ahoj, pozor u obce Hrušová za vysokým mýtem. Vyjíždějí tu vozidla ze stavby a tvoří se tu kolony, tak opatrně, zdarec, ahoj.
1: Děkuji a ještě se podívám, zdali tady nemáme nějakou drobnost na silnici Vítězná, okres Trutnov, nehora, havárie osobáku a už tam jsou všechny složky. Ulice Hraniční, Adamov, okres České Budějovice, dvakrát osobák v sobě. Jinak zatím klídek. Max a Getaway hned po 12. hodině a budeme mít tady letní 90.

0: ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: Dobré poledne. Zatím je obloha jasná až polojasná, postupně ale bude přibývat oblačnosti a zejména na severovýchodě se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty dosáhnou až 26 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 17.
3: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Policie stíhá 4 jedince a jednu firmu za obchodování s lidmi. Podle kriminalistů zneužívali důvěřivosti a nepříznivé situace desítek mladých dívek, s nimiž uzavírali smlouvy o zastupování na platformě OnlyFans a dalších sociálních sítích. Poté po nich požadovali dodávání explicitnějších erotických materiálů. Policie vyzvala případné další poškozené a svědky, aby se přihlásili. Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí. Ve své pravidelné prognóze to uvedla Světová meteorologická organizace. Podle níž většina předpovědních modelů predikuje, že El Niño může mít letos mírný, ale i silný dopad. A teď zpátky domů.
5: Včera začala rekonstrukce heliportu umístěného na střeše budovy Emergency fakultní nemocnice Hradec Králové, který slouží k přistávání a k vzletům záchranářských vrtulníků. Důvodem rekonstrukce je modernizace heliportu, která je nutná pro získání evropské certifikace pro režim 24/7. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář. Třetí skončil Vítězslav Hornik. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
6: Doufám, že se máte dneska skvěle, posloucháte Radio KIS, s vámi je Michal a pojďme na muziku. Pěkné pravé poledne, za chviličku.
3: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

0: Letní devadesátka.
1: Letní devadesátka Rádia Kiss.
2: Letní devadesátka, dneska uděláme radost. Muži, tak jak se jmenuješ, kámo, odkud ses dovolal?
3: Ahoj, Lukáš.
2: Ahoj, Lukáši.
3: Dovolal jsem se teďko ze Zličína.
2: Ze Zličína, říkám dobře?
3: Ano, ano.
2: Jo, ze Zličína. Pracuješ, odpočíváš, makáš?
3: Makám.
2: Jo, těžce, hlavou, rukama?
3: Rukama především.
2: Rukama.
3: Točím volantem.
2: Točíš volantem, dobře. Ty jsi to fikaně nechal na mě, abych vybral tady letní devadesátku. Nechám to teda jako překvapení, je to moje oblíbená kapela. Když venku máme dneska tak krásně, tak si dovolím i použít tenhle ten název. Třeba to vydrží, třeba nám nebude hodně pršet, i když zase slyšel jsem, že prý jako je velké sucho, ne? Že by jako mělo zapršet, že by klidně mohlo týden pršet v kuse.
3: Za mě by mohlo klidně pršet. A jako by to potřeba určitě.
2: Dobře, jak ty vidíš tento týden? Chystáš se někam o víkendu?
3: O víkendu zatím plány žádný nemám.
2: Jo. A chystáš se na Báchovo jezero, na Kiss Party?
3: Přemýšlím o tom.
2: Dobře. Tak já ti děkuju, že jsi do naší nové rubriky Letní devadesátka zavolal, dovolal ses jako třetí a posílám tohleto hudební překvapení pro tebe, jo?
3: Jo, díky vám.
2: Tak chlape, měj se krásně a zase někdy tady na Kissu, ahoj.
3: Taky, čau, majíš.
1: Letní devadesátka Rádia Kiss.

0: Jedna dobrá zpráva. Japonsko vyvíjí lék, díky kterému lidem znovu vyrostou zuby. No a kdy to bude u nás?
1: KISS. Radio KISS. Be happy.

máme něco o zubech. Tak pozor, Japonsko spustilo světově první klinické testy na lidech s převratným lékem, který nese označení TRG-035, který dokáže stimulovat růst nových zubů. Hurá, haleluja. Vědci z Kjótské univerzity a startupu vyvinuli látku, která blokuje specifický protein USAG-1, čímž probudí spící zubní zárodky v lidském těle. Pokud budou probíhající testy úspěšné, tato revoluční léčba by mohla kompletně nahradit umělé implantáty a být běžně dostupná už v roce 2030. No, tak to máme za chviličku, 2026, to jsou 4 roky, to bych ještě stihnul, jo. No a podle mě to vyjde levněji než porcelánky z Turecka, určitě.

0: na Radio Kiss a teď se pojďme podívat na něco, co mě tady okamžitě dostalo od vás. Ohledně toho léku na nové zuby, přišlo mi hodně hlasovek, ale já bych chtěl teďka tady vzpomenout našeho parťáka. Moment, tady musím něco vypnout. Co pak nám to poslal tady Kysák?
1: Žus, Michael, tak to bych se už mohl konečně pořádně nažrát.
0: No jo, no, tak chápu, že některé zoubky to jako leze do peněz, my jsme to tady dneska po 10. hodině probírali, ale vemte si, že pokud opravdu za 4 roky proběhne to testování po celém světě a klaplo by to, představte si, že prostě by to oni uměli, hele, tamhle sedmička vzadu, tamhle trojka vepředu, tamhle já nevím, jak se tomu všechno říká, tak vám vyroste nový zdravý zub. A třeba by to šlo takhle pořád dokola. A v 80 novej zoubeček. A v 90 novej zoubeček. Já bych vůbec nebyl proti. Vůbec, no. Jenomže pak zase hrozí tady taková ta slavná věta z toho slavného českého filmu, že jo? No, a zubaři nebudou mít co žrát.
2: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

nebudete věřit, ale zase jako co, v Americe, kysáci, v Americe je možné úplně vše. Scénárista Simpsonových Dan Greeny, který už v roce 2000 v seriálu předpověděl Donalda Trumpa v Bílém domě jako prezidenta, teď oznámil vlastní kandidaturu na amerického prezidenta pro volby 2028. Tenhle ten kluk Dan tvrdí, že původně šlo jenom o vtip, ale dnešní realita ho prý donutila vstoupit do politiky. Na sociálních sítích se prezentuje jako samozvaný prorok a slibuje program s názvem Amerika pro všechny. Upřímně, no, pokud by někdo dokázal předpovědět Trumpa už před 25 lety, možná bych si od něj nechal tipnout i čísla do Eurojackpotu. No, třeba to klukovi vyjde. No, tak to jsem zvědav, jak to dopadne, ještě za dva roky.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: D1 hlásí 196. kilometr z Polska od státních hranic na Prahu. 196. kilometr průjezd se zvýšenou opatrností. Je tam odstavený náklaďák, ulice Skelná, Jablonec nad Nisou. Dva autáky v sobě. A pak tady máme ještě komplikace na D52. 17. kilometr z Pohořelic na Brno. Tak tam je prasklé pneu a leží na vozovce. Opatrně, kdyby něco, tlačítko doprava v naší apce a můžete poslat hlasovku.

0: WaveSport. Cyklisti, cyklistky a příznivci značky Scott, pozor! Pozor! WaveSport v Českých Budějovicích za viaduktem nabízí vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola, elektrokola, doplňky a oblečení nejen značky Scott. WaveSport. Více informací na www.vavesport.cz. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
2: www.elvaprofi.cz.
1: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
3: Rádio KIS počasí.
4: Napříč republikou postupně přibývá oblačnosti a ojediněle se objeví i přeháníky. Nejvyšší teploty se vyšplhají až na 26 stupňů Celsia. Na horách je kolem 17 stupňů.
3: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: V připomínkách od obcí, měst, krajů a občanů k návrhu akceleračních oblastí jsou obavy, že by případná výstavba větrných elektráren narušila ráz krajiny nebo že by mohla mít negativní dopad na zdraví obyvatel žijících v jejich blízkosti. Řada připomínek nesouhlasí s rozvojem obnovitelných zdrojů energie obecně. Ministerstvo eviduje vyšší tisíce připomínek. Rozhodnutí Ruska dočasně zakázat vývoz leteckého paliva souvisí s dopady války proti Ukrajině. Častějšími ukrajinskými útoky na rafinérie a rostoucím tlakem na ruskou energetickou infrastrukturu. Odborníci oslovení ČTK se shodují, že ruská infrastruktura je zranitelná vůči ukrajinským útokům. A teď zpátky domů.
5: S žádostí o aktivní podporu a zachování porodnického oddělení nemocnice CHEP se na vedení kraje obrátila Hospodářská komora Karlovarského kraje. Chebsko čeká v několika příštích letech další rozvoj. Přijít mají mladí lidé, kteří tu budou chtít zakládat rodiny. Chybějící porodnice by je ale mohla odradit. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Nová sezóna hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Rozlosování soutěže zveřejnila Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
6: Úterý 2. června posloucháte Radio KIS. Doufám, že se máte skvěle a pojďme na muziku. Krásný den s KISem.
3: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
7: Be happy.

Tady nevím, jako co zrovna říct, ale musím vám říct, že mi teďka od vás přišla jedna zprávička, video a fotografie a já si vás dovolím teda pozvat, ano, pozvat na Hodonínsko, protože dvě obří červená srdce září na poli u Šardic na Hodonínsku. Ze záplavy

Když má někdo dobrý nápad, tak mi dovolte, abych ho takhle poslal do světa a ještě za něho poděkoval a ještě to i zpropagoval. Protože dobrých nápadů v této zemi je opravdu málo. Já jsem na tomto místě byl několikrát v životě, třikrát na kole, to jsem proklínal, kluky, zdravím tímto Františka. Františka, trumpetistu, nejlepšího trumpeťáka v této zemi, který mě tam vzal ještě za mých mladých let. A pak mě bolela zadní část těla tak, že jsem už na kolo nechtěl nikdy vlézt. Mluvím o pradědu. A pak jsem tam byl několikrát pěšky, to už je daleko lepší. Na pradědu ale teď nově bojují proti žízní i plastům zároveň. Na vrcholu Jeseníku totiž vznikla veřejná filtrační stanice, kde se turisté můžou načepovat chlazenou perlivou i neperlivou vodu do vlastní láhve. Systém využívá speciální filtraci i UV technologii a cílem je hlavně omezit množství PET lahví v přírodě. Vodu si lidé načepují přes mobilní aplikaci anebo platební kartu.

Dobrospánek. Kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. To vše ve více než 60 prodejnách po celé České republice a také na www.prospánek.cz.

0: Tak vedrokysáci, možná si trošku stěžujete, že tady u nás v Čechách bylo před pár dny opravdu hodně velké teplo a nepršelo. Zase se prý ty vedra mají vrátit. Tak na severu Indie zažívají teďka tak extrémní vedra, která mění lidem úplně celý život. Ve městě Banda se teploty držely včera a celý týden mezi 47 až 48 stupni Celsia a místní meteorologové říkají, že tam prakticky přestala existovat rána a večery. Lidé začínají pracovat už za svítání, přes poledne se schovají doma a ven vyrážejí až večer. Nemocnice mezi tím hlásí desítky případů úpalů a kolapsů denně. No. Takže nebudeme si stěžovat, že tady u nás máme vedro, jo? 47, 48, zlatých 29 v Čechách.
1: Be happy. Kiss. Radio Kiss.

malé výročí, no malé. Já myslím, že to je nádherné a velké výročí, protože zhruba přesně na dnešek to vychází v roce 2003, to znamená před 23 lety, jedna taková kreslená postavička od jednoho švédského

potom později velký úspěch s těma svýma peckama. Já jsem zjistil, že například Crazy Frog, ta legendární pecka, oni to dali na YouTube v roce 2009 a od té doby to získalo 5 miliard 948 milionů 54 tisíc zhlédnutí. Teď to bude za chviličku 6 miliard. A já jsem našel tu nejznámější melodii od George Preciosa, který si to trošku poupravil. Tak všechno nejlepší, žabáku, ty kluku jeden!

třesk, třesk. V tom videoklipu je napsáno třesk, třesk. Jo, jo, tak to. Měl jsem doma plyšáka. Kiss, Radio Kiss.

0: Ať máte mystické, magické odpoledne s odpoledním jumpem. Magdička, Radek v plné polní, tak si to užijte a jedou až do 6. Já se na vás budu těšit zase zítra v 10 dopo. Čau.
1: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme se podívat na dopravu.
2: Máme tady jednu zprávu přímo od vás, kde nám sdělujete, prosím, opatrně mezi Přestavlky a Skořenice. Na silnici jsou labutě s malýma, bylo by škoda, tak dávejte na ně pozor, jo, mezi Přestavlkem a Skořenice. Jinak bouralo se bohužel v Jablonci nad Nisou, je to v ulici Skelná, jedna dopravní nehoda v Plzni, v ulici Domažlická a dopravní nehoda také v Českém Těšině v ulici Hrabinská.
1: Ode mě čerstvá dopravní nehoda, a to přímo ve Žďáru nad Sázavou, je to Studentská ulice. My vám přejeme šťastnou cestu a startuje odpolední jump.

0: Zahradní židle? Máme. Grily? Máme. Sprchy? Máme. Venkovní kuchyně taky máme. New Visit Garden. Tohle není jen zahrada. To jsou zahradní trendy. Celá zahrada na zahradnitrendy.cz nebo na Vančurově náměstí v Hradci Králové.
1: www.zahradnitrendy.cz. Chcete 1000 korun za odběr a ještě něco navíc? Darujte krevní plazmu v Plazma Plus. Pomáháte zachraňovat životy a nově získáte až 1000 korun za každý odběr. Darovat můžete každých 14 dní. Přijďte se zaregistrovat a řekněte heslo Rádio. Získáte dárek navíc. Objednejte se na plazma.plus.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Radio Kiss počasí.
4: Napříč republikou postupně přibývá oblačnosti a ojediněle se objeví i přeháňky. Nejvyšší teploty se vyšplhají až na 26 stupňů Celsia. Na horách je kolem 17 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Sezóna samosběrů jahod se naplno rozbíhá napříč Českem. První farmy otevřely už v posledním květnovém týdnu. Další spouští sběr během prvních červnových dnů. Ve většině regionů letos lidé zaplatí za kilogram nazbíraných jahod mezi 90 a 99 korunami, což je u řady pěstitelů zhruba o 10 korun více než loni. Ministerstvo zahraničí představilo ve spolupráci s fotbalovou asociací České republiky a ministrem pro sport praktické informace pro české občany, kteří se chystají na fotbalové mistrovství světa do USA, Kanady a Mexika. Turnaj se koná od 11. června do 19. července. Ministerstvo zahraničí posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles. A teď zpátky domů.
5: Chátrající bývalé sklárny v Lenoře na Prachaticku, v nichž výroba skončila zhruba před 30 lety, se zatím bourat nebudou. Areál leží v chráněné krajinné oblasti Šumava a na okraji Národního parku. Aby se zabránilo ohrožení chráněné perlorodky říční, jednají investoři s Národním parkem Šumava i povodím Vltavy. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Češi oplatili Černé Hoře loňské vyřazení. Čeští reprezentanti v malém fotbale porazili v osmifinále evropského šampionátu v Bratislavě Černou Horu 2-0 a postoupili do čtvrtfinále. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
6: Odpolední jump v sestavě kompletní Magda Radek, my vám přejeme moc hezké odpoledne.
7: Calvin Harris nebo taky Everything But The Girl na KISSu.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
7: Be happy.

0: 14. hodina, 8. minuta, Radek Hrdina a Magda Vronková při úterku 2. června, kdy Jarmil svítí, tak nějak pěkně v kalendáři. My umřeme všechno nejlepší a mám moc hezké odpoledne.
1: Já jsem svoje odpoledne, musím říct, dneska začala opravdu krásně a můžu vám teda poradit jednu věc, jo, kysáci. Pokud máte třeba nějaký blbej start do dne a máte chvilku někam prostě cestujete, teďka myslím třeba autobusem, metrem, nebo i v autě, tam teda pozor, když tak, ale máte v ruce třeba ten telefon a furt něčím jako scrolluješ, něco hledáš třeba, dejme tomu. Já za poslední dobu si vždycky takhle nastartuju, že se koukám na vtipný videa a vy to tam vyskakuje v jednom kuse, něco jsem ti i dneska posílala, ano, že, ano, kolego? Ano. A směju se v tom metru, samozřejmě vypadám jak totální dement, všichni se na mě koukají, ale já mám hrozně fajn den.

0: jedné vteřině.
1: Pani, jak to bylo včera?
2: Včera to bylo skvělý, samozřejmě Martin to hnedka uhodnul, protože co si budeme povídat, u něj nachytat ho je fakt těžký, on je prostě chodící bedna musicová, takže já už jsem člověče zapomněla, co jsem mu tohle dávala.
1: To nevadí, takže hádal Martin.
2: Hádal Martin, je to tak.
1: Dobře, budeš hádat dneska ty teda.
2: OK.
1: A já to mám nachystaný. 1,6 vteřiny.
2: Seš hodnej, děkuju.
1: Nemáš zač. Jsem jako zvědavej, jestli to dáš. Je to velmi známý, ale já myslím, že bys to měla prostě jako levou zadní rozpoznat.
2: Když ne, tak kysáci.
1: Ale to dáš. Poslouchej, hele. Začátek dobrý. Začátek dobrý.
2: Je to aqua.
1: No a písničku poznáš taky, ne? To jsem tě nechal v refrénu.
2: Je to...
1: Tak Dr. Jones.
2: Dr. Jones, jasně, samozřejmě. No. Já teď přemýšlím, protože mě ty... Já nevím proč. My jsme měli minulý týden soutěž s jednou firmou, která začínala podobně a mě se to tam furt pletlo. Já jsem to chtěla říct celý, víš, jako aqua.
1: Aha,
2: a tak dál.
1: Tak máš bod, já dva za kreativitu.

0: Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 tisíc korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: Ještě jednou moc hezké odpoledne, přátelé. Já jsem slíbil v sobotu, kdy jsem hrál na svatbě Miriam a Daniela Balážových, který teďkon zdravím, že je budu pozdravovat, tak tím to tak činím. Slíbil jsem až v úterý, protože jsem jim říkal, že v pondělí nebudu vysílat, takže všechno a nejvíc ještě novomanžele Balážovi. Ale proč to hlavně zmiňuju? Protože jeho švagr Honza tam byl navezen do svatby, protože Miriam má dvojče Ditu. Oni mají jinou barvu vlasů, jinak jsou naprosto identický.
1: Dobře.
0: No a Miriam se vdávala dřív a Dita by to chtěla dohnat. A Honza tam říká, no tak lásko, Radek má jako možná volno příští rok, anebo my jsme volili na přes rok. Na to dostal odpověď, ne, příští rok. Honzo, jak jsme si slíbili, očekávám tento týden telefon, doladíme termín.
1: Zabukovat hned.
0: A máš smůlu. Jinak to bylo naprosto skvělý, takže hezká zdravím Balážovi. No a hned takhle druhá se spunktovala.
1: No vidíš to, tak to, kdyby náhodou...
0: Tak když jsou to dvojčata.
1: A oni, jak jsou identický asi, že jo, tak, plně, oni, tak oni jsou na to napojený, že jo, takže to prostě
0: myslím,
1: musí
0: že jsou napojený, že jako dvojčata to takhle mají.
1: Já si myslím, že dvojčata to takhle mají, jako že prostě cítějí, že se třeba něco děje nebo takovýhle,
0: to věřím,
1: takže
0: to věřím,
1: a v té svatbě jsou 100% domluveně napojený.
0: Takže Honziku, jestli chceš mít doma klid, měl bys si
2: zavolat. Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na KISu.

pamatujete na své první mixované kazety plné legendárních hitů? Teď vám jeden z těch nezapomenutelných osmdesátkových hrajeme na

0: Nejenom, že si musíte na silnici dávat pozor na auta, na motorky, kolikrát už teďka i na koloběžky, na chodníku a tak dál, ale pozor, teď už si musíme dávat pozor i na stařenky s chodítkem. Stařenku s chodítkem totiž nedávno v Německu zachytil radar a ukázal 42 km za hodinu. Teda jako...
1: S chodítkem?
0: S chodítkem.
1: Slušný fofrklacky. Já tohle z toho jako, podle mě to je rychle a zběsile, normálně novej díl, už jako trailer.
0: Já to
1: jo, protože ty kluci už taky mají nějaký věk, že jo?
0: No,
1: že budou mít ty prostě čtyřnožky a pocem, ne? Driftujem!
0: Takhle, bude to mít nějaký přídavný ty, ne, jak se říká, dusík se tam vždycky dávají, nevím, co takového, ne?
1: No jasně, jasně, jak to tam prostě, nějaký to nitro prostě tam kopli, ty jo. Možná taky, viď, babka odjela prostě kopla tam, prostě, takhle, kopla tam nitro, ty jo.
0: Samozřejmě to má určitě vysvětlení, ale nebudeme to tady rozmazávat, mě to prostě baví, jenom, že
1: jo,
0: když
1: jo,
0: prostě...
1: Jo. Má to vysvětlení.
0: Má to vysvětlení.
1: Zrovna podřadila.
2: Odpolední jump od dolů.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme na dopravní informace. Máme tady jednu mimořádnou zprávu z dálnice D0. Je to ve směru na D7, 77. kilometr. Je tam nehoda kamionu, je to uzavřený, tak na to dávejte pozor. Bouralo se taky na D1 ve směru na Prahu 103. kilometr a D1 znovu ve směru tentokrát na Prahu. Tam je nehoda i na 19. kilometru.
2: Ode mě dvě čerstvé dopravní nehody. Jedna je v Jablonci nad Nisou, je to ulice U Přehrady a další je Roudnice nad Labem a to Prokopova ulice.
1: Šťastnou cestu s rádiem Kiss.

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Radio Kiss, počasí.
4: Napříč republikou postupně přibývá oblačnosti a ojediněle se objeví i přeháňky. Nejvyšší teploty se vyšplhají až na 26 stupňů Celsia. Na horách je kolem 17 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Návrh akceleračních zón se kromě krajů a obcí nelíbí ani zástupcům sektoru, kterému měli pomoci. Kromě odstupu od obydlí se jedná také například o regulaci výšky větrných elektráren. Komora obnovitelných zdrojů chce podobu zón ještě přepracovat, anebo jejich vyhlášení odložit. Vládní koalice o podobě zón a možných úpravách dále jedná. Podle opozice v tom dělá zmatek. Letový provoz v Belgii se kvůli neohlášené stávce od 14 do 21 hodin zastavil. Protestovat se chystají řidiči letového provozu, oznámilo to bruselské letiště. Případné dopady na pražské letiště Václava Havla zjišťuje nyní agentura ČTK. A teď zpátky domů.
5: Táborská zoologická zahrada, známá svým úsilím o ochranu ohrožených druhů, plánuje rozšíření svých záchranných aktivit. Po úspěšném provozu centra pro chladnomilné šelmy se chystá vybudovat další nové zařízení pro teplomilné šelmy, které bude spolufinancováno Evropskou unií. Z Tábora pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Česká republika bude v nadcházející sezóně pořádat mistrovství světa hokejistek do 18 let. Turnaj se uskuteční od 8. do 16. ledna 2027 v Ostravě Porubě. Český svaz ledního hokeje informoval o rozhodnutí Kongresu Mezinárodní federace v tiskové zprávě. A to byly zprávy v jedné minutě s Blankou Holoubkovou.
6: 15. hodina je tady a pokračujeme v odpoledním jumpu.
7: My budeme posílat sladké polibky skrz kvízer na KISu.
3: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
8: Be happy.

0: Přátelé, kamarádi, krásné kysačky, my se v téhle hodině, my už to prozradíme, v téhle hodině koukneme do radosti někoho z vás, nahlídneme do vašich emocí, protože nikdo z vás této hodině dostane šanci vyhrát voucher v hodnotě 8000 korun.
1: Samozřejmě už jsme tady avizovali tuto soutěž včera. Vy hold musíte jít ale na webové stránky, hlavně Rádia Kiss, kde se dozvíte víc a hlavně, prosím vás, musíte najít logo Rádia Kiss na webových stránkách firmy prospánek.cz. Hledejte opravdu pečlivě, protože každý den vlastně v odpoledním jumpu se nachází to logo někde jinde na těch webovkách. A pozor, tentokrát je to trošku zapeklitý, protože je to v různých sekcích, jo? A to už vám docela dost napovídáme.
0: Dost napovídáme, musíte to tam malinko probrouzdat, takže www.prospánek.cz, koukněte, vlítněte v této hodině voucher v hodnotě 8000 korun na cokoliv právě na tomto webu. A zbytek už je jenom na vás.
1: A hlavně poslouchejte teďka ke výzvu.
2: Kiss.

0: My se teďka na chviličku podíváme na jednu krásnou svatbu. Je to teda svatba z USA. Ty jak se vyznáš v těch svatbách, tak určitě si někdy třeba zažil, že mají třeba nějaký zajímavý příjmení.
1: To zní,
0: a tak...
1: to zní, jaký jsem sňatkový podvodník.
0: Jako samozřejmě moderátor, já rozumím, jo, rozumím, a tak dále. Takže prosím tě, v Americe se rozhodl vzít pár. Jejich jména byly Joel Burger a Ashley King. A oni si ty jména prostě zkombinovali. Takže samozřejmě finální prostě příjmení je Burger King, že jo. A firma Burger King, já teďka nedělám žádnou reklamu tady, jo, ale když se to dozvěděla, tak normálně jim nabídla, že jim zaplatí veškeré výhrady na svatbu.
1: To je hezký, ale.
0: To je skvělý, ne? Ale jmenovat se Burger King, jako, jak by to mohlo být u nás třeba vepřo knedlo?
1: No ne, tak jako jestli tam je nějaká holka, která se třeba Eva KFC a on se jmenuje Peppa McDonald, tak by to mohli dát dohromady.
0: Člověče, to by byla bitka.
1: Jenže to jsou konkurence.
0: To jsou konkurence, no, to, konkurence, to asi to úplně by nešlo. No,
1: ale zase by se mohli předhánět. Ne, nám jim chutnalo naše.
0: Jo, a my jim to zaplatíme. My jim to zaplatíme. A tak my jim to taky zaplatíme. Já si myslím, že by byli šťastní.
1: No ne, pozor, tak počkej, kdybychom to převedli do českých Luhájů, tak ano. Co bychom mohli? Teď on opravdu ne nějaký pro placement, jo, to vůbec ne. Ale Škoda. Já znám hned několik Škodů.
0: To je pravda, člověče.
1: Jo, Jirka jasně. Škoda třeba.
0: Jirka Škoda.
1: No a ona by mohla být...
0: Kofola.
1: Je ta... No, ten no. Ale, takže... Tady... Nic. Takže, cože ona by mohla být třeba Eva... Ty, já nevím.
0: Eva
1: Karok. Dostali by prostě...
0: Škodu Karok.
1: No,
0: ty,
1: dobře,
0: se to
1: vymysleli.
0: Se přejmenuju.
1: A teď už se jděte najít jenom.
2: Jump. Odpolední Jump. Kiss.

v Prospánek.cz vám rozdají vouchery v hodnotě 8000 korun. Do soutěže Rádia Kiss zavolej právě teď. 210 323 323.

0: Rádio Kiss a Prospánek.cz vám rozdají vouchery v hodnotě 8000 korun.
1: My jsme vám to říkali, že v této hodině tenhle ten výherní signál tam někde je schovaný a skutečně se tak stalo. To znamená, že někdo z vás, třetí volající, bude mít tu šanci nám sdělit, kde je logo Rádia Kiss, a to na stránkách www.prospánek.cz.
2: Jinak možná jste netušili, že v posteli strávíte až 30 let svého života, no a právě v Prospánku jsou experti, kteří vám pomohou sestavit kompletní řešení pro zdravý spánek. Od postele až po matraci a polštář. Všechno na vaši míru, vašim potřebám.
1: Stejně 30 let, veď.
2: My jsme Hustý. To tak jako řešili včera a dost nás to trošku vyděsilo. V podstatě to znamená, že Roman Anděl pracuje posledních 10 let. Zbytek prospal. Ne, ale samozřejmě ten spánek hlavně, aby byl tedy kvalitní, no a právě firma Prospánek vám tohleto zajistí.
1: Koho máme na drátě? Ahoj.
3: Ahoj, tady Martin.
1: Nazdar, Martine. Odkud telefonuješ?
3: Pardubic.
1: Pardubice, zdravíme, Pardubice, okolí. Krásné to město, ale nás bude zajímat, jestli ty si někde našel, pokud bys ho nenašel tam, kde by mělo být tuhle tu chvíli, tak samozřejmě dostane šanci někdo jiný. Martine, ale teď ta tvoje šance. Kdeže je logo Rádia Kiss?
3: Je to v části více o benefitech.
1: V části více o benefitech. Je to tak, naprosto tak, ale úplně naprosto správně. Prostě tam to je. Jenom si to nějakým způsobem nepoznamenávejte, protože to logo samozřejmě zítra bude někde úplně jinde. Takže prospánek.cz. Martine, tobě velká gratulace a vydrž nám na drátě. Ahoj.
3: Děkuji.
1: Gratulujeme.
3: Ahoj.
1: No a my budeme rozdávat ještě středa, čtvrtek, pátek.
2: Vouchery v hodnotě 8000 korun, přátelé, to už se fakticky vyplatí.
4: Prospánek. Kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. To vše ve více než 60 prodejnách po celé České republice a také na www.prospánek.cz.

0: Kysáci, my doufáme, že chodíte do kina a podporujete filmy, jestli takový nebo makový, to už je na vás, prostě to, co máte rádi. My chodíme, jako moje rodina, moc rádi do kina. V neděli nemusím chodit daleko, jsme byli na animáku, doporučuju, a to je, jmenovalo se to Jindřík a Mařenka, strážci pohádek.
1: Juhu.
0: Taková dětská kriminálka, zamíchaný pohádky, ale bylo to vtipný, fakt jako pro mě i pro kluky, pro synovce, pro syna. Takže fakt jako to bylo prima. No a my se koukneme teď ale na filmy pro dospělé, ne, prosím vás, to, co čekáte, to si pustíte někdy jindy, pro dospělé jako potažmo jako akčňáky, protože jeden z těch nejvíc očekávaných posledních let je Rambo.
1: Nekecej.
0: Rambo.
1: Yes.
0: Ty bláho, kolik je Stallonovi, prosím tě?
1: Jo, už asi 80, ne?
0: Ty bláho.
1: to se mu přidala, myslím si,
0: ne, jako vypadá
1: si,
0: dobře, chraň Bůh, tohleto. Ale jeden z nejočekávanějších akčních filmů má konečně datum premiéry. No jo, saga Rambo bude pokračovat příští léto. Konkrétně, přátelé, si poznamenejte 4. června roku 2027.
1: Ty bláho.
0: Světová premiéra filmu Rambo.
1: Poslední Rambo, to byla ta pětka, kterou jsem já viděla.
0: Možná už víc, možná, ne?
1: Já si myslím, člověče,
0: vařit z vody.
1: Nicméně to díl, který já jsem viděla poslední, tak on vlastně bojoval a zabíjel všechny vlastně na tom svém ranči nebo na tom svém statku, tam to bylo. A my jsme se na to
0: tam byla tenkrát, cedulka, že?
1: No, a my jsme se s přítelem tenkrát na to koukali a říkali jsme, to je takový jako Rambo sám doma.
0: No, akorát trošičku jinak.
1: Trošku.
0: Tam opravdu všichni umřeli.
1: Tam všichni pak umřeli.
0: Takže příští rok, tahle věc bude venku a Rambo bude zase řádit. Já si pamatuju ještě tu dobu, kterou dneska ty kluci a holky mladý neznají, kdy se changeovaly VHSky, prostě kdy jsme chodili, jo, tady byl špatný dubbing, tady lepší, tady to nemělo konec, tady to nemělo začátek a tak dále. No to co, půjčovny, to nebylo, to
1: nebylo
0: ještě bylo pod rukou mezi lidma.
1: Hezky.
0: Komando Rambo, 36 na Čauli, no to ani neznáš,
1: veď? To už neznám, jako.
0: Delta Force.
1: Rambo samozřejmě, ano, roky, taky všechno, ale pecka.
0: Ježiš Maria, kde ty doby jsou?
2: Odpolední jump. Od 2 do 6. Na Rádiu Kiss.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: A rovnou vyrazíme společně se Zdendou na D1.
2: 105,5 km D1 směr Praha. Je to tady zaštosovaný ve všech třech pruzích.
3: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda, tedy máme tady mimořádnou zprávu z dálnice D0 na D7, 77. kilometr, je tam provoz kompletně obnoven. Ale bouralo se na D1 ještě na 103. kilometru ve směru na Prahu a jedna nehoda je v Jablonci nad Nisou u Přehrady.
1: Ode mě dvě čerstvé, České Budějovice Dlouhá a v Brně je to Joštova ulice. My vám přejeme šťastnou cestu.

0: back.
1: Chcete 1000 korun za odběr a ještě něco navíc? Darujte krevní plazmu v Plazma Plus. Pomáháte zachraňovat životy a nově získáte až 1000 korun za každý odběr. Darovat můžete každých 14 dní. Přijďte se zaregistrovat a řekněte heslo Rádio. Získáte dárek navíc. Objednejte se na plazma.plus.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Vypadá váš trávník, jako by se chystal spoluknout sousedovic psa? Klid! Pořiďte si robotickou sekačku, která seká tak pilně, že by si zasloužila volný víkend. U nás najdete roboty Husqvarna, Mamotion i Honda. Profesionální krotitelé neposedných travních džunglí. Stavte se na prodejnu na Bančurově náměstí v Hradci Králové nebo mrkněte na www.zahradnitrendy.cz.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Ve středu bude zataženo až obláčno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháníkami, ojediněle i bouřkami. Napříč republikou budeme mít mezi 15 až 20 stupni Celsia, na horách kolem 12 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Přidání omamné látky do nápoje, takzvaný drink spiking, má být trestné, shodla se na tom vládní koalice. Návrh rozšíření trestního zákoníku, jak ho dnes ve sněmovně představili předsedové klubů ANO a motoristů, Taťána Malá a Boris Šťastný, počítá s odstupňováním trestů při těžké újmě na zdraví až z 10 lety odnětí svobody. Předkladatelé očekávají ve sněmovně širokou podporu napříč politickým spektrem. Ukrajina získala zpět více území, než kolik Rusko za stejné období v květnu obsadilo, čímž se celkový ruský postup poprvé od roku 2023 dostalo do záporných hodnot. Informovala o tom ukrajinská analytická skupina Deep State. Podle agentury AFP Ukrajina v květnu osvobodila asi 282 kilometrů čtverečních. A teď zpátky domů.
6: Ředitelství silnic a dálnic včera zprovoznilo nový úsek obchvatu České Lípy. Přeložka silnice 1/9 mezi ulicí Litoměřická a silnicí 2/262 měří 1,5 kilometru a podle silničářů pomůže odvést část transitní dopravy z průtahu městem. Stavba vyšla na zhruba 625 milionů korun bez DPH.
4: Sport.
5: Fotbalisty Ajaxu bude trénovat španělský kouč Michel. O jeho příchodu do týmu, jehož barvy hájí i brankář Vítězslav Jaroš, informovala nizozemská média s tím, že dostal smlouvu na 2 roky. Klub zatím zprávu oficiálně nepotvrdil. Tolik ze zpráv s Blankou Hloubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
7: Je to tak veselé, budeme pokračovat v druhé polovině odpoledního jumpu.
8: A je tam písnička, kterou já zbožňuju, Timbaland, Katy Perry, If We Ever Meet Again.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, odpolední Jump, Radek Hrdina a Magda Vronková. My vám přejeme moc hezké odpoledne. Pojďme se podívat do Ameriky, chcete-li USA. Dostkrát se za x let skloňoval seriál Simpsonovi a jejich předvídatelnost, co se týče toho, co se uděje, buď v Americe, anebo obecně ve světě.
1: Je to až děsivý, kolikrát vlastně Simpsonovi některé věci fakt předpověděli, takže já už se občas jako docela bojím, když tam něco vidím, říkám, ježišmarja, snad se tohle nestane.
0: Ale mě by se to nestalo,
1: ale
0: že?
1: Se to nestalo.
0: Oni tam mají ufony a takovýhle věci.
1: Ano, ano, je to tak.
0: Jo, ryby, co mají 8 očí a tak dále. No a americký scenárista Dan Greeny, nebo asi snad Greeny,

0: Jak by si začala mluvit, jako.
1: Ty bláho.
0: Víš, jakým, no přesně, hej ty bláho. Možná je nějaký vocejší slovíčko.
1: Hej ty bláho, pojďme změnit ten zákon, ne?
0: Ale tak co by ne, že jo?
1: Děcka.
0: Co by ne, děcka nevrměte. Jsi přišla do parlamentu, ne, tam Babiše sukalo, děcka. Co, uklidníme. Ježišmarja, můj hlas máš, yes. Já to chci vidět.
1: Yes.
0: Tak jsem vám chtěl říct jenom ten Farel, co předpovídal tu budoucnost skrz Simpsony, bude kandidovat na prezidenta.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední Jump. Na Radio Kiss.

0: pravdou ven. Detektor lži.
1: Krásně takhle při úterním odpoledne nás samozřejmě kysáci čeká náš oblíbený detektor lži. Poslední dobou opravdu moje naprosto favorizovaná rubrika, protože jsou to vždycky dozvíme něco zajímavého, samozřejmě.
2: Pravdivýho.
1: Pravdivýho samozřejmě, ano, hlavně, pravdivýho. Ano, ano. A protože to se v tobě jako ví, že jsi letitý zkušený moderátor a vlastně už bys mohl tak jako říct, že tě ty věci prostě napadají jako z fleku a tak dál, ale
2: to je zdání klame třeba.
1: Zdání že? Třeba klame. Mě totiž právě teď zajímá, abys nám jako popsal, kde nebo jak sbíráš inspiraci pro moderování či vysílání.
2: Odpoledního jumpu?
1: Může být odpolední jump,
2: tak
1: samozřejmě.
2: Pojďme se točit kolem toho tady na Radio Kiss.
1: Okay.
2: Takže já, není den, abych neotevřel před vysíláním, hlavně před vysíláním, Bibli. Já prostě tam... Dobře, není to Bible. Jsou to parnočasopisy.
1: Jo!
2: A já tam prostě zalistuju a tam prostě, tam je ta pravda napsaná. Tam je to prostě daný. A tam já se inspiruju prostě, jestli jsou to instalatéři, komíníci. Jo, jestli jsou to prostě... Ne komíníci. Jsou to udržbáři prostě, nebo víš, tyhle ty různý profese,
1: okay.
2: Tam poznáš pravdu a já jsem tam ti celý takovej dojatej z těch příběhů. Nejsem dojatej, já jsem úplně předojatej. Já jsem až někdy i vydojatej. Prostě, víš jako hodně,
1: tě,
2: jako jo, no,
1: tě to podojí.
2: Z těch příběhů. A pak jdu na vysílání.
1: Tak, jak vypadá odpolední jump podle toho?
0: S pravdou ven. Detektor lži.

0: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klunček. Kiss Party Live! Přímo u vody, pod širým nebem, s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss.
1: Těší se Patrik,
2: Míša,
1: Roman,
3: DJ Basslicker,
2: Lenka,
4: Honza,
5: Tendy,
6: Sonja.
0: Kiss Party Live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: Za malou chvíli tady u nás na Kissu v odpoledním jumpu vám uděláme malinko tak nějak lehkej, nebo lehce vám zamotáme hlavu, protože my se koukneme na věci, které jsou tak, jak jsou dnes, ale původně to mělo být asi malinko jinak.
1: Myslím si, že pár z těch věcí, ze kterých jsme tady udělali výběr, tak vás rozhodně překvapí. Já tady na to koukám, já to jak puk. Každopádně jsou to věci, se kterými se, přátelé, všichni dnes a denně potkáváme, setkáváme.
0: Jenom aby se tomu rozuměli, třeba někdo, dej to příklad, jo? Vymyslel tatarku a my máme jako tatarku, tatarskou máčku. Jenže on to původně zamýšlel jako mazivo na písty do motoru.
1: No?
0: Je to příklad.
1: Je to příklad.
0: Jenom abyste chápali, o co tady půjde.
1: Za malou chvíli.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: teď se podíváme na něco, co se jen tak nevidí, neslyší, protože přátelé, tohle vám zamotá hlavu a pozor, pokud máte trošku fantazie a představivost, tak to bude možná lehce malinko hororový.
1: Víte, že například kečup měl být původně medicína? Je to tak? Americký lékař dr. John Cook Bennett v roce 1834 prohlásil, že rajčata za medický všelek a začal kečup předepisovat na nejrůznější žaludeční a zažívací potíže.
0: Přijde mně, jako on je sladký, ale já si myslím, že jako může být i kyselý jakoby pro žaludek.
1: No člověče, kdybys takhle vyžahnul prostě lahvičku kečupu, co to s tebou, já si tě to vylečí, to nevím.
0: Každopádně jako už nebudeš mít zácpu.
1: No asi ne. Bublinková folie, která se dneska používá na ochranu prostě balení, různých balení a tak dále, vlastně tak kumení. Původně vznikla jako tapeta na zeď.
0: No, to může být zajímavý, člověče, zajímavý designový prvek.
1: Já si myslím, že by se na tom lidi vyblbli. Eskalátory. Tak eskalátory prý údajně původně měly být atrakce v zábavním parku. Kornoutky na zmrzlinu vznikly v roce 1904, protože tenkrát na zmrzlinu v nějakém, teď nevím, kde to přesně bylo, došly misky. Jo, původně se zmrzlina prostě servírovala na talíčku nebo prostě v miskách a nějakým způsobem prostě došly a tak se začaly vyrábět prostě kornoutky na zmrzlinu.
2: Jo.
1: Tohle mě ale pobavilo ze všeho nejvíc. Řetězová pila byla původně vynalezena koncem 18. století dvěma lékaři jako chirurgický nástroj pro usnadnění těžkých porodů. A amputací kostí potom ještě teda.
0: Dejme tomu, že na tu amputaci to beru.
1: Aha.
0: Ale představa toho, že jako jsem rodící maminka, která leží tam na té koze, jo, nebo na něčem podobném, takovýhle zařízení.
1: Jo.
0: A teď jako je to těžký, my vyndáme tady tu pilu. Uvolněte se, maminko! Ty bláho, to tak jako normálně, nevím, to vyjede na kole.
1: To vyprneš jako ten kečup to z toho jako z vlastně,
0: jako tohle musela být drsná doba, jo.
1: Jako dobrý, no, já si myslím, že buďme rádi za dnešní
0: zapad pambu, že teď už je to jenom na ty stromy a tyhle ty záležitosti a u porodu už jsou inteligentnější nástroje. Maminky,
1: tak.
0: Tleskejte si.
3: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezký podvečer, pojďme se kouknout na vybouraný kamion. Pavel má informace.
2: V Poděbrade, když se najíždí do Poděbrad, tak se tam i boural kamion. Je tam jakoby vpravo ve struze, ale je tam docela dost bordel.
3: Dávejte se na to pozor, jedna nehoda je přímo v Brně, je to v ulici Joštova a jinak se je také nehoda na kruhové křižovatce v Debři na výpadovce z Mladé Boleslavy.
1: No a hned několik dopravních čerstvých nehod v Praze, pojďme postupně. Štefáníková, Zavackovém, Kroftova a na Jezerce, tady všude se v Praze bouralo.
3: Tak opatrně, šťastnou cestu.

0: Teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
1: www.elvaprofi.cz
0: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
2: Wavesport. Cyklisti, cyklistky a příznivci značky Scott, pozor! Pozor! Wavesport v Českých Budějovicích za viaduktem nabízí vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola, elektrokola, doplňky a oblečení nejen značky Scott. Wavesport. Více informací na www.vavesport.cz.
3: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25 letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: Rádio KIS počasí.
5: Ve středu bude zataženo až obláčno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháníkami, ojediněle i bouřkami. Napříč republikou budeme mít mezi 15 až 20 stupni Celsia, na horách kolem 12 stupňů.
4: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
5: Hmyzem roku vyhlásili čeští vědci kudlanku nábožnou. Se svými 7 až 8 cm patří kudlanka nábožná mezi naše největší druhy hmyzu. Přesto měl jen málo kdo štěstí je spatřit ve volné přírodě na vlastní oči. Velikost totiž kompenzují nenápadným zeleným nebo žlutavě hnědým zbarvením a tvarem těla, které připomíná pokroucenou větvičku. Navíc většinu života stráví nehybné v trpělivém čekání na kořist. V Budapešti se 23. června uskuteční schůzka premiérů zemí Vyšegrádské čtyřky. Na tiskové konferenci po setkání s německým kancléřem Friedrichem Mercem to řekl nový maďarský premiér Péter Maďar. Podle něj už účast přislíbil polský premiér Donald Tusk, český premiér Andrej Babiš i slovenský premiér Robert Fico. A teď zpátky domů.
6: V jičínské nemocnici začal včera zkušební provoz nového pracoviště magnetické rezonance. Pro Jičínsko to znamená zásadní milník, protože tento důležitý diagnostický nástroj tady dosud citelně chyběl a pacienti museli dojíždět za vyšetřením jinam. Oddělení nabízí komplexní škálu vyšetření. Pro KIS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Světový pohár ve sportovním lezení po čtvrté zavítá do Prahy, ale tentokrát bude v nových kulisách. Místo Letenské pláně se uskuteční na Štvanici. Soutěžit se bude od středy do neděle. Tolik zprávy v jedné minutě a Blanka Holoubková.
7: My Blance samozřejmě za zprávy děkujeme a nás čeká finální hodinka Jumpu.
8: Z muziky na startu David Guetta ze Sio nebo Scooter na KISu.
9: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
7: Be happy. Good evening.

0: Víte, že?
1: V dnešní rubrice Víte, že možná někoho inspirujeme, aby i do této země třeba vycestoval teďka v létě, protože tohleto zažít, já bych to docela i ochutnala. Hovoříme teďka v tuto chvíli o Havaji, protože na Havaji existuje takzvaný modrý banán. Blue Java banana se jmenuje. A údajně prý chutná jako vanilková zmrzlina.
2: To může být zajímavý.
1: Já
2: mám vanilkovou zmrzlinu rád, vanilkovou obecně, taky, voní mi.
1: Taky.
2: Takže jako... Takový trsíček, viď?
1: Takový trsíček modrýho banánu.
2: Modrýho banánu, že jo? Jsem se bál, že řekneš, chutná to jak šmoulové. Víš, jakože modrý.
1: Jenom to tak vypadá. Jako skutečně to fakt jako existuje, můžete si to normálně najít na internetu. Je to fakt normálně prostě modrý banán, ale vevnitř se je samozřejmě klasicky prostě ten jako žlutá.
2: Jenom prostě zvenku má tak modrý zabarvení.
1: Takže,
2: ale vanilkový banán.
1: Vanilkový banán, ty brďo, to je skvělý.
2: Za to, dobře.
1: Tak jo, takže Havaj, můžete Havaj letět.
2: Hlavně ne na Kubu, tam teďko nejezděte.
1: Ne.
2: Tam ne, Havajo. Jump. Odpolední Jump.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Ještě hromadu měsíců a ještě víc týdnů máme před sebou této soutěže. V 7:07 třetí volající, v 7 ráno u raní trojce dostane možnost si hodit na dálku kostkou, hrací klasickou 1-6. No a co mu padne, se krátí tisícem. Kdyby tam byla šestka, tak dostane ještě 1 000 korun navíc, to znamená 6 000 plus 1 000.
2: Musíte se ale do studia dovolat jako třetí a pokud náhodou ještě nemáte zapsaný telefonní číslo, tak šup, šup, šup, je to 210-323-323. Zítra v 7 hodin ráno opět pokračujeme.
1: Držíme palce a hodně štěstí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku.

Prospánek. Kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. To vše ve více než 60 prodejnách po celé České republice a také na www.prospánek.cz.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: I včera jsme se takhle věnovali ženskému tenisu v brankách, bodech a jumpu a dneska v tom budeme pokračovat.
2: Možná se tady vyhlašovali to, že se ve 44 letech Grand Slamová rekordmanka Serena Williamsová vrací na kurty. No a teď už týden po Roland Garros se má představit v deblu na trávě v Queen's Clubu a za spoluhráčku Serena si nevybrala nikoho lepšího, a to je jenom samozřejmě myšleno v tom nejlepším slova smyslu, než naší Kateřinu Siňakovou.
1: No.
2: Jenže Kateřina musela legendu odmítnout.
1: Mm-hmm.
2: Bylo to pro ní prý těžké rozhodování. Cituji, byla to trochu vtipná story, protože Taylor mi chtěla říct, že mi bude Serena psát, ale neřekla mi to. O to víc bylo pak zajímavější, usmívala se desetinásobná Grand Slamová šampionka v ženském deblu, že VIP nabídku musela odmítnout. Cituji, bohužel ten týden, co ona se vrací, já nehraju, hrozně těžko jsem se rozhodovala. Zahrát si s takovou legendou nebo trochu odpočívat je pro mě překvapení, ale myslím si, že pro tenis je super, že Serena je zpátky.
1: Ty jo, zahrát si s takovouhle legendou, ty jo.
2: Tak ona určitě ní slížela před pár lety, že jo, kdy nehrála takhle vysoko, ještě naše Kateřina.
1: Ano.
2: Takže nedá se nic dělat, no, naplánovaný to bylo takhle. Možná, kdyby Serena nebyla třeba tak tajemná.
1: Ano.
2: A Kateřinou se domluvila třeba nějak malinko dopředu. Možná by to klaplo úplně jinak.
1: Třeba to ještě klapne do budoucna, co uvidíme. Serena je prostě nezlomná ženská.
0: Branky Body Jump na Rádio Kiss.

0: 17. hodina 41. minuta 2. června, Jarmil slaví. My mu přejeme všechno nejvíc a vám přejeme krásný večer. A když to bude ve společnosti Rádia Kiss a třeba večerních jukeboxů, který budou trvat 4 hodiny s Vojtou Sklenářem, nebudou se s Vojtou Sklenářem.
1: Protože bude, ne s Vojtou samozřejmě
0: je,
1: budou.
0: Pardon, ale... je dneska slepičárna, je, Ježíš Maria.
1: Přesně tak, je dneska Ladies Night.
0: Ona to je slepičárna, ale napůl z opičárnu, protože přijde i Soňa. Takže...
1: A jenom přátelé, dneska je taky prý Mezinárodní den prostitutek, takže holky budou mít asi o čem si povídat.
0: Napadlo mě hned na to 17 fórů, ale nechám si pro sebe, takže... No
1: tak.
0: Nic, no. Takže Míša, Bendy, Soňa Ede a samozřejmě dívčí, no dívčí, no.
1: Nech toho. Ženská strojka, Ladies Night, je to tak.
0: Dneska o to jsme, takže zkrácené, pardon, beru zpět 2 hodiny jukeboxu s Vojtou Sklenářem, takže máte se na co těšit, mějte se moc hezky a my zítra ve 14 hodin.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: 18. hodina se blíží, tak už za chvilku zprávy. Teď pojďme na silnice. Pražský okruh už otevřen ve směru na letiště, ale počítejte se zdržením už na D1, a to od 5. kilometru až právě na nájezd na Pražský okruh na kilometru 10. Kde se taky zdržíte? D1 na Brno, dále mezi 182. a 186. menší pak mezi 194. a 196. kilometrem. Na D2 lehké zdržení před příjezdem do Brna. Bouralo se na D8, 40. kilometr ve směru na Ústí, taky v Brně v ulici Žabovřeska a nebo v Teplicích, a to v ulici Nákladní.

0: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Radio KIS počasí.
4: Ve středu bude zataženo až obláčno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháníkami, ojediněle i bouřkami. Napříč republikou budeme mít mezi 15 až 20 stupni Celsia, na horách kolem 12 stupňů.
3: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun a na dvojčata a vícerčata ze 700 tisíc korun na 800 tisíc korun. Sněmovna podpořila v dnešním úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozené po 1. lednu 2027. Slovenský parlament dnes schválil navýšení pokut za výrazné překročení maximální povolené rychlosti vozidel. Na rozdíl od vládního návrhu se ale postihy za některé případy rychlé jízdy na silnicích nezmění. Větší ochranu budou mít pěší při přecházení po přechodu pro chodce. Kamiony nadále nebudou moci předjíždět na dálnicích a obce nebudou moci provozovat vlastní pevné radary k měření rychlosti. A teď zpátky domů.
5: Včera začala rekonstrukce heliportu umístěného na střeše budovy Emergency fakultní nemocnice Hradec Králové, který slouží k přistávání a k vzletům záchranářských vrtulníků. Důvodem rekonstrukce je modernizace heliportu, která je nutná pro získání evropské certifikace pro režim 24/7. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Nová sezóna hokejové extraligy začne 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Tolik zprávy na KISu s Blankou Holoubkovou a teď už jsou tady večerní jukeboxy.
6: A Vojta Sklenář vás všechny zdraví s 18. hodinou. Jdeme rozjet songy podle vás a na úvod Two Unlimited.
7: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Radia KIS.
8: Be happy.
9: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Gustavu Lima.
1: Tady je Radio Kiss a odstartovali jsme Jukebox, tak vám všem samozřejmě hezký úterní podvečer nebo večer, to už nechávám samozřejmě na vás, jak říkáte takhle času, po 18. hodině. Každopádně, co taky nechávám na vás, je muzika, která bude hrát v našem vysílání dneska, ale jenom do 8. večerní, protože dneska po 8. vás čeká Ladies Night, takže jukeboxová dvouhodinka, takhle při večeru, tak buď točte naše studio, nebo posílejte hlasovky přes apku.
2: Čau Vojto, zdravím všechny, tady Lukáš, můžu poprosit písničku Eterace Gay, byl by to pak pro tebe do studia, ke mně do školovky do Mladí Boleslavy, ať nám to přečetá odpolední a potřejný potřek musel líbí. Děkuju.
1: Tak muzika je připravená, Lukáš vybral, vybírejte taky, jak na to jste slyšeli, tak se těším na další přání zase za chvilku.

0: Kiss.
1: 210 323 323 linka, která vede přímo, jak se říká, sem ke mně na stůl. Tak kdo teď na drátě?
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Ahoj. Kdo tam?
2: Peťa.
1: Peťo, a ty někam jedeš, že jo?
2: Ano, jedem správně.
1: A kam jedeš?
2: Jedem konečně za rodinkou.
1: Za rodinkou. Za rodinkou směr Slovensko?
2: Je, směr Česko.
1: Směr Česko.
2: Právě.
1: A odkud?
2: Zo Slovenska.
1: Zo Slovenska. Takže ty jsi zo Slovenska původ, ale už seš jako u nás, jo?
2: Ano.
1: Takhle to je, takhle to je, tak to jo, tak to jo. Tak co ti pustím na tu cestu, co bys rád?
2: No víš čo, určitě topku z těch parády Elevate.
1: Subfocus.
2: Samozřejmě.
1: Tak jo, a že si to pořádně osolíš na tu cestu, co?
2: To pro, to pro.
1: Chceš to ještě někomu?
2: Jasné, celé rodinke z oženěné strany na Vysočinu, všetkým kysákom a těbe.
1: Děkuju, tak je to tu, ahoj.

0: Takhle vám hraje Radio Kiss v úterý večer, za chvilku 6:30, další juboxová muzika bude, no a zítra, až bude 6:30 raní, tak už pomalu se chystejte, protože zítra ráno v 7 to zas vypukne.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Radio Kiss. Na Radio Kiss. Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
2: Rozdali jsme skoro 400 tisíc korun a jedeme dál.
1: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku. 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: Úterní večery tady a na Kisu hrajeme songy na přání, jako vždycky takhle právě po hodině 18. Jaký další song mám pustit, řekne Žanet?
1: Ahojky, tak já bych chtěla zahrát písničku od Heavy D, myslím si, že T-Boys, Now We Found Love, a chtěla bych to pro super kolektiv Autopůjčovně a Autoservis v Havířově, který je nejlepší, a jsem strašně moc rád, že jsem mohla do této práce nastoupit. Kluci, mám vás ráda, se perfektní. Díky moc, Žanet Havířov.
0: Žanet, je to ready, ale ještě někam to bude.
2: Čau Vojto, tady doktor, prosím tě, mohl bys mi tam zahrát nějakou pecku bezu klukům z Česka až do Švýcarska. Verce, jak mají na stavbě, a teď mi to líp ubíhá. A bude to pro tebe do studia a pro všechny řidiče a všechny kysáky. Čau.
0: Tak doktore, i pro tebe, jo? A o které nic neplaťme v kšeftě. Radio Kiss.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Romanovi teď zahrajeme, protože vytočil číslo sem k nám a dovolal se. Ahoj.
2: Ahoj.
1: A Roman mě trošičku vyzkoušel, chtěl Offspringy a říkal jsi mi come on baby a říkám, no tu tady nemám. A ty jsi, jo, máš. Aha. Takže song Pretty Fly. Tak ten tady mám. Romane, kam poletí?
2: No, poletí pro všechny, kteří chcou mít dobrou náladu.
1: A to doufám, že jsou úplně všichni, kdo teď poslouchá.
2: No, já taky myslím. Kdo poslouchá Kiss, tak musí mít dobrou náladu.
1: Přesně. Tak to hraju a měj se. Ahoj.
2: Jo, děkuju. Čau.

0: down. S Kysem za volantem po celé republice.
1: Blížíme se k 7. hodině večerní, tak pojďme omrknout, jak to aktuálně vypadá na silnicích. Začneme na D1, kdo má namířeno ve směru na Brno, počítejte s menším zdržením mezi 21. až 25. kilometrem, kde se taky trošku zdržíte pražský okruh na letiště mezi 15. a 19. kilometrem. No a dávejte pozor například na bouračky, které se staly v Brně v ulici Klobásova. A bouračka taky v Praze na Vršovické. Šťastnou cestu všem za volant. Ne.

0: hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Parády. Kiss Parádu s DJem Bejzlikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: Sedmá večerní, je tady Vojta Sklenář s vámi na Kissu a Jukebox nám pokračuje, ale začíná nám už jeho poslední hodina pro dnešek.
0: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: a posloucháte taky Jukebox. A jaký song bude v Jukeboxu právě teď?
1: Prosím tě, zahraj něco Prodigy, bylo by to pro všechny, co mají odpolední jako já. Hlavně pro tebe. Písničku nechám na tobě. Děkuju moc. Krásný den, ahoj, ten pisáků, čau.
0: Petr by rád Prodigy, ale není sám, Jindra taky chce Prodigy.
2: Zahraješ nám něco, prosím tě, jako Prodigy? Nebo by to pro Evičku, pro bráchu, Peťu, pro mě, pro Buňka, a pro vás a pro všechny kysáky vlastně. Ať hezký den. Díky moc, Jindra.
0: Tak jo, Prodigy, Ready, Firestar, to jsem vybral a ještě taky někam.
3: Ahoj kysáci, já bych chtěl požádat o zahrání písničky pro moji dceru Karolínku, která v neděli oslavila 15. narozeniny, a jej s mamkou přejeme všechno nejlepší, hodně zdravíčka, může se na nás kdykoliv obrátit. Díky moc, Pavel. Radio Kiss.

0: Slyšeli jsme zvonění telefonu a telefon nám tady v rádiu taky zvonil. Já jsem ho zvedl a už vím, že na telefonu teď Diana čeká. Hezký večer ti přeju.
1: Ahoj.
0: A ty při večeru co děláš, Diano?
1: Teď právě jsem doválila rohlíky a teď budu čekat až na kino, až abych je mohla dát do trouby.
0: A jako domácí, anebo děláš pekárně?
1: Domácí, fakt? ne, domácí.
0: Domácí, ty takhle si pečeš domácí rohlíky, jo?
1: No, peču.
0: Jo. Tak to by ses mohla třeba do prostřena přihlásit.
1: No, to určitě
0: jo,
1: ne.
0: Protože tam přece vždycky, že jo. A to pečivo je domácí. Jo, takže ty bys na to řekla, ano, to jsem pekla, to je domácí. A hned bys měla podle mě obot navíc. Tak čekání k vykynutí ti z příjemní muzika, chtěla si song Stamp on the Ground, ovšem ne originál od Italo Brothers, ale od našeho DJ Basslickra.
1: Protože ten je úplně nejlepší.
0: Jo, faninka, jo?
1: No rozhodně je 100% lepší, má větší grády než od Italo Brothers. No,
0: tak si to dáme. Ještě někomu, kromě tebe, to poletí?
1: Všem, co to mají rádi, který to zbožňují jako já.
0: Tak jo, a ať se povedou rohlíčky, ať jsou obzvlášť vypečené.
1: Ano, budu se snažit.
0: Tak jo, měj se, ahoj.
1: Taky, ahoj.

0: Na Kisu máme koronu za námi a co ale za námi není, to je jukebox, ten nás ještě čeká, ale dneska už nás čeká jenom půl hodinka, protože dnes při úterku s datem 2. června se těšte na, chtěl jsem říct noční show, protože Soňa už přišla do studia, ale ne, noční show to nebude. Bude to Ladies Night, takže kromě Soni, taky Míša a ještě Wendy. Tyto tři mé krásné a chytré kolegyně se na vás moc těší ve 20.00. O čem Ladies Night dneska bude? Nechceš říct, Soňo, co? Nechceš. Chceš si to nechat? Jako
1: dneska
0: to,
1: jeden prostitutek.
0: Víš? Já říkal, že nebude noční show.
1: Nebude to noční show, my se budeme bavit o sebelásce.
0: Takhle. Mm-hmm. Nebudeš prostá.
1: Ne,
0: dobře,
1: vůbec.
0: Tak těšte se v 8 večer.
2: Kiss. Radio Kiss. Be

0: Brandbart a dohrává tohle Jukebox na Radio Kiss a já mám připravenou další písničku.
1: Zdravím všechny kýsáky, tady Danek u telefonu, chtěl bych zahrát píseň od Pendulum Tarantula pro svoji lidubecku lásku. Všem, kdo mají odpolední směnu, kamarádovi Romanovi, kamarádce Andrejce, děkuju.
0: Tak jo, dáme si Tarantulu, taky bude pro Anet od Matěje, mám zahrát i pro Pepu a Evu, kteří nás aktuálně ladí v Tunisku. A kam ještě pošlem pecku od Pendulum?
2: Chtěla bych pro děvčata Zlováta v Písku nechat zahrát něco veselého, rychlého. Vidím, ta odpolední moc neutíká, tak jestli jim to můžete vyplnit. A zároveň ode mě pozdravujte a oni budou vědět, od koho to jde. Takže pro všechny kysáky a pro nás holky Zlováta v Písku. Děkuju, papa.
3: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
4: Jukebox.
3: Jukebox Rádia Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, máme 8:45 večer a dneska v úterý s datem 2. června už je před námi poslední jukeboxová muzika. Ano, dneska totiž od 8 se těšte na Ladies Night, těšte se na Míšu, na Soňu a taky na Wendy. No a teď se těšte tedy na posledního z vás, kdo dneska vybere muziku. A tím posledním je Erik na telefonu. Hezký večer ti přeju.
1: Ahoj, taky přeju hezký večer.
0: A Erik mi prozradil, že teď aktuálně je v Německu, jestli si to teda dobře pamatuju.
1: Přesně, tak, jedu ta z Holandska přes Německo zpátky do Čech.
0: Takže hezkou cestu ti samozřejmě popřeju.
1: Děkuju,
0: a jsem rád, že jsem si to zapamatoval. Já mám s tím někdy problém, že mi fakt jako někdo něco řekne a já to opravdu za 20 vteřin nevím.
1: Tak jo? To jsme na to stejně, protože taky zapomínám.
0: Jsem rád. Já hlavně si píšu i vždycky ty jména, protože to je pak taky, jako to je špatný. Takže,
1: no, takže jména to už je druhá.
0: No, jména, čísla, hele. Tak Eriku, prosím tebe, ty jsi vybral píseň Con Calma, takže Daddy Yankee, taky Snow a taky ještě i Katy Perry, protože já jsem ti říkal, jestli dáme i s Katy nebo bez Katy, takže bude to komplet i s Katy. A kam to pustíme?
1: Ale bude to pro mojí kolegyníky z Rusku, která teď momentálně taky na cestě, akorát je ze Slovenska do Německa, takže se budeme někde po cestě míjet. A hlavně prostě pro všechny řidiče kamionů, dodávkářů, takže prostě hlavně kolečkama dolů, antenkou nahoru, jak se říká. A hlavně prostě pro všechny kytáky.
0: Tak jo.
1: A hlavně pro tebe do rádia.
0: Děkuju, měj se, ahoj.
1: Taky ahoj.

0: Václav,
1: Lenka,
2: Alex,
3: Katka
4: a Lukáš.
0: Radio Kiss vysílá non-stop.
1: Jednou za čas se potká babský sněm
5: a ten začíná právě teď. Vítejte v Ladies Night.
1: Yes.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Let's go, girl.
1: Ladies night. Radio Kiss.
2: Dámy a pánové, Míša, Soňa, Vendy, to je trojice, která vás tady v Ladies Night vítá vždycky jednou měsíčně a ten měsíc červen si vybral právě tenhle druhý červnový den, abychom vás tady v téhle trojice opět tradičně přivítali s, řekla bych, hlavně tedy ženskými tématy.
3: No hlavně s ženskými tématy, ano. A dneska jich tady pro vás máme, to budete koukat, ale musíme říct, že poslouchají hlavně muži tedy.
4: To je právě jedna věc, nad kterou jsem se bavila a já jsem si říkala, že původně jsme mysleli, že Ladies Night bude o tom, že si tady povídáme my tři, zapojí se kysačky přes aplikaci Rádia Kys a bude to takový hezký ženský pokecání. Jenomže ve finále tenhle ten pořad je o tom, že si tady povídají tři baby a chlapi prostě poslouchají.
3: No ale jako děláte dobře, pánové, protože je to důležité poslouchat, aspoň víte, my vám tady vlastně dáváme takový jako, aniž
2: návod.
3: Bychom chtěli, tak vám dáme takový návod, ano. Jak vlastně ženy přemýšlí. Jak fungují, co mají rády, co zase rády nemají, jak si třeba takovou ženu předcházet, jak ji můžete zbalit a tak dál. No to všechno tady pro vás prostě dneska, a nejenom dneska, ale vždycky zazní.
2: Přesně, já si říkám, ne, že nad tím mávnete rukou a řeknete si to, víte, že jo. Jako lepší už to mít nebudete, my vám to takhle na podnose přinášíme, takže jeste, jo.
4: A samozřejmě jsme i rádi, že to posloucháte vy, kysačky, protože kolikrát se nám ozýváte s tím, že to bylo takový hezký, příjemný večerní pokecání a doufáme, že to bude stejně tak příjemný i dneska. A já mám tady pro vás něco připraveného, protože já jsem o Ladies Night už mluvila v ranním kysu. A já vám za chvíli ukážu ten správný důvod, proč si o některých věcech můžu povídat jenom tady s vámi a ne s klukama ráno.
3: Dobře,
2: tak to se zvědavá.
4: Dáme si Imagine Dragons a pak poslouchejte, co bude dál.
2: Wow.

0: Jsou věci, o kterých si prostě ženská s chlapama nepokecá.
1: Jo, já to můžu potvrdit opravdu a je jich hodně.
0: Já jsem se o to dneska ráno pokusila s mými kolegy z Ranního kysu, s Patrikem Peltanem a Romanem Andělem. Věřím, že minimálně jeden z nich poslouchá.
1: Jo, ale zrovna ti jsou takový, mně přijde, že jako s nima si fakt můžeš pokecat jako na jakýkoliv téma.
2: To je pravda.
0: Vážně?
1: Jo?
0: Já vás vyvedu z omylu.
1: Ty brďo.
0: Mám tady záznam z našeho ranního rozhovoru. Ženy si vybírají partnery podle otce, muži podle matky. Je to opravdu tak?
3: Takže má budoucí, ne takhle, Davidkovo budoucí, tak přijde nejdřív k nám domů se podívat na mě a podle toho řekne, jestli
0: ne,
3: je náš syn dobrý ne nebo ne pro život.
0: Podle partnera, ale podle svých rodičů.
3: Takhle.
0: Má, Patriku, tvoje myška něco společného s tvojí mamkou?
3: No to bych se divil, kdyby něco společného měla teda. Teď co to je za otázku, ne?
0: No jako myslím, jako že ne společného, ale jako nějaký povahový rys.
3: Ne, no to určitě musí mít každý nějaký podobný povahový rysy. My neříkej, že prostě po rodičích nic nedědíme, naopak.
0: Ne, myška s Patrikovou mamkou.
2: Aj.
0: No.
4: Teď jo, tak asi si nevyberu nějakou megeru, ne?
0: No jasně, ale jestli mají třeba něco jakože společného. Tady to v tom článku rozebírají.
3: Taky musíš mít po mamce něco společného.
0: Ale ne po mýho přítele mamky, ne? To nejsme genama spojení.
4: Já jsem rád, že v Ladies Night nejsem, protože já to vůbec nechápu.
0: Ale pánové, nic, s váma tohle rozebírat nebudu, já si to budu šetřit na večer s holkama, jo? Tak tady no, aspoň mi, Vendy, ty jsi se úplně zakuckala.
1: Mě úplně zaskočilo. Tak to je pecka, ty se tam totálně ztratili.
0: Úplně.
2: Já to nechápu. No. Tam se... no, ale hele, vždycky to se říká, chceš vidět, jaká ta holka bude, až ze stárne, bych se podívat na jí mám.
0: No. Jo, to je pravda.
2: To se říká, ano.
0: Ale článek, o kterém jsem se bavila, bylo to, že ženy si vybírají partnery podle svého otce.
2: Ano.
0: Muži podle své matky. Je to opravdu tak. A oni
2: takhle
0: se do toho tak zamotali.
2: To platí, veď.
1: Já říkám, já už jsem mi nemohla dát věkově blíž. Už jsem proto nemohla udělat nic.
2: No,
1: ale takhle, počkejte. Já třeba vím to, co se říká, že se ženy vybírají podle svého otce, to jo. No. Ale to druhý, jako že i muži stran matky, tak to
2: no právě,
1: je
2: že
1: pro mě novinka.
2: Muži stran matky. Víš?
1: Aha,
2: aby se
1: to...
2: o ně starala, aby jim prala, vařila mama hotel, to víš, že rádi jako přicházejí z pohodlíčka do pohodlíčka, ale takhle to nefunguje, pánové. Takhle teda ne.
1: No, ne.
0: Ne?
2: Tak ty poznala jsi vlastně manželovu matku?
1: Ne.
2: Nepoznala?
1: Nepoznala
2: už. Tak možná, vidíš, třeba, já bej tebou, podívám se na fotky aspoň.
1: Tak to jsem jako viděla, jo, to byla velmi sečtělá dáma, která prostě jako byla operní pěvkyně a
2: ty
1: potom...
2: ty jsi taky umělec.
1: Ano.
2: No, vidíš.
1: No,
2: vidíš.
1: On je z umělecké rodiny.
2: No právě, takže jisté rysy tam jsou, té maminky.
1: To jo, no, jeho. Ale taky musíš uznat, že už nejsem taky první manželka.

0: Ladies Night. Rádia Kiss.
1: Ženy si vybírají partnery podle otce, mm-hmm. muži podle matky. Mm-hmm. Já už jsem tohleto slyšela v minulosti, že to takhle je. Ale je to pravda?
2: Těžko říct. Já bych řekla, že jo, ale je to taková, řekla bych, nevědomá volba, že si to člověk vybírá podprahově. Jo, ale pakliže žijete vědomý život a jste si vědomi, kdo jsou vaši rodiče, tak víte, že já svého tatínka miluji, ale rozhodně jako mít doma takovýhle chlapa, tak vám říkám, že je většině zavřený ve sklepě a frcel jsem já.
1: Článek, který jsem našla, tak se tomu věnuje trošku víc do hloubky. A máš pravdu, Soni, že je to taková jako podvědomá volba. Podle toho, co tady tvrdí. Protože roli určitě při výběru partnera hrají emoce, hrají hormony a taky takzvaný imprinting. Mm-hmm. Imprinting je... Ano, to je
3: imprinting?
1: Takový... Imprinting.
3: To je, ty vtiskneš něco.
1: Ano, ano.
3: Vidíte? Já umím angličtinu. To je moje druhá jazyk.
1: Na ty odborný termy, ty seš dobrá.
2: A paní je suterén.
1: No ale nejsem dneska úplně v dobrý kondici.
2: Holky, doufám, že tady nebavíme jenom my, ale i posluchači tam venku. No povídej, co to teda je?
1: No je to právě o tom, že když máš rodiče, který ti dává hodně lásky, tak vlastně ty si pak podvědomě hledáš prý partnera, který je tomu, tomu rodiči podobný. Mm. A naopak je to i tak, že pokud máš třeba rodiče, od kterého bohužel tu lásku tolik nedostáváš, tak si právě vybíráš někoho, kdo je pravý opak. Mm.
2: Je to tak, no.
1: Takhle to je. Ty, Vendy, co?
3: Já se tak jako tvářím, protože nevím. Myslím si, že to je i vlastně to se dá říct i naopak, že ten, kdo neměl tolik lásky, tak ji naopak o to víc hledá u svého partnera.
2: No, většinou si právě najde vždycky nějaký toxický vztah a dostává tam jako, víš, jako že vlastně vděčen za trošičku lásky, co mu ten partner dá. Mm. A i když potom mu dělá prostě spoustu špatných věcí, tak ten člověk většinou drží, protože rád aspoň za ten kousek té lásky.
3: Jo.
1: A teď vám řeknu ještě jednu věc. Mm-hmm. Není to jenom o povahových rysech, prý se to vztahuje i na vzhled.
3: Fakt?
2: No, jo. To se tak říká, no.
3: Dokonce, jo.
2: Ježi, když máš maminku prsatou, že ten chlap chce potom taky prsatou.
3: Aha.
1: Jo.
3: Hmm. Může být, no.
1: Může být.
2: Viděl, jo, koukal asi na svého přítele maminku.
3: Jestli jsem jí koukala na prsa.
2: Dobrý den, můžu si šáhnout? Jmenuji se Míša a on dneska chodím s vaším synem.
1: My si tady z toho děláme srandu, ale já, když jsem o tom mluvila ráno, tak se mi ozvala jedna posluchačka, a uvidíme, jestli bude na telefonu.

0: telefonu, ale...
1: My budeme volat!
0: My budeme volat.
1: Ježiš, to je skvělý, tak to bude úplně akční.
0: Pokud nám štěstíčko bude přát, ale a pokud bude. Je ještě vzhůru, to uvidíme. Zkusíme rádiový štěstí. Yeah. Tak laďte Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Ladies Night, čistě dámský pokec. S vámi je Míša Dinhová,
1: Wendy Vronka
2: a Sonja Ede.
0: A teď máme navíc na telefonu ještě jednoho hosta. A nebojte se, je to taky ženská, protože slyšela, o čem jsme se bavili.
1: Míšo, ty jsi žhavila dráty.
0: A rádiové štěstíčko zabralo, protože mi zvedla telefon. Ona by se totiž ráda vyjádřila k tomu, že muži si vybírají ženu podle své maminky a ženy si zase vybírají přítele, manžela podle svého tatínka. A abych vám řekla, koho teda mám na telefonu.
1: Ano.
0: Jmenuje se Kačka.
1: Dobře, ahoj Kačko.
0: A je to ahoj, terapeutka. Kačko.
1: Terapeutka. Hmm.
0: Ahoj, Kači.
3: Ahoj, holky.
1: My tě moc zdravíme a moc ti děkujeme, teda, že jsi s náma tady ve studiu v éteru a že jsi zvedla telefon a že jsi prostě ochotná trávit čas s námi třemi.
2: Ano.
1: Takových moc není, možná jsi jediná.
0: Kačko, my se tady o tom bavíme, o tomhle tématu, tak jako, že o tom tak jako klebetíme jako ženský, co mají na to nějaký názor. Ale ty jsi odborník, který se tímhle opravdu zabývá. Tak je to pravda?
3: Hele, jako ono v podstatě, my si nějakým stylem vybíráme ty partnery podle těch rodičů, ale je to trošičku jinak, bych řekla, ono je to takové docela záludné, protože my si v podstatě do toho našeho života přitáhneme to, co nám vadí, z čeho máme strach. Takže ano, pokud my procházíme v dětství něčím nepříjemným, tak bohužel tohle si většinou přitáhneme s tím partnerem. Takhle jdeme dál tím životem a přitahujeme si pořád stejné partnery, dokud na to nepřijdem, kde je ta chyba.
2: Přesně tak. Ale to je hezký, protože ten život nás právě naučí se s tím vyrovnat jednou provždycky a jakmile to přijdeme na to a zlomíme to, tak už se to pak přestane opakovat a my si dokážeme víc vážit toho, co potom přijde, protože už vlastně máme za sebou to špatný a už nás čeká to dobrý a hezký, že jo? Takže a dokážeme to víc ocenit a dokážeme potom víc být šťastný. Šťastný.
3: Určitě.
0: Já jsem z toho teď trošku zmatena, protože to znamená, že když já si najdu třeba úplně prvního přítele, tak bude podobný třeba mýmu tátovi, který měl třeba povahový rysy, který mě se nelíbily. Takže první typ je vždycky špatně.
1: No. Ne. To já můžu potvrdit.
3: Myslím, že si to tam odpovíte sami. My si tam spíš o to, že když opravdu jako si prožiješ v tom dětství něco nepříjemného, tak tohle to si přitáhneš. Jo. Když jsi s tím relativně v pohodě, což málo kdo teda je, tak tam není tato potřeba, ale opravdu my si přitáhneme ty strachy. Jo. Takže ano, pokud já nevím, plácnu, jako otec byl manipulátor, a tak ty si něco podobného přitáhneš do toho života.
1: A ono stačí.
3: Jenže my to většinou vnímáme jako, že je to normální, protože my neznáme, co ta normálnost v podstatě je. Jo, že vlastně většinou v tomhle tom jdeme x, y let, než nám dojde, že tudy cesta dál nevede. A že opravdu by to mohlo být jinak a mohli bychom si začít vážit sami sebe, protože my najíždíme vlastně v tom dětství už do té role v podstatě toho ublíženého človíčka a vlastně sráží to tu naši sebehodnotu, to si myslíme, že ani navíc nemáme.
1: Ano. Kačko, já si myslím, jak o tom mluvíš, asi to řešíš často, tady tuhle problematiku jako terapeutka.
3: Velice často. Klientů opravdu něco takového řeší.
1: No a existuje nějaká obecná prostě věc, kterou by si teď dokázala skrz ten telefon říct někomu, kdo nás poslouchá a třeba má takový nějaký jako problém, třeba i v tom, jak tomu člověku otevřít oči, aby třeba šel k tomu terapeutovi a nechal si odborně pomoci?
3: Ono v podstatě je to takové to rozhodnutí s tím něco dělat.
1: Jo.
3: Jo, tak jak to bylo u mě. Taky jsem se vlastně dostala do stavu, když jsem viděla, že takhle dál ne. Že opravdu s tím potřebuji něco dělat, protože mě to tak nějak jako nebavilo ten život tak, jak byl. Jo, ale když si to člověk uvědomí, rozhodne se pro tu změnu, tak je schopný do toho jít. Pokud tam má nějaké obavy jako z toho, že ta změna přijde, tak nedojde.
1: Kačko, takže kdy můžu přijít?
0: No jo, Kačko.
1: Až po mělky, už mám tady.
0: Hlavně, Kačko, kde vůbec ty jsi, kde ty, jak se mu říká, ordinuješ nebo neordinuješ, to se neříká, viď?
1: Ale jo, asi jo, kde má, no ordinuješ?
3: Já mám terapeutovnu.
0: Kde terapeutuješ?
3: Terapeutuju normálně v Opavě, ale převážnou část mám online, takže odkudkoliv, když lidi mluví česky, můžeme z jakéhokoliv koutu světa.
1: To je skvělý.
0: To je dobrý. Kačko, a když by si tě chtěli třeba kysáci nebo kysačky najít, tak máš nějaký web třeba?
3: Určitě.
2: Nebo sociální sítě?
3: Sociální sítě, tak tam jsem jako Katka Heperová, 2P se tam píšou, nebo mám vlastně stránku Terapie s Katkou a web je katerinaheperová.cz.
0: Ty brďo, Kačko, tak moc děkujeme.
2: Děkujeme.
0: Na jednu stranu děkujeme. Teda jsem ráda, že jsme si pokecali, na druhou stranu si mě teda vyděsila, že člověk vlastně, když se s něčím trápí takhle, tak přirozeně si pak vybírá to, z čeho má největší strach.
2: A vem si, že tvůj přítel je fakt dost malej.
0: Můj táta taky není vysoký.
2: No právě.
3: Tak to nevím.
0: To pravda, ale není Vietnamec. Není Vietnamec.
2: No to nevíš, možná někde tam v genech, vidí vzadu.
0: Kačko, moc ti děkujeme, že jsi s náma pokecala a zase někdy se s tebou rádi uslyšíme.
1: Ahoj, měj se krásně,
3: Kačko,
1: ahoj.
3: Ahoj. Ahoj.

0: Let's go, girl.
1: Ladies night. Rádia Kiss.
2: Babinec.
3: Babinec.
2: Babinec.
3: Ale úplně totálně.
2: Lepičina.
3: Dobře, kuřátka, tak se uklidíme.
2: To je tak, když se zapne červená, víte, kysáci, a my se můžeme zbláznit. My tady předháníme, která první doběhne k mikrofonu.
3: Dobře. Já bych možná nechala první mluvit naše posluchače a posluchačky.
2: A tak dobře.
3: Protože my jsme se tady bavili o tématu, že si vybíráme partnera podle svých rodičů. Mm-hmm. A vyjadřuje se k tomu i Jarda.
4: A holky, já vím, že to Ladies Night, ale já jsem si našel partnera o 28 let mladšího a je to stejný generál jako moje máma. Nechápu to. Moje máma mě stavěla do latě. Moc se jí to nevedlo, ale stavěla. A tenhle frajer mě staví do latě teď. Takže asi máte pravdu, že si hledá člověk někoho podle svých příbuzných.
2: To je zajímavé, no. Že? A člověk by řekl, že třeba takový věkový rozdíl, že to tak jako není a stejně, stejně.
3: A taky jsme si povídali s Katkou, s terapeutkou. Hmm. A na tenhle rozhovor navázala posluchačka Bára.
5: Je to přesně tak, jsou to podvědomé vzorce, podle kterých vybíráme svoje potenciální partnery, ať už chceme nebo nechceme. Já to můžu potvrdit jenom na vlastní kůži. Naštěstí jsem si tady tohle všechno zvědomila, uvědomila, snažím se už na tom 2 roky pracovat, pomalu, ale jistě. A věřím, že do budoucna se najde milující partner, který si mě bude vážit a kterého nebudu žebrat o tu lásku.
6: To je krásné.
3: To je přesně.
6: To jsme nemohli mít lepší tečku, člověče, za tímhle tématem.
2: Fakt skvělý. No, já vám ještě doporučím, holky, když jsme byli u tohle tématu, tak vám doporučím film.
6: No.
2: Můžu?
6: No.
3: Můžeš.
2: Ladies First se to jmenuje. V češtině dámy mají přednost. A je to něco takového, jako v tom smyslu, viděli jste to?
3: Ne, neviděl.
2: Je to novinka na Netflixu, je to v top 10, teď co se jakoby pouští. A je to super téma o tom, jak prostě prostě chlapi mají úplně typické mužské jako rysy, takový jako dělají typické věci jako muži a ono se to nejenom obrátí ve světě a nejenom se to prostě převrátí. A najednou on přijde domů a jeho máma sedí na gauči prostě s pivem. A říká mu, tak podáš mi další. A jeho táta přijde, pojď se podívat, udělal jsem novou buchtu, to musíš ochutnat. Hej, je to fakt skvělý, jo.
6: Takže asi něco jako u vás doma,
2: veně? A do, počkej, a do půlky filmu nebo do čtvrtiny filmu je to skvělý téma, který se jim bohužel potom teda zase jako...
6: Vrátí se to zpátky.
2: No, rozvezlo se to už do takových jako blábolu, ale vlastně jako tohle je super nápad, kdy mě i napadlo, že bychom se i my mohli zamyslet nad tím, který věci bychom jako v těch životech si nikdy nedovedli představit, že jako obráceně, víš?
7: To je pravda. Já jsem jako přemýšlela, že řekneš, že no můžeme si to někdy s partnery zkusit zahrát.
2: Ale víš, že přijdeš do té, já nevím, do koupelny a tvůj chlap si dává masku, jako víš, třeba na ksicht. Tak co si řekneš?
6: No, pokoj, utekla jako. Bych.
3: Počkej, ale některý chlapy si dávají ale masku jo, na obličej, jako pečujou si o obličej.
6: No ale jaký chlapy, že? Ty nejsou úplně na holky. To už je chlap, který svýho chlapa má.
3: Já znám chlapy, který si teda jako pečujou o obličej a normálně jsou na ženský, jenom třeba měli akné, tak vědí, že si musí o ten obličej trošku víc pečovat. No,
6: no prosím tě. To dobře, ti řekli jenom tobě, že jsou na holky, ale doma měli kluka.
7: Ne, to ne.
6: No ale musím říct, že tady tohleto téma mi udělalo krásný oslý můstek na téma, které jsem se připravila já. Protože, co si budeme povídat, ale tohle je trošičku o sebehodnotě. Jo? Hlavně pokud máte ty negativní zkušenosti právě ano. doma s rodiči nebo takhle, tak potom většinou ty holčičky, když nejsou chváleny a nejsou takový ty princezny tatínkovský, tak většinou mají potom nízkou sebehodnotu a právě hledají si toxický partnery a toxický vztahy a tak dále, než si to uvědomí. No a dneska je mezinárodní den prostitutek.
2: Ano. Já jsem to taky četla.
6: A my si tady o tom samozřejmě za chviličku budeme povídat, ale ne z hlediska prostituce, protože to patří samozřejmě do noční show, to si nechám až tam, ale budeme si povídat právě z hlediska té sebehodnoty a také sebelásky, protože to je to, co já jsem třeba v poslední době hodně řešila.
3: Dobře.
2: Super.
3: Tak si zavijeme.
2: Bum.
3: No počkej.
2: Chluky, pojďme se obejmout.
3: To udělá Kato, to vytí a my se teda jdeme obejmout, jo?
6: Tak jo.

0: z toho, jak vyjdeš do koupelny a tam se čančá, prostě chápete mě, jo? Já, no.
1: Když má chlap více kosmetiky než ty.
0: Asi tak.
1: No. Tak,
2: jo. To je blbý, dobře. Prostě, pánové. Ne, co víc kosmetiky než, ale když je před tím zrcadlem v té koupelně díl než já,
0: jo,
2: chápeš? No. A já někam chvátám a potřebuji se načinčat a prostě on mi tam zabírá místo, protože...
0: Ne, dvě zrcadla.
2: Ne, protože kadí, ale protože si tam dělá prostě masky a tady tyhle ty věci, že?
0: Chce to dvě zrcadla. Chce to dva záchody. Ne, fakt, chce to dva domy.
1: Ideálně, ale...
2: Dva státy ideálně.
0: Holky, dobře. My jsme se teda rozjeli dneska. Každopádně, teď už teda tohle téma bych řekla, že už máme završeno.
1: Ano, a Soňa teď a načla...
0: Soňa načla sebelásku.
2: Ano, sebelásku, protože dneska je Mezinárodní den prostitutek, samozřejmě, že jo. By the way,
0: jak to s tím souvisí?
2: No, tak já si myslím, že právě ty holky moc jako nemají, když provozují tady tohle řemeslo. Ono, co si budeme povídat, asi to není úplně jako Bůh ví jaký, když zkrátka přijde někdo, kdo se ti nelíbí, je ti nesympatický, nemáš tam žádnou chemii a zkrátka musíš, jo. Takže to nemyslím si, že tam je nějaká velká sebeláska či sebehodnota, jo. Ale víte, jak tady tohle to vůbec jako vzniklo?
1: To je nejstarší řemeslo.
2: No tak ale Míšo, nekecej.
1: No to jsem někde četla, že
2: říká, že
1: mě
2: 500 let, že si to ještě pamatuju všechno jako jo.
0: Ale ty jsi to zakládala.
2: Já jsem to zakládala spolu.
0: Je to moje první zeročko.
2: Že je tak, ale samozřejmě máš pravdu, je to tak, to je prostě, co tady světem je, tak si myslím, že tady tohleto řemeslo tady funguje. Ale ono to vzniklo nějakým protestem, tuším, v Londýně. Mm-hmm. Já jsem si tady uložila, ale bohužel tady internet jako nefunguje asi nebo co, takže se k tomu teďko asi pravděpodobně...
1: To víš, že si 500 let starý data, to no, prostě ano, už není ono.
2: Ano, už to nějakou dobu trvá, než se to tady jako načte, co si budeme povídat, my jsme tam ještě neměli
0: takovýhle... Mám ti počít svůj papirus.
2: No tohle ještě na hliněné tabulce, prosím tě, jo, musím říct. A skutečně tedy došlo, a pozor, už to mám, došlo k tomu v Londýně, začalo to v kostele, prosím vás, pěkně v roce 1975, v Londýně, ale ve Francii, když víc než 100 sexuálních pracovnic obsadilo kostel v Lyonu a stávkovali tam proti policejní šikaně a také špatným pracovním podmínkám. Mm-hmm. Normálně šli do kostela si takhle říct o to, hele, pane bože, jo, tohleto. No a protože v podstatě jako sebeláska, jo, je věc, kterou si myslím, že řeší hodně žen, které nás možná teď i třeba jakoby poslouchají, tak bych trošičku popovídala i tady o tomhletom.
0: Myslím si, že nejen žen, ale i mužů, jako vůbec, víš, sebeláska, ano. Jako...
2: A víte, čím to je? Víte, čím to je? Je to tím, že prostě tady nějaký chytrej, jo, zase chytrej nějaký s bambánem, řekl, co je krásný a co ne. A tohle se bude prostě nosit, a tohle se bude dávat na tituly časopisu, a tohle bude chodit po mole, a tohle je ideál krásy. Ono na to dokonce existuje číslo, víte to?
1: Mm-mm. Ideál krásy má číslo?
2: Ano.
1: 90, 60, 90.
2: Ne, pozor. Ideál krásy, jako je pí, jo, Pythagorova věta, rozumíš, číslo pí, tak je fí. A fí je nějaká konstanta, kterou si vynásobíš svůj obličej, své tělo, v jakém máš poměru oči blízko u sebe, nos rozpláclej, širokej, velkej, prostě pusu, jaký otvíráš, kolik máš zubů a tak dále. No a podle toho oni ti jako řeknou, jestli jsi teda krásná nebo ne.
0: Podle toho, jaký máš fí, můžeš být pěkná pí.
1: No, z toho jediného, co jsi mi řekla, bych spočítala maximálně svoje zuby.

0: zdravíme naši Barušku, protože tahle ta písnička je nejoblíbenější, tak doufám, že teď třeba poslouchá. No, vidíš, to by taky byla, veď, ženská tady k nám, člověče.
1: To jo, teda.
0: No, přátelé, posloucháte Ladies Night na Radio Kiss, Míša, Vendy, Soňa. No a my tady teď rozebíráme takové novější téma a to je teda sebeláska, sebehodnota, protože dneska je Světový den prostitutek. No a my samozřejmě tady s tímhletím tématem budeme pracovat, protože říkáme si, že tyhle ty dámy, holky, slečny, pokud je vyloženě teda nebaví tenhle ten sport, takže to asi nebude úplně jako vysoká sebehodnota, jako no, že, co si budeme povídat. No a ta sebehodnota právě plyne z toho dětství, což už tady byl teda můstek v tom prvním vstupu nebo v tom prvním tématu. No a já bych chtěla říct, že bych chtěla naplácat těm pánům, který vymysleli nějaký fí, což je konstanta, kterou se teda násobí ženská, ale i pánská, i mužská krása, kdy teda musíte odpovídat nějak, nebo nemusíte, ale pokud chcete být krásní, tak byste měli odpovídat nějakým standardům, který si tam nějaký papaláši s bambánama, ještě samozřejmě tam nebyly ženy v tom.
2: Mišo, my musíme zjistit, kdo je na nočce dneska. Jestli je to chlap, tak nesmí potkat Soňu.
1: Ne, nesmí. Zima bambána.
2: Tak všichni bambáni, prosím vás. No ne, a teď si vemte. Po 22. hodině.
0: Holky, ale teď si vemte. Co my musíme všechno dělat? Jo? Takže držet diety, prostě chodit na neustále nějaké plastické operace, udržovat se v kurzu. Teď co je, vlastně, jaký jsou nároky na tu ženu dnes, když si to vezmete? Musíme být úspěšné, musíme být krásné, musíme být chytré, musíme umět vařit, musíme být dobré hospodinky, musíme být dobré ty, co mají dneska svátek v posteli. Jo? A prostě a máme tak a do toho děti, do toho prostě starost o domácnost a tak dále. A teď ty ženský, jako chápeš to? Co po nás všechno chtějí?
3: Na druhou stranu i na chlapy si myslím, že je kladený velký názor. Jako? Musí vydělávat hodně peněz, aby mohli zaujmout tu ženskou.
0: Teda ukaž,
3: měli by mít auto, aby byli v kurzu a tak dále, měli by o sebe taky pečovat, dobře se oblíkat, měli by mít taky hezký nechty, viď, Soni?
0: No to rozhodně, no, bez nechtů prostě.
3: No ano, tak to jsou další nároky.
2: Hele, já musím říct jenom, že jak vás poslouchám, tak jako holky, nebíte se. Že vlastně nějaký čas jsem nedávno strávila s lidmi, kteří jsou o 15-14 let mladší než já. A je to úplně už jiná generace. A myslím si, že to, o čem vy mluvíte, se u těch mladších lidí docela stírá. Řekla bych, že tohle už tak tolik neplatí. Tady tyhle ty jasný prostě manuály toho, že chlap vydělává, ženská dělá tohle. Já to i jako pozoruju.
3: Jo.
2: Jo, že vlastně je už spousta mužů, kteří zůstávají na mateřských, protože žena víc vydělává.
0: Jo, tak výborný. Takže ještě teda vlastně ve finále to bude takhle, že já teda porodím dítě, budu se starat o domácnost, budu chodit do práce, budu vydělávat, budu prostě muset být hezká, úspěšná, rozmýšlet na nový prsa tohle, že jo, protože mě vypije někdo a tak dále, jo. A no tak děti vypijou, že jo, prsa. No
2: tak a smího si strkne malýho panáka.
0: Ještě.
2: Zlatí Yorkšíři.
0: No ne, a teď si vem. A ještě, mi, ještě přijde a řekne, a tady mi dej půlku na nájem, ale. Tady mi dej půlku na nájem. Jo? A dneska jdeme na večeři a tu zaplatíš celou ty.
2: Soňo, ty jsi úplně nabroušená, ty jo.
0: No ne, tak jako promiň, tak co jsem tady?
3: Je vůbec někdy situace, že by si se v něčem chlapu zastala?
0: Aha. Jo, komu víc smrdí nohy, chlapu. Nebo?
2: Okej. Tak, ano. Kdo má tu nočku?
3: Soňa předala prvenství mužům, ano, více jim smrdí nohy. I když ne, vždycky bych tvrdila, že je to pravda.
0: To jste se ale úplně odklonili od tématu, fakt, jako. na které jsem tady chtěla vést konverzaci, že jo?
2: Od sebelásky se vybrat hlavým nohám, teda. Soňo, ty jste začátek vstupu.
3: Sebeláska je taková.
2: Kolo tady je? Je opravdu jako... Jak by jednou vstupu z Andílka se stane.
3: Zkusíme to ještě jednou a lépe, jo?
2: Ano, dobře. Radio Kiss.

0: Taky zavedli jsme tady i debatu na takovéto vztahové kliše, že muži jsou ti, kteří vydělávají, ženy ty, které prostě se starají o rodinu a podobně. Já jsem teda řekla, že si myslím, že ta mladá generace nebo mladší generace už to nevidí tak černobíle, ale musím taky zvednout prst, co jsem nedodala. Já si nemyslím, že to je úplně jako dobře.
1: Proč? S tím já naprosto souhlasím. Jaký proč? Tak příroda tam mluví naprosto jasně. No. Rozumíš, od přírody to je tak, že žena prostě má být doma s těma dětma, starat se o tu rodinu a muž má zabezpečit tu rodinu. A takhle to jako je.
0: Dobře.
1: Ale já přesně slyším.
0: Dobře. Míšo, jsi tu ještě?
2: Odcházím!
1: Přesně slyším ty chlapy, jak říkají, no, to je ta vaše emancipace. Máte pravdu, kluci. V tomhle máte naprostou pravdu, my si za to můžeme sami. Mm-hmm. To je, furt jsme chtěli být emancipovaný.
0: Soni,
1: no?
0: Ty jsi řekla mužům, že mají pravdu.
1: No výjimečně. Zcela výjimečně. Ale jako
0: dobře,
1: tomhle...
0: pokračujeme dál, já jsem se jenom na tom zasekla, jedeme dál.
2: Máme to, do Erčeku to máme.
1: V tomhle tom musím říct, že jako mají chlapi naprostou pravdu, to je furt jako sama emancipace, toto ono. A pak se ty holky diví, jako, že prostě přijde frér a řekne, no, teď tady zaplať večeři prostě. Mm-hmm. Já tě pozvu a ty to zaplatíš.
0: Protože když se podíváš, tak mezi nejvýraznější ženská témata v Česku patří rovnováha mezi kariérou a osobním životem. Mm-hmm. Podpora ženského leadershipu, to, že prostě ženy chtějí být ve vedoucích pozicích a podobně.
1: A hlavně mít stejný peníze, když už tam jsou teda v těch pozicích.
0: No.
1: Což tady furt ještě není.
0: Já vám řeknu, jsem zažila nedávno dobrý příklad u kamarádky, která prostě má se svým hochem dítě. A šla na zkoušku do divadla a nějaká tam poradkyně prostě na hlas nebo něco říká, je, ty dneska tady nemáš malou, pohlídal ti ten tvůj chlap? A ona na to reaguje, jak pohlídal? Je to snad jeho dítě stejně jako moje.
1: Ano.
0: Tak prostě, proč to tak je, že jako, víš, já nemám dítě jako matka, tak otec ho hlídá. Jak hlídá? Je prostě se svým otcem.
1: Jo.
0: Rozumíte tomu?
1: Jo,
0: ano, to chápu.
1: Tučňáci dokonce nosej ty vejce.
0: No to pánové. Tak jsem se říkám, to je vlastně pravda, protože já to tak taky beru. Prostě nějak mám pocit, že do určitého věku jako to dítě prostě s tou mámou. Jako
2: a vem, tady s tím já souhlasím.
1: A mořský koník, ten dokonce rodí ty děti. Z toho si berte příklad, pánové.
0: A jak to mají asi udělat ty pánové?
2: Ale jak jste říkali, že jste jako trošku víc pro to, aby teda ženský byli ty, co opečovávají rodinu, chlapi ty, co tu rodinu zabezpečí. Já si myslím, že je dobře v dnešní době, že to není úplně černobílý. Je pravda, Soni, že nějak to ta příroda nastavila a tak by to mělo být. Jenomže další věc je, že okolnosti se mění, ekonomika, prostředí, který je kolem nás, a ty chlapi to mají taky čím dál těžší vydělávat tolik peněz. A tam vlastně ta ženská, jelikož chce toho chlapa podpořit, tak prostě ano, ten chlap je gentleman a nabídne, já to zaplatím.
1: Teda ukáž.
2: A já ti jich ukážu. Kysáci, hlašte se mi, prosím vás, jo? Ať Soňa vidí, že tady jste. Ale tady jde i o to, že ta ženská pak prostě vidí, jak je to pro toho chlapa náročný a řekne mu, hele miláčku, tak si to dáme dneska na půl, nebo dneska tě zvu já. Prostě je to takový, jako že si pomůžou a je to o tý vzájemný domluvě.
1: No takhle jo, ale já myslím na první rande, rozumíš, jo?
0: Jo, ne, první rande, jako, tak první rande to...
2: Sonja skončila a začala u prvního rande.
1: Já většinou končím už rovno. Ale každopádně, jak jsi říkala, gentleman, jo, tak hned jsem si vybavila našeho Ráďu, jo? Dneska mi volá.
0: Opravdu?
1: Ano, dneska mi volá a říká: "Hele, nezapomeň pozdravovat slepice, dneska máte svůj den." Já říkám: "Myslíš den prostitutek?"
0: Aha. Jo,
1: to
0: ne.
1: Je, no opravdu, to je prostě gentleman náš Radek Hrdina, no.
0: Ale tak to je Ráďa, no. To je
1: no.
0: Prostě.
1: No ne, ale takhle jako bohužel to je takový vzorek.
0: Srandu.
1: To je takový vzorek českých mužů.
2: Ale takhle Radek si to může dovolit, protože ty ho taky často šikanuješ, Soně.
1: No, tak dobře, ale to
0: v noční show třeba.
1: No, ale to je hezké, to je hezká šikana.
2: Jo, aha, ona je i hezká šikana.
1: Ano, tak ano. To bych Ráďovi se líbí.
0: Ty má další hodinky hezká šikana, to by mě opravdu zajímalo.

0: Je tady další hodinka Ladies Night.
1: S vámi Soňa, Míša, Wendy.
0: A příště si řekneme, jo, kdo co.
1: Dobře, Inhová,
0: ale jsme tady pořád.
2: To nejmenší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: Ladies Night. Rádia Kiss.
1: Posloucháte Ladies Night, s vámi je Soňa, Míša, Wendy a je to večer, který je věnovaný ženským tématům, ale vyjadřovat se k ním můžou ženy, muži, zkrátka kdokoliv. A Sonička už má od vás nějaké vzkazy, má nějaký feedback právě od vás posluchačů.
2: A kolik jich tady máme? Ono to chodí trošičku se zpožděním, takže my jsme na to přišli až teď, ale každopádně holky, Aneb, jak si říct o večeři nenápadně, jo?
1: jak?
2: Poslouchejte, teď mi tady píše Dan, Dane, ahoj, já tě moc zdravím. Ahoj Soni, klidně tě rád pozvu na večeři, jen tak, bez dalších vyhlídek, abys viděla, že i dnes existují vychovaní a slušní chlapy.
1: Vidíš to? Gentlemani jsou.
2: Vidíš? To si necháme.
1: Půjdeš?
2: No, tak to snad co? Jasný, ne?
1: Půjdeš, jo?
2: Zadarmo se najíst, ne?
1: Ona dneska nejedla, takže se strefil.
2: Ano, dneska ne, nemohu, dneska mám pust, ale věřím, že jiný den...
1: Jo, takže tě zase odmítá, jo?
2: Jiný den to určitě vyjde.
1: Vymluví se na pust.
2: Pak tady pozor, až ze Slovenska nám píše posluchačka Martinka. Marti, zdravíme. Děvčata, k tej sebeúcte a porovnávání s současným partnerom, alebo teda partnerom mojho otca. Upřímně, ano, keď je žena taká mladá a naivná, jasné, obalamutí ju peknými rečičkami. A? Aj na Slovensku to tak funguje, kukám.
1: Ano, to jak jsme řešili, že si vybíráme partnery podle svých rodičů.
2: Ano. Soničko, je to už, co já vím, po druhé, co si pleteš pí s Pythagorovou větou. Ano, je to pravda, Míša mi to tady teď vysvětla. Prosím vás, ne, že tady zítra bude, že všichni propadli u maturit, jak jsi to říkala, Wendy.
1: 400 000 studentů neprošlo letos maturitami, neboť poslouchali úterní Ladies Night.
2: Ano, opravdu přiznávám, matematika není moje silná stránka. Děkuji za upozornění. Už si to příště plést nebudu.
1: Ano, a my tady řešíme babské témata, nejsme profesorky matematiky. Ano. Díky bohu.
2: Ano, díky bohu. Dámy a holky, bavíte mě, slyším vás poprvé a paráda, špica. A tam je jazz, ale já jsem přečetla dřes, víš, jak už jsem zase u těch ženských prostě. Pokračujte, pokud budu mít někdy možnost vás slyšet, budu rád. Nedávám si masky a konstanta fíje Momo. Správně, žádná fí. Konstanta, kdybyste nevěděli, co je konstanta fí, bavili jsme se tady o tom, je to nějaký, nějaká konstanta, kterou se vypočítává.
1: Ano, protože
2: krása.
1: I krása má svoje číslo. Ale není to poprvé, kdo někdo píše, že si nás rád zase pustí někdy. Sledujte sítě Rádia Kiss, protože tam vždycky máte avízo, že nás tři uslyšíte v éteru, že bude Ladies Night, takže tam to vždycky se dozvíte včas.
2: Tak, holky, a teď já vám dám takovou otázku, jo?
1: Pojď.
2: Od jedničky do desítky, kde jednička je nejméně a desítka je nejvíc, tak kde byste hodnotili vy svoji sebelásku?
1: 12.
2: Tak u Wendy, ano. Já si myslím, že tam je to v pořádku všechno.
3: Já se mám hodně ráda, no.
1: Já kdykoliv projdu kolem něčeho, kde se vidím, tak se na sebe usměju.
2: No a takhle to má být. Takhle to přesně má vypadat. A třeba o to já teď se snažím jako usilovat. Já jsem totiž zjistila, že já se nepodívám do zrcadla, aniž bych na sobě cokoliv neskritizovala. Ne, že to řeknu na hlas, ale v hlavě si řeknu, no dobrý, ale tamhle, no ježiš, tohle, a to, no tohle bys taky měla, ale tohle, velmi.
4: Já jsem na takový šestce a řeknu vám proč, protože to číslo bylo nižší. Já jsem byla přesně ten typ, co na sobě vždycky viděl chyby a tak dále a řešila jsem to. A to teď řeknu veřejně, protože jsem na to hrdá. Chodím na terapie již několik let a strašně moc mi to pomohlo. Protože já nevím, jak to máte vy, ale já si prostě potřebuju povídat a tím ventilovat ty svoje problémy, prostě dostat to ven. A já, jak už tam chodím několik let a opravdu jsem se z toho všeho vypovídala, tak mě to i přivádí na zajímavé myšlenky a opravdu mě to posunulo dál. Takže já už jsem se dostala na takovou šestku, protože kdysi si myslím, že to mohlo být na takový trojice maximálně. Ale jak říkáš, Soni, podívám se do zrcadla, někdy se podívám jenom do komentářů na Facebooku a vidím, ježišmarja, ta zabere skoro dvě židle a tak dále.
2: No ne, to je úplně strašný, že si tohle to vůbec muži dovolí jako říct.
3: Jo.
2: A úplně nejhorší je, když si to dovolí říct ženy ženám. To je prostě tak něco nechutného a hnusného, když se takhle bodyshamují prostě na těch sítích a tak dále. Málo která přijde a řekne vám to do očí. Jo. Takhle, mě ještě ani jedna. Jo, mě ještě ani jedna. A jako přijde mi to absolutně dobře. Jestli mě budou hanit za něco, co někde udělám, nebo takhle OK, ale prostě za to, jak člověk vypadá, kruci.
1: Tak já si myslím, že máme téma do téhle hodinky, protože k tomu bych taky ráda něco řekla.
4: A další věc, co se týká nejenom vzhledu, když jsme u té sebelásky. Já třeba jsem kolikrát u sebe měla, a tenhle ten pojem si zapamatujte a možná si ho i někde vygooglete, je to zajímavý. Jmenuje se to syndrom podvodníka.
1: Ty brďo, tak to se těším, řekneme si za malou chvíli.
0: Radio Kiss.

0: Ladíte Ladies Night na KISSu a my tady dneska rozebíráme mimo jiné taky sebelásku, ano. A bavíme se tady s holkama o tom, že zkrátka třeba my s Míšou jdeme kolem zrcadla a místo toho, aby jsme se pochválili, ano, tak vždycky něco skritizujeme. Vlastně já nevím, jak to máte vy, holky, já jsem od 15 let zhruba v showbiznisu, kdy jsem teda opravdu jako začala vlastně tím, že jsem začala zpívat, že jo, pak jsem se dostala nějak moderování, nakonec teda jsem začala i hrát a tak dále. No a jako vlastně od těch 15 let tě to formuje a jsi furt vystavovaná nějakému hodnocení, nějakému srovnávání, někdo ti říká, nejseš dost, měla bys být víc a hubenější a vyšší a strašný, lépe zpívat a bla, protože na to mají svoje samozřejmě nějaký jako...
1: Tabulky?
0: Tabulky, spíš na to mají nějaký zájmy. Jo. Víš, a potřebují seš produkt a chtějí na to nějaký zájmy jakoby vydělat.
1: Takže,
0: takže já jsem se s tím jako velmi potýkala, musím říct. No ale nyní, jo, a to bych vás právě chtěla upozornit.
1: Aby se to věděli.
0: Já nyní tedy praktikuju takovou věc, jmenuje se to práce se zrcadlem. Ano. A je to od skvělé spisovatelky Louise Hay, která vlastně...
1: Miluju ji!
0: No, ano, ano.
2: Neznám
1: ji. Miluji svůj život, to jsem už přečást.
0: A já jsem teda prošla i jejím kurzem a musím říct, že skutečně já teď, když mě uvidíte jít kolem zrcadla, výlohy, čehokoliv, kde se uvidím, tak vždycky říkám, miluji tě, Soni. Opravdu, opravdu tě miluji. Miluji tě a uznávám tě. A život tě taky miluje, nezapomeň. Jo? A tohle si vždycky, takže prosím vás, nejsem blázen, ano, je to nová terapie Soni. Takže až někde uvidíte, kde, ano, ano, miluji tě. Miluji.
1: Dala jsem Soničce malý zrcadlo.
2: Já obvykle kolem zrcadla jdu a dám tam okenu a prostě ho vyleštím, ale v pohodě.
0: Děkuju, aspoň se tam lépe uvidím příště.
1: Ne, tohle je správný, rozhodně. Já tohle mám sobě ale od jak živa a moje máma vždycky říkala, ty se vždycky na sebe usměješ, že říkám, jo, nikdo se na tebe tak neusměje.
0: Přesně tak. A co je důležitý? Vždycky, když mám takovou tu chuť, že občas spadnete, že jo, teď ženy jsou cyklické a někdy máte náladu, někdy nemáte, někdy vám to jde líp, někdy vám to jde hůř, ale co je strašně důležité, když se začnu kritizovat, tak najednou řeknu, stop, zastav se, zastavím se, řeknu díky za tu příležitost a začnu okamžitě vlastně děkovat za to, co mám, protože je spousta lidí, kteří třeba nemůžou chodit, nemůžou běhat, nemůžou tančit, nemají ruce, mají
1: nevím, je to tak.
0: Prostě nemají to zdraví a my tady furt nadáváme na něco, že máme takovýhle špek a tady prdel a tady tohle a tamhle tohle, ale přitom zkrátka máme zdravý tělo, myslí nám to, můžeme chodit, běhat, jsme svobodní, jako víš, jako můžeme si ten život užít naplno. Takže proč se vůbec tady jako my rozčilujeme nad tím, že nejsme dokonalá krása?
3: To ale bruslíš už do dalšího tématu, není to jenom o sebelásce, ale i o vděčnosti.
0: No hlavně o vděčnosti. Mm-hmm. Sebeláska a vděčnost jsou vlastně podle mě recept na šťastný život.
1: Jo. A já pak tedy přicházím s tématem, který jsem říkala, že k tomu patří. Ano. Mě totiž strašně štve, jak vlastně jsou lidi, kteří nám, hlavně teda sociálních sítích, ventilují svoje názory na druhé. Pro mě je to normálně veřejná šikana, ale jsou to pořady, které prostě jako jsou normálně jako veřejný, nejsou zakázaný.
0: A ty lidi jsou za to ještě placený.
1: Kdy prostě, teď jsem viděla pořad, moderátorka a stylista a z křesílka hodnotí ostatní, jak jsou v oblečení, ale jako... nevybíravým způsobem.
0: Nejenom, že jsou jak oblečení, ale dokonce i jejich postavu hodnotí.
1: Ano.
0: Nohy jako krůta. Já přesně vím, o čem mluvíš.
1: Jo.
0: Ano.
1: A mě to tak dostalo, že jsem se k tomu potřeba vyjádřit. Byla jsem překvapená, kolik lidí se k tomu vyjádřilo. Opravdu jako strašně moc. Dokonce to vyšlo i jako článek, že se k tomu všichni jako vyjadřovali.
0: To je dobře.
1: Což není jen tak, jo, když cítíš tu potřebu, že chceš na

0: to něco říct a nejenom vidí, že je dalších x lidí, tak to opravdu jako už něco znamená.
1: A zrovna oni dva, my nebudeme jmenovat.
0: No,
1: tedy,
0: ale podívejte ale se na nohy, jak kruta, když dáte, tak
1: jo,
0: to
1: tak
0: vám
1: když jde. Jako někdo hodnotí, jako, tak by teda bych si představovala, že asi teda budu na to mít to hodnotit. A zrovna ten pán, který toto hodnotí, no tak jako, no, pardonek, ale... Jako, ale...
2: Já třeba za sebe nikdy nehodnotím cizí vzhled, a to z jednoho hlavního důvodu. Když jsem byla jako puberťačka, měla jsem kamarádku, která měla zdravotní problémy se štítnou žlázou. A ona opravdu musela mít doma dva šatníky, protože ona měla období, kdy byla extrémně hubená, a období, kdy byla opravdu hodně oplácaná a je to prostě zdravotní problém.
0: Jasně.
2: A vypadalo to v tom období, jako že by si člověk řekl, pardon, teď to řeknu ošklivě, jak to někteří říkali, ježiš, ta je vyžraná, tohle. Mm. Ale ona opravdu měla problém s tou štítnou žlázou. A já jsem si v tu dobu slíbila, nikdy nebudu hodnotit cizí vzhled, nevím,
0: nikdy
2: co tomu
0: nevíš,
2: člověku
0: přesně.
2: Je.
1: Ano.
0: Ale víš co, OK, ty si to můžeš říct, můžeš si to sama pro sebe říct, ty vogo, ten je takový, ten je makový, máme možnost mít názory na to, je to v pořádku. Ale veřejně to říkat,
2: no,
0: opravdu
2: jasně.
0: Dostávat zaplaceno za to, že já takhle hanobím ostatní a dehonestuju tady ty lidi a vůbec opravdu nevíš, co to s nima může udělat, to je přece šílenost.
1: Ano.
0: Já jsem z toho úplně jako, takže takhle ne.
1: Karma je zdarma. A pro někoho, kdo si dává lososí sperma do obličeje prostě a potom říká, že krásná saxofonistka, nádherná žena, ještě v podstatě umělecky velmi talentovaná, má nohy jako krůta, která má nádherný nohy.
0: Jo, má
1: říct,
0: nádherný
1: jakoby,
0: a hlavně
1: jo.
0: Je fakt talentovaná,
1: ano,
0: dělá skvělý večírky.
1: A hlavně ten oblek na sobě měla, protože tam šla hrát, takže když někoho hodnotím, tak si aspoň něco od tom člověku trošku zjistím, proč asi ten kostým na sobě má. Jako...
0: No a mně pak došlo, hodnotí to stylista, který co dělá? Oblíká ty lidi. Mm-hmm. No a hodnotí lidi, kteří od něj nejsou oblečení. Proč od něj nejsou oblečení?
1: Ano, máš pravdu.
0: Protože
1: se jim asi nelíbí ten styl.
0: Přesně
1: třeba.
0: Tak. Mm.
2: Vy posluchači, co jste se zasekli na tom stejně jako já, když Soňa pronesla lososí sperma, tak já jsem si to tady vygooglila. Lososí sperma je populární slangový výraz pro kosmetické a estetické ošetření využívající polynukleotidy získané z lososí DNA. Děkuji, jsem zase o něco
0: z lososího sperma. Ladies Night. Radio Kiss.

0: Let's go, girl.
1: Ladies night. Radio Kiss.
0: My pokračujeme, kysáci a drahé kysačky, no a teď máme další téma a myslím, že Miška říkala syndrom podvodníka.
2: Syndrom podvodníka, protože Soňa tady mluvila o sebelásce a my jsme řešili to, že se Soňou jsme měli v minulosti problém, pracujeme na tom, že? Ano. Že jsme se měli málo rády. Mm-hmm. A není to jenom o vzhledový věci, ale je to třeba i o tom, že možná to někdo máte taky, že třeba si říkáte, ty jo, oni si všichni myslí, že jsem tak dobrá, ale jako já zas tak dobrá nejsem, jako já nevím, co na mě všichni vidějí.
3: Mm-hmm. Tak já to mám opačně, já si myslím, že si spousta lidí myslí, že vůbec nejsem tak dobrá, jak jsem.
2: Dobrý, tak pro tohle zatím nevím pojmenování, ale tohle, co jsem vlastně řekla já, to je syndrom podvodníka. To je vlastně to, že člověk se bojí, že má pocit, že nic neumí a bojí se, že ostatní na to přijdou.
4: Jo, aha.
2: To znamená, že třeba, já nevím, Soni, ty seš třeba skvělá DJka, jo?
3: Aha, děkuji.
2: A všichni tě chválej, že prostě ti to jde, hraješ výborně.
3: Ale... Jo?
2: Moment, já ti potřebuji vyčíst ten syndrom, ty mi do toho házíš vidle.
3: Ano.
2: A teď ty si vlastně v duchu, kdybys měla syndrom podvodníka, tak si budeš říkat, no ale já nejsem
3: já
2: tak dobrá.
3: Já hraju z playbacku.
2: A co když prostě ty lidi na to přijdou, co když pak někdo řekne, hele, ty to vůbec neumíš. Jo, a ty lidi mají opravdu pocit, že ty věci neumějí a že jenom čekají, až to někdo odhadne.
0: Jo, takhle.
2: Jo.
0: No já myslela, že myslíš něco jiného. Prostě já jsem si jen vzpomněla na svoji spolužačku ze základky, to byla syndrom podvodnice, kdy tvrdila, že neumí na zkoušku, určitě jste takové měli spolužáky, a pak jedna podtržená.
3: Jo, klasika.
0: Já nic neumím, já jsem se neučila, neměla jsem čas. Jedna z hvězdičkou, prostě, tady jo, Eva, já to mě řeknu.
3: Špretkavej.
0: Evo! Evo, ty víš. Víš, jakože to je taky.
2: No, tohle je syndrom podvodníka, kdy opravdu člověk si nevěří, má pocit, že ty věci neumí a jenom čeká na to, až ty lidi vlastně bojí se, že ho ty lidi odhalej, že vlastně ty věci nezvládá. To je zajímavý, co?
4: To je strašně zajímavý.
3: Mimochodem, když jsi u té spolužečky, já jsem tady v noční show měla návštěvu a ona říkala, že jste byli spolužečky.
0: Flosky.
3: Jako Terezie. Fakt? No, Terezie Kovalová, ano.
0: Ano, ale to, no jo, my jsme spolu chodili na konzervatoř, ona teda na ten nástroj.
3: Ano, asi, ano, čelo.
0: Co je, čelo. A já jsem byla na herecký.
3: Jo.
0: A my jsme ani nebyli podle mě stejný ročník. Podle mě byla o myslím, jeden
3: říkala,
0: výš.
3: Ano, nebo níž možná, nevím. Ale každopádně říkala, no, že jo, to co jsi tam dělala na záchodcích, že kysáci, no škoda, že není prostě noční show, to bych vám popovídala, ale bohužel.
0: Ale musím říct, že Tereska si prošla taky neskutečným jako vývojem.
3: Ano.
0: Kdybyste ji na té konzervatoři viděli, ona byla takový jako do sebe zahleděný, taková jako, že ne do sebe zahleděná, takhle to nemyslím, ale...
2: Uzavřená.
0: Jo. Hrozně přemýšlela, víš, taková přemýšlivá tohle.
3: A to ona je furt, akorát jako... se s tím asi naučila pracovat, si myslím, ale ona je velmi chytrá,
0: jako
3: že jo.
0: Jako jeden z nejtalentovanějších hudebníků tady, jako opravdu. Terezie Kovalová, podívejte se na ní. Ano. Opravdu jako.
3: Takže to není podvodnice, ta prostě hraje. Ta si dá mezi nohy čelo a
0: ona
3: jede becky.
0: Má skvělou písničku a skvělý klip s mým manželem, s Leškem Rokou.
2: Jo, opravdu?
0: Jo, no. Oni dva. Je to skvělý, jako opravdu. No.
3: A nežárlila jsi trošku? Co?
0: To jsme spolu ještě nebyli.
3: Jo, tak to
0: pak
3: mohlo.
0: Už přišly
3: to
0: klipy jenom
2: mami, a bez čela.
0: A bez čela.

0: Žádné stop, v žádném případě nic stopovat nebudeme. Tady pokračuje Ladies Night na Radio Kiss. Vy posloucháte Soňu, Míšu a taky Wendy. No a naše témata, které samozřejmě jsou veskrze ženská, ale věříme a víme to, protože samozřejmě reagujete, že poslouchají i muži.
1: Ano. A děkujeme za to.
0: My jsme se tady holky bavili o sebelásce, o tom, jak to funguje, jak se někteří lidi pomlouvají a podobně. A jsme rádi, že reagujete i vy. Takže Kiki, jak to je?
2: Já bych ráda reagovala na tu sebekritiku a kritiku od cizích lidí. Mě strašně mrzí, že Češi v tomhle jsou ne 100 let, ale řekla bych 1000 let za opicema.
1: Je to tak.
2: Žila jsem 6 let v zahraničí a to je prostě jiný svět oproti České republice. Přijde mi to strašně líto a čím dál častěji si říkám, jestli se tohle vůbec někdy zlepší.
1: Přesně tak. A já musím teda opravdu souhlasit s naší posluchačkou, protože moje kamarádka se teďkon vrátila, mimochodem je to fitness trenérka, opravdu nádherná žena, vrátila se z Ameriky a říkala, hele, tam jdeš moje po ulici a měla krásný kabát, který si mi pochválila. A říkám, ani to by to tak sluší v tom kabátě, pak moc takhle, oni to sluší normálně, ale prostě ten kabát byl krásný. A říká, no hele, to bys nevěřila. Normálně v Americe normálně za mnou přijde cizí ženská. Já jdu a ona mi řekne, vy máte krásný kabát. A vůbec jste hezká, moc vám to sluší.
0: Jo.
1: A že tam takhle za ní přišlo třeba 5 ženských za jeden den.
0: Mm-hmm.
1: Cizích ženských prostě přišli, pochválili jí a šli pryč.
0: Jo.
1: Chápeš to?
0: To jako já to chápu.
1: Se ti to nestane.
0: Stalo se mi to párkrát, že já jsem někoho pochválila, ale je to v takovém tom, že přijdeš do malého obchůdku, kde už jakoby...
1: Jo, už je to takový Pozor, to já teda taky musím říct, my máme takovou úžasnou paní, takovou starší, já nemůžu být třeba 80 nebo takhle, a ona kdykoliv nastoupí do výtahu, tak mě vždycky pochválí, buď účes, nebo make-up, nebo že mi to sluší a vždycky mi takhle jako hrozně jako zvedne. Ale to už je prostě, chápete, jo, že se nějak jako vidíme, známe nebo takhle. Ale zkrátka jako cizí žena, takhle, kdyby si za někým ty přišla a třeba jí pochválila, tak kdo ví, jestli by nezavolala policii, že...
0: Ale stalo se mi to, že jsem pochválila a jakoby, jako, ale to musíš vycítit, musíš být dostatečně empatická, ale někdy nejsme empatičtí ani sami k sobě, to čehož si všimnul Jirka.
3: Ahoj Míšo, tady Jirka Bolťák. Prosím tě, zrovna ty si máš co vyčítat. Ty jsi krásná a okouzlující.
0: Ano, souhlasíme. Ano.
3: Takový malý kapesní...
1: No tak co, to asi ne, úplně.
3: Vůbec, hele, sebekritika je dobrá, ale všeho moc škodí.
0: Jo.
3: Pro mě jsi hezký stvoření. Čau, Jirka.
4: Jo, děkuju přesně moc, tak. Děkuju správně. Moc, Jirko, a já jsem ráda za to, že sice ano, jak říkala Kikina, že Češi jsou takový a makový, ale já musím říct, že já mám štěstí na to, že opravdu potkávám i lidi, kteří takový nejsou. Kteří opravdu nejsou takový, že by ty lidi,
1: jako...
4: jo, že by ty lidi jako odsuzovali a tak dále.
1: Já si myslím, že to je proto, protože vlastně Češi vyrůstají v takovém, ještě ta nová generace, už si myslím, že ne, že tý se to tolik netýká, ale my a ještě naši rodiče a tak dále vyrůstali prostě za nějakého toho režimu, kdy zkrátka se tady tohleto podporovalo.
0: Mm-hmm.
1: Jo, tady tohleto zlovství a udavačství a prostě oni museli, že jo, z nějakého důvodu zkrátka pak nepustili děti na školu, blablabla. Jo, prostě bylo to jako složitý a bohužel tohle se tam nějak jako propsalo do toho epigenetického kódu a my si to jako, si myslím ještě dost jako neseme sebou.
4: A k tomu, k těm komplimentům, jak ty si říkala Soni, že prostě někde v zahraničí přišli za tou tvojí kamarádkou a říkali, že jí to moc sluší, tak je taky pravda, že tady se to možná nedělá i z toho důvodu, že my neumíme přijímat komplimenty.
1: A to je pravda.
4: To je taky druhá.
0: To je pravda.
1: Ano.
4: Protože kdyby za váma přišel nějaký cizí chlap a řekl by vám, jo, vám to dneska sluší, třeba vám ne, jo, ale třeba někomu jinému, tak by prostě...
0: Jak nám
4: třeba
0: ne?
1: Jak to myslela?
4: Jako, že třeba vy jste takový, že byste jako řekli, jo, děkuju a tak dále, že byste to dokázali přijmout, takhle jsem to myslela.
0: Jo. To by bylo pěkně blbě.
4: ale když by třeba přišel k jiný ženský a řekl by jí, že jí to sluší, tak by řekla, co ode mě chcete? Mám na vás zavolat policii?
1: Dobře, a my se bavíme teď jako ženy ženám, jo? Že samozřejmě u těch mužů tam chudáci, jako protože tady jí pochválí a nebo jí sáhne na zadek a ona z toho udělá potom tu mýtu nějakou, tuhletu, že jo? Tak jako chápu, že ty chlapi se bojí.
0: Ale to, co říkáš ty, Míšo, ještě je druhá stránka věci. Co je vlastně ta správná odpověď? Protože taky se hodně setkávám s tím a sama jsem to dělala. Ale ne, prosím tě, ale
4: jo,
0: co zas máš, že se v tom tlustá, to, jo? Že prostě máme jako nutkání se trošku ponížit v tu chvíli, místo abychom, a už jsem se to taky naučila, říct, děkuju, jako víš, jako jo. Prostě, jo, je to tak. Tak ti děkuju, že to oceňuješ.
1: Mm-hmm.
0: A není, jo. No jo, pozor, ale pořád se to taky. Pořád máme tendence zase z těch dob, o kterých jsi mluvila, to vnímat, takže nejsem už moc namyšlená.
1: Jo,
0: víš?
1: Jo. No, protože to je samochvála smrdí.
0: Přesně.
1: Jo, bez peněz nejsou koláče, nebo jak se to je, bez koláčů není práce, nebo jak to je, bez práce nejsou koláče.
0: Ty máš na pečíno, ty máš na pečíno. Happy, happy. Kiss. Radio Kiss.

0: pravda, že občas jako říkáme takové věci, kterými se automaticky ponižujeme. Ty jsi říkala, Wendy, že když ti někdo něco pochválí, že ti to sluší, tak ty řekneš, ale prosím tebe, dítě to zesekáče nebo něco takového.
1: No,
0: a tak dále. A víte, že jednu větu používáme každý prakticky denně a tím ponižujeme to, co jsme udělali?
1: Já jsem hádala, říkala jsem si, jestli to není věta, jak seš stará, protože by se měl zeptat, jak jsi mladá.
2: Ale hlavně by se vůbec neměl ptát na věc. Jo, pojďme
0: učíme
2: si to říct. Jí,
0: učíme jí
1: Soňa dneska
0: děti
1: nemá svůj den, ale toto už jsme pochopili.
0: Učíme tu větu děti
1: odmala.
0: Odmala?
1: Je to
0: odmala.
1: Děkuji?
0: Ne, ale seš blízko.
2: Prosím.
0: Není zač.
1: Není,
2: a to
1: jo,
2: já neříkám.
0: No, není zač.
1: Ty blaho.
2: Já vždycky říkám, rádo se děje. No,
1: není
2: to
1: za
2: dlouho.
1: Co? To ne, máš pravdu.
0: Pravda, a protože pak si nebudou, něco uděláš.
2: Ano, pak si nebudou vážit tvoji práce.
0: Ty něco uděláš a
1: těch koláčů,
0: a oni, no, přesně, a oni ti poděkují a ty řekneš, ty není za co. To znamená, že nemáš mi za co děkovat? Ne, přesně, rádo se stalo.
2: Ano. No, ale teď tady Monika, jo, napsala, milé dámy, vás poslouchat, tak se člověk zasměje, poučí a hlavně dozví zajímavé zajímavosti a taky zážitky. Dnešní téma sebeláska, tak tohle mě naučil můj přítel. Dřív jsem se neměla ráda, neměla jsem sebevědomí a teď jsem úplně jiná žena. Můj partner mě naučil sebelásky. Řekl mi to, nikdo z nás není dokonalý. Každý z nás dělá chyby a je to lidský. Krása není o fyzičnu, ale krása je o duši a srdci a to je mnohem více. No, jako Moni, já musím naprosto souhlasit. Kdyby se jako opravdu
1: pokud to
2: dělala
1: někdo píše do vězení, tak je to v pohodě.
2: Ne, ale kdyby se třeba Miss dělala, jo, Miss World dělala podle krásy duše a nikoli podle fyzické krásy, tak mi řekněte, jaký by byly ty ideály. To by vypadalo úplně jinak. Ty ideály.
1: Já teda nevím, jak vy holky, ale když mluvíš o Miss, já už Miss nesleduju tak jako třeba 15 let.
0: Jo, taky už ne.
1: Já jsem normálně zjistila, že tohle už je vyčpělý, jako to už úplně, víš, absolutně nechápu, co to pořád jako dělá, že to má místo jako v žebříčcích televiz a podobně jako na celém světě. Proč?
2: No.
1: Co je ten přesně ideál krásy? To je přesně to, o čem jsme se bavili, jak ti někdo může hanit tvoje oblečení. Jak může někdo hanit nebo
2: tvojí
1: ukazovat,
2: postavu,
1: co je jako to gro v té postavě. Víš?
0: Já teda vím, co jsem se bavila s holkama, který třeba v Miss byli, tak ono nemělo by se tam správně hodnotit jenom vzhled. Tam se i hodnotí to, jak ty holky pracují, jak jsou dochvilný a tak
3: mám
0: dále.
3: Mám ráda světový mír.
1: To je takové kliše, to je vždycky jako tohle, ale
2: ne, to taky je do dneška, prosím.
0: Tam se řeší i to, jak jsou spolehliví, jak jsou reprezentativní.
2: Jak oni to můžou poznat za jeden večer, to mi teda řekni, ta porota.
0: No ne za jeden večer, oni s nimi pracují delší dobu.
1: Oni mají to soustředění, jasně.
2: No, dobrý, ale tak to tam není celá porota, že?
0: A na základě toho se to prý nějak hodnotí. Já úplně do téhle problematiky nevidím, ale
2: no hlavně víte, kolik stojí se přihlásit na takovou Miss World?
1: No, ne.
2: Tam musíte zapsat zápisní a to je třeba 250 000. Jo.
1: Takže kde se zapisovala?
2: Potřebujete sponzory a tak dále? No, já jsem se nezapsala, Míšo. Ano, správně. Ne. Ale pojďme tady dát ještě prostor posluchačce Klárce. Dobrý večer, ženy. Poslouchám právě Ladies Night a přesně. Je urážlivé a dehonestující kritizovat druhého. Nikdy nevíte, co prožívá, jaký má třeba zdravotní problém. Já jsem životní optimista a ráda dělám druhým radost. Takže když vidím ženu, že jí to sluší, tak ji pochválím a je skvělé vidět, že jí to potěší. Laskavost a úsměv, to je moje motto.
1: No jasně, protože co dáš, se ti vrací.
2: Ano. Klárko, kéž by takových Klárek bylo víc tady v České republice. A pozor, musím říct, že dneska mi právě, protože jsem dávala ještě na svůj Instagram Soňa Eden nějaký právě storíčka týkající se sebelásky. A nějaký muž mi napsal, že moje žena byla stejná, taky se takhle kritizovala, ale já se mi prostě, já jí denně říkám, že je opravdu nádherná, že jí miluju, denně jí chválím, denně to a já jsem musela poděkovat a opravdu hrozně to kvitovat, že skutečně tady jsou takový muži a k těm ženám se takhle chovají, protože jak vidíte, tak předtím vlastně posluchačka Monika, tak tý to změnilo úplně život.
0: Pokud vedle sebe máte nějakýho, pokud vedle sebe máte partnera, který vám je tou oporou, okamžitě teď běžte za ním a běžte mu dát velkýho hudla.
1: Jo, přesně tak.
0: Jsem.
1: Jak se mě pobavila, si mě Instagram Soňa Eden, kdyby to byl Instagram Wendy Vronka byl tvůj, tak by mě to trošku vylehkalo. Ladies Night. Radio Kiss. Let's go, girls.

0: Let's go, girl. Ladies
1: night. Radio Kiss. Tak, dámy a pánové, Soňa, Míša, Wendy došli do bodu, kdy se bude muset říct, mějte se.
2: Ale ještě máme chvilku holky.
3: Starší bloučení.
4: Mě na tom baví, že my si tady 2 hodiny povídáme a stejně dojdeme na konec našeho vysílání a říkáme si, dopovíme si to zase příště.
5: No takhle, pojďme si říct, že my, kdyby jsme byli my 3 na celé a byli tam 30 let, tak nás pustí ven a my ještě předtím vezmeme, hele, tak si dneska stav na kafe, ti to dopovím. Víš?
2: Jo, jo, jo. Tak, to je úplně jasný.
5: Ale to je ostatně asi takhle v každém babinci.
1: Takhle mám problematiku zase s jinýma kámoškama. Jsou lidi, který potkám, jako, hlavně jsou to teda ženy, který jako potkáme se, hej, musíme už zajít na to kafe a nikdy nezajdem.
2: Jo.
1: To jsou takový ty sliby, víš, jako, hej, zajdem na to kafe. Tak se ozvi, kdy máš čas, víš takový, a ty už víš, že to je jenom řečnická otázka, která jenom tak jako se dostane do vzduchu a zase vyletí atmosférou někam hodně daleko.
4: Tak v tom případě v tu chvíli vytáhni diář a řekni, dej mi termín.
1: No, víš, že když to hned nechytneš, jako, fakt už poznám, poznáte to taky? Ty lidi, co to říkají jenom zdvořilostně?
2: Já jsem...
1: Ne, vy se s tím nesetkáváte?
5: Poznám to, no.
4: Ty to říkáš, Soni, zdvořilostně.
1: Soni, tak kdy zajde?
5: Hele, prosím tě, já ti zavolám. Já se vám ozvem.
1: To je přesné, ano. Já ti zavolám, dáme si vědět, nikdy, už nikdy. No,
4: teď se mi připomněla, taky jeden.
5: Jenže to bych se ulítala, ty bláho. Ulítala, ještě bych měla nějaký...
1: Koště?
5: Jo.
4: Dáme vám vědět. Tohleto, když se říká na pracovním pohovoru, víš, co by si měla odpovědět?
1: No.
4: A můžu se zeptat, do jaké doby mi dáte vědět, abych se případně připomněla?
1: Jo.
4: V tuhleto chvíli těm lidem úplně sebereš vítr z plachy. Protože dáš najevo, že
5: jsi prostě... Jsi řekla evidentně Romanovi, když jsi tady dělala to, vejde
4: no,
5: přímačky do rádia.
4: A odjedu s ním každý všední ráno.
1: A sice to určitě znamená, ano, bereme vás, víš?
4: Ano, ano.
1: Takže...
4: jako ano.
1: A ty, děkuju.
4: Nebo když ten člověk o něm z toho, tak mlčení je souhlas.
1: Jo, přesně, jako...
4: No. Tak já tady zítra jsem, kufry mám za dveřmi a jmenuji se Vtěrka.
1: Ale musím říct, holky, že dneska mi to zase s váma neskutečně bavilo. No, a podle taky. Toho, co teda píšou kysáci a kysačky, tak je taky. Takže děkujeme. Nezapomeňte sledovat Instagram nebo vůbec sociální sítě Rádia Kiss, protože tam samozřejmě uvidíte, kdy bude další Ladies Night.
4: Ano, kdy se zase potkáme a my děkujeme, že jste tady s námi ty 2 hodinky byli.
1: Ano. Těch témat je tolik, ale říkala jsem si, že třeba na příště bychom mohli zapojit kysáky a opravdu, víš, se jich zeptat, o čem se podle vás máme bavit.
5: Jo.
1: To by bylo dobrý, co?
4: To je dobrý.
5: A pište nám to na Instagram Radia Kiss.
1: No, tak kde jim
5: jde? Do zpráv.
1: Jo, ano, jo,
4: máš pravdu. Někdy si napíšem, holky, jo?
5: No. Jo?
1: Ale my sledujte to, my včas řekneme, dáme vědět a vytvoříme
5: výzvu?
1: Příspěvek, ano. Kde teda budete moci do komentářů tohle posílat. Hmm. A bude to skvělý, mě by totiž hrozně bavilo, víš, bavit se na téma, které jako někdo očekává.
4: Jo, ano, jo.
5: To je fajn.
1: To třeba to bude o mně.
4: Prosím vás, hoďte tam i nějaký dotaz na Wendy, jo,
1: na Yorkshireky a tak.
5: Na starý pány.
1: Nech toho. Hej.
5: A musím se tě něčím přece dobírat.
1: Jo.
5: Ale pozor, já se musím teda zase říct, jako, já mám dneska báječný den, opravdu. Mám dneska den báječný den. Ale to je moje písnička. A v 90. ne, ve 2000. No ale já jsem chtěla říct, mě dneska píšou samý 25-letý kluci. Jo. Já nevím, jestli oni si někde jako...
1: To jsou ty filtry, co používáš totiž.
5: Jo, myslíš. Já si myslím. Říkám, chlapče, já bych ti mohla dělat maminku, neobtěžuj mě, prosím. A oni si asi jako jsou podle mě v jedné třídě, asi se vsadili, nebo co, jako, nevím, jo,
4: prostě
5: myslíš,
4: Soni, vypadáš
5: kdo se na
4: starý
5: pušce naučí střílet, opravdu, to je úroveň tohleto, no.
1: Vypadáš skvěle, Soni, hlavně.
5: Díky. Ano, děkuji, přijímám.
1: Ale víš, co jsem řekla, co dáváš, se ti vrací.
4: Ano,
1: ty jsi taky nádherná.
4: Dobrý, tak si to tady porozdávejte teda.
5: Přátelé, děkujeme, že jste s námi byli až doteď. No a už za malý okamžik bude následovat co?
4: Bude následovat best of, které tady bude až do půlnoci a po půlnoci opět budete moct sladit noční jukeboxy, které poběží až do 6 do rána.
1: A díky moc, že jste s náma byli, že jste s náma a že s námi budete. Takže zase za měsíc, jak jsme řekli, a mějte se moc hezky.
4: Ahoj.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Dvouhodinová nadvláda žen nad éterem Kissu už skončila. Teď je po 10. večerní a my pro vás máme to nejlepší z dneška do dnešní půlnoci. Ovšem hlas Míši, která s váma taky byla v Ladies Night, tak ten bude znít i v téhle hodině, protože my začneme tím nejlepším z ranního Kissu, kde dnes například jste mohli slyšet rubriky Domysli to, dospívej to a také tu třetí.
0: Ranní trojko. Dořekni.
2: Vy už dobře víte, že rubrika Dořekni to není pouze o filmových hláškách, ale o všech hláškách, virálních a třeba dalších upoutávkách a tak dále. A v dnešním díle tomu tak bude, protože to nebude jenom o filmech. Jste připraveni na první ukázku?
3: Ano. Vzhledem k tomu, že jsi řekla, že budeš zlá, tak si troufám říci, že jsi ty filmové hlášky úplně vymyslela. A bude tam něco, co jsme nikdy nemohli slyšet.
2: Ne. A bude to probíhat tak, jak to probíhá vždycky. Pustím vám kousek ukázky, ta se v jeden moment zastaví a vy to musíte odhalit. První ukázka. Dořekněte to.
4: Takže šíře chachy, to jsem slyšela poprvé a nevím, co to jako bylo, ale nechutnalo mi to.
5: Desert.
3: Chese kake. Mm-hmm. Ale dál nevím, ale jenom něco takového řekla.
6: Chese kake tam je.
2: Desert. No, ona to trošku jinak popletla, ten název.
3: Jo. Šíř kake.
6: Cheesy kake. Keze kake.
3: Jako vím, že to je, že si z toho srandu dělali, ale co tam přesně je, to netuším.
6: To bylo prostřeno, ne, myslím.
2: Ano.
5: Keze. Desert, neboli číský dort.
6: Jo, číský dort.
2: Neboli číský dort.
3: Číský dort.
2: Nevadí, jo. Ale správně jste odhalili, že se jednalo o prostřeno.
3: Keze kake, jaký dobrý.
2: Nadechněte se.
3: Ano.
7: Já jsem malej.
6: Ale šikovnej.
3: Na stejně.
6: Byl dřív.
3: No, ale já jsem do toho ještě mluvil, řekl bych, že to ještě neskončilo, ta ukázka.
2: Oba dva máte bod.
6: Tak dobře.
2: A další ukázka je těžká. Proto vám napovím už teď. Oldřich Kaiser, Jirka Lábus a Jiřina Bohdalová udělali parodii na soutěž jo. Nejslabší máte padáka.
3: Jo, skvělá, jak jsi tam houpal, viď?
2: Ano. Takže víte, o co se jedná.
7: Já jsem malej.
3: Ale
7: šikovnej.
2: Tohle bylo jenom to.
3: To má Bohdalka.
8: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, jak se řekne německy pámbu?
3: Herrgott.
6: Herrgott, je to ono.
2: A dál?
3: Herrgott.
6: Ano, to je správná odpověď.
2: Je to přesně takhle? Úplně přesně, doslovně?
6: Tak řekni jenom člověk.
2: Jste blízko, seš blízko, Patriku.
3: Máte pravdu.
2: Něco ti tam chybí.
3: Ano, máte padáka.
6: Ano, to je opět správná odpověď.
3: No to je těžký, ty ho vidět. Pojď.
8: Jak se řekne německy pámbu?
7: Herrgott.
8: Ano, Herrgott, to je správná odpověď.
6: Ano, Herrgott,
2: to je správná odpověď.
3: To bylo těžký.
2: To bylo hodně těžký, no tak taky už mě dobíháte s těma bodama, nemůžu být tak hodná.
3: Jo, takhle ty tady.
6: Pozor.
3: A paní taktizuje.
2: A za chvíli si dáme rubriku Dospívej to.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Ranní trojko. Dospívej to.
1: Dospívej to. V rubrice Dospívej to já vám vždycky řeknu dvě slova. Tentokrát dvě slova.
2: Prosím tě, můžeš to říct ještě jednou, já jsem pozdě zapnul kameru.
1: Dobře, tak, takže pro kamery zdravíme všechny na YouTube.
3: Jeden.
1: V rubrice Dospívej to vám tentokrát vždycky řeknu dvě slova a vy máte za úkol je dospívat.

0: Začneme s kategorií 90. A říkám. I wanna.
1: I wanna, I wanna be, be hippie. You,
2: I wanna be... I wanna be hippie, now what you can do. I wanna be with you,
1: baby. Já dám o Fun Factory.
2: Já chci I wanna be hippie.
1: Jo.
2: Ta devadesátka, ale nevím.
1: No, asi původní originál může být ještě starší.
2: Že jo, že jo.
1: Že to je, ale uvidíme.
0: Pojďte odhalit, co to je.
1: A check it out, check it out.
2: Jaj, škoda.
1: To tam nebylo.
0: Má jeden bod. Pojďme na českou. Říkám, já chci.
2: Já chci žít jako kaskadér. Tum, tum, být láskou, co kefér.
1: Já chci jen to, co chci. To je nějaká Tereza Kerndlová, ne? Co jo, to bylo?
0: Aha, já to chci. Nevím.
1: Ale to ty bys neznala, Míšo.
0: Já vím, ne, co, já vím co, co myslíš. Já chci, to se smí, to se dělá. Ty jsi mi to řekl, to je možná tohle, ale nevím, jak to tam je přesně.
1: Já
0: slova.
1: Chci...
2: Chtěl bych být medvídkem.
0: Takže, co si myslíš ty, Patriku?
2: Já chci žít jako kaskadér. Já chci jít non-stop. Krásně a non-stop. Míša.
1: Tak to jsme o studi, kamaráde.
2: To teda.
0: Tak jo, pojďme
2: tak
0: na...
2: Tak jo, jak má radost, ne? Úplně.
1: Ale jo, dostala nás.
0: Pojďme na bonusovou. A opět říkám I wanna.
2: Počkej, I wanna?
1: I wanna be a hippie, tak bych dal já tohle.
2: To si děláš srandu.
1: Jo. Bonusová.
0: I wanna.
2: I wanna?
1: Počkej, I wanna.
2: I wanna, I.
1: The lawyer.
2: Jo.
1: Tak to bylo dobrý.
0: Správně si dospíval, máš bod, ale není to lawyer.
2: To je román.
1: To jsem lepší než originál. Back in the day, I be the style, take it easy, and looking forward to the future. The future, that is house, house, house, house.

0: vydech.
1: Je, ta je hezká vzpomínka na pořád lepší než originál.
2: Krásná, takže Patrik má za bonusovou bod.
3: A ty taky, Romčo, ty máš za 90.
2: Ano, ty máš za 90.
1: Skvěle, za chvilku pokračujeme.
4: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Raní kiss. Raní trojko. Domyslit.
1: V rubrice Domyslit to zapalujeme naše mozkový závity, protože vypínáme Google, vypínáme všechen internet a teď to je jenom o vašich tipech, kolegové. Protože vám dám tipovací otázku, kdo bude tipem blíže, získává bod. Pokud by se náhodou stalo, že to trefíte přesně, budete mít 7 bodů. Jdu na otázku. Protože byl včera den dětí, tak mě napadla logická otázka. Kolik dětí se narodilo v roce 2025? Odpověď budu chtít zaokrouhlenou na tisíce.
2: Já si tuším.
3: Jo.
2: Já vím, kolik dětí dostalo jméno Viktorie, to si pamatuju, protože je teďko nejpopulárnější.
3: Hele, můžu jméno. Jen tak od boku a pak se mi když tak zasmějete, že jsem zase odešel od toho správného typu.
1: Ano.
3: A tak. 85, 87 tisíc, něco takového.
2: Tolik?
3: Jo.
2: Wow.
3: Je to pod 100 tisíc, na 100%. Na to bych vsadil boty.
2: No to já taky, já někde bych to šel o dost mín.
1: Vy jste se tady o tom v minulosti bavili, já si to pamatuju. Proto 87. jsem vám tuhle otázku dala.
2: Já to někde hledal. Ano, je to přes, lehce přes 80, něco mezi 80 a 90.
3: Tak můžu tipnout rovnou a dostanu místo 7 14 bodů?
1: Pojď si to zkusit.
2: Počkej, jaký 14 bodů vůbec?
3: No jako za to, že to vím hned.
1: Víte co, uděláme to klasicky. Dejte si na to čas, promyslete si to, já vám dám za chvíli nápovědu a potom to odhalíme.
0: Raní kiss. Každý všední den od 6 do 10. As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation against nation.

0: poslouchejte to nejlepší z našeho vysílání. Raní Kiss.
1: Tady je hrobové ticho ve studiu. Oba dva s Patrikem přemýšlíme a teď je pravdou, že bych přál Patrikovi, aby mu to vyšlo, protože pokud se nepletu, on je jediný, který ještě nedostal 7 bodů, že by naprosto přesně typl výsledek
2: ještě
1: toho.
2: Ještě ne, no.
1: Jak je to tedy s dětmi? Jak zní přesně otázka?
3: Kolik dětí se narodilo v roce 2025?
1: A bohužel je to menší a menší číslo, je to velký problém.
2: Fakt?
1: Je to smutná zpráva, protože dětí se rodí v České republice méně a méně. A já bych opravdu vsadil boty, že to začíná osmičkou, je to dvojciferné. 83, 85, 87.
2: Něco takového mám pocit, že...
1: Jedno z toho. Míšo, ty nám chceš dát nápovědu, nebo to dáme bez nápovědy?
3: Řekněte si.
2: Já, jelikož jsme se o tom už bavili, bych to dal klidně bez nápovědy. To byla nápověda sama o sobě, teď jenom si vzpomenout.
3: Ta nápověda by vás hezky navedla ke správnějšímu výsledku.
1: Já ji asi nechci.
2: Taky ne, pojďme bez nápovědy.
1: Chceš první, nebo mám tipnout já první?
2: Já, jako mám to číslo, já ho řeknu tak jako tak, i kdybys ho řekl. Mám ho tady napsaný.
1: Já tu mám všechny tři.
3: Jak všechny
1: 83, 85 nebo 87
3: tisíc. Ale musíš si vybrat jenom jedno.
2: Tak počkej, já ti dám vteřinku. Já si myslím, že to je 84 tisíc a nějaký drobný, ale myslím si, že ty drobný jsou trošku nad, takže dám 85 tisíc.
1: Já máš 85. Já dávám teda 87.
2: A klidně dej to samý.
1: 87 tisíc 300. Ale ono to nebylo určitě k 90.
3: Já to chci zaokrouhleno na tisíce.
2: Tak dej míň.
3: Nedávej stovky.
1: Ne, a ty vyhraješ.
2: A teď to dej taky ne.
1: 87 dávám.
2: Ježišmarja.
3: Dobře. Já to tady spojím s nápovědou.
1: No to bude 83, víš?
2: 4.
3: Tak to moment, znal. Moment.
1: Ne, ne, ne,
3: takže co?
1: Ne, ne, zůstane.
2: 85.
3: 85, 87 říkáš, Romane, jo?
1: 6.
3: 6.
1: 7.
3: 7.
1: Nechám 7, ne, a pak to obulitovat. 7, Míšo,
3: 7,
1: pojď.
3: 7, dobře.
1: Už tu chci mít za sebou.
3: Víme, že porodnost je v České republice čím dál nižší. A já vám teď řeknu, že v roce 2021... se narodilo zhruba 111 tisíc dětí. V roce 2022 101 tisíc. V roce 2023 to bylo už zhruba 91 tisíc. V roce 2024 to bylo už jenom 84 tisíc.
2: Ještě míň, jo.
3: A v roce 2025
1: 83.
3: to bylo ještě méně.
1: Cože?
3: Správná odpověď, zaokrouhlená na tisícovky, je 78 tisíc.
2: Cože?
1: Ale jo, no.
2: Fakt.
1: Teď jsem chtěl pustit fanfáru, tak počkej, to se smažu. No.
2: Jsem zklamaný.
3: Počkej.
1: Co?
3: Ale tak Patrik byl svým typem blíže.
1: No to jo, ale já myslím, že to trefíme, no.
3: Co?
2: Počkej, ty si říkáš, že sadíš kalhoty, že to je nad osmičku.
1: Kalhoty, ne boty.
2: Boty?
3: Tak dej sem boty.
1: To nechceš.
3: Dej sem boty.
2: Ne, Míšo, nedělej to.
3: Romane, dej sem boty.
2: Já tu nebudu. Ale
4: bože, já mám smůlu.
1: Jo, teda dneska smůlu.
3: 78. No, správná odpověď úplně přesně.
1: Počkej.
3: 77 636 000.
1: Takže 78, proto to mám v hlavě otočený, jak se dá těch 87. Víš, já jsem jenom ty dvě čísla otočil.
3: No, ale v tom případě to není správná odpověď,
1: já
3: Romane.
1: Vím.
2: No, škoda, nevadí.
0: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 000 korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pustíte si Michaela.
6: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
7: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
8: Jseš výborný, jseš prostě skvělej.
9: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
10: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
5: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
2: Michal Kavalčík. Každý všední den. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss. Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Největší hlášky. Nejlepší vstupy. To nejlepší. Na Rádiu Kiss. Be happy.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Minulá hodina u nás na Kissu patřila tomu nejlepšímu z dnešního rána a tak tahle hodina, poslední hodina dnešního úterka, bude patřit dopoledni a taky odpoledni. Dopoledne s vámi Michal Kavalčík, takže uslyšíte, co s vámi dneska řešil, taky bude jeho dnešní moudro. No a odpoledne Radek s Magdou, plná sestava odpoledního jumpu, tak i jedva uslyšíte v téhle hodině. A k tomu samozřejmě taky spoustu pecek, to nejlepší od 90. let. Díky moc, že ladíte i takhle při pozdním večeru.
0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
2: Nejlepší, nejkrásnější, nejbolestivější, nejvíce crazy historky od zubaře. Máte nějakou veselou historku z ordinace? Nebo možná se ještě můžeme pobavit o tom, zdali jsou zubaři dneska drahý. Kam jezdíte k zubaři?
3: Tak já jsem šla na trhání zubu. V průběhu toho trhání jsem bohužel ondlela.
2: Cože?
3: Zubař si toho vůbec nevšimnul.
2: Ne.
3: A já jsem ho začala kousat a najednou slyším, když jsem byla ondletá, tak otevřete tu pusu! A já jsem byla zakouslá do jeho ruky. A on říká, vy jste mě pokousala, pane bože, co to děláte?
4: Tak já mám známého, který byl u zubaře, který mu spravoval plombu a po asi 10 minutách vrtání mu řekl, Ježíš Maria, já vám vrtám zdravý zub.
5: Jako dítě jsem měl strašnou zubařku, nesmyslně opravovala hodně zkažené mléčné zuby, místo aby odstranila a nechala to svému osudu. Já už jsem byl ani tak alergický, nechtěl jsem ji otevřít pusu při jednom z vyšetření někdy ve školce, že si na mě vzala takovéto zubařské zrcátko v domnění, že mi zkusí vypáčit pusu. Skončilo to tím, že mi vylomila spodní jedničky obě dvě, ty letěly přes celou ordinaci.
2: Já mám tady výherní hlasovku a možná k tomu ještě pošlu i flašku.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Moudro dne. Dneska bych si to i nahrál, jo? Tohle se vám bude líbit. No, určitě znáte tu hlášku, když někdo vyzvedne děti. Jo? Taky vyzvedáváte děti? Chlapi? Chlapi, vyzvedáváte svoje děti? Tak bacha.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Miláčku?
2: Ano?
1: Vyzvedl jsem dítě ze školky.
2: Aha, paráda.
1: A jak ho pojmenujeme? A proč jako?
2: No, naše chodí do druhé třídy.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Nejenom, že si musíte na silnici dávat pozor na auta, na motorky, kolikrát už teďka i na koloběžky, na chodníku a tak dál, ale pozor, teď už si musíme dávat pozor i na stařinky s chodítkem. Stařinku s chodítkem totiž nedávno v Německu zachytil radar a ukázal 42 km za hodinu. Teda jako...
2: S chodítkem?
1: S chodítkem.
2: Slušný fofrklacky.
3: Ty a tohle to jako podle mě to je rychle a zběsilé. Normálně nový díl, už jako trailer.
1: Já to zbožím.
3: Jo, protože ty kluci už taky mají nějaký věk, že jo?
1: No,
3: že budou mít ty prostě čtyřnožky a podzemné. Driftujem!
1: Takhle, bude to mít nějaký přídavný ty, ne, jak se to říká, dusík se tam vždycky dává, jenom se takový,
3: no,
1: ne?
3: No jasně, jasně, jak to tam prostě, nějaký to nitro prostě tam kopli, ty jo. Možná taky, viď, babka odjela prostě kopla tam, kopla tam nitro, ty jo.
1: Samozřejmě to má určitě vysvětlení, ale nebudeme to tady rozmazávat, mě to prostě baví, jenom, že běž prostě.
3: Má to vysvětlení.
1: Má to vysvětlení.
3: Zrovna podřadila.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na rádiu KISS.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Ladíte Radio Kiss, Odpolední Jam, Radek Hrdina a Magda Vronková. My mám se moc hezké odpoledne. Pojďme se podívat do Ameriky, chcete-li USA. Doskrát se za x let skloňoval seriál Simpsonovi a jejich předvídatelnost, co se týče toho, co se uděje, buď v Americe, anebo obecně ve světě.
2: Je to až děsivý, kolikrát vlastně Simpsonovi některé věci fakt předpověděli, takže já už se občas jako docela bojím, když tam něco vidím, říkám, ježišmarja, snad se tohle nestane.
1: Ale mě by se to nestalo,
2: že? Se to nestalo.
1: Oni tam mají ufony a takovýhle věci.
2: Ano, ano, je to tak.
1: Jo, ryby, co mají 8 očí a tak dále. No a americký scenárista Dan Greeny, nebo asi snad Greeny, no, tak jasný. Právě on byl ten, který zaimplementoval do scénáře to, že Donald Trump se stane americkým prezidentem. No a ono se to stalo.
2: Bohužel. Teda no, pro koho, no.
1: Já se souhlasím. No nic, dopadlo to tak, jak to dopadlo, to už je samozřejmě věc Ameriky. A on jde vlastně jako taky kandidovat.
2: Jako, že ten scénárist tady kandidovat, no, na prezidenta.
1: No.
2: Člověče, ale pojďme mi taky kandidovat tady za nás.
1: No my nemůžeme.
2: Jako, proč ne?
1: No jako nemůžeme, že jo.
2: Ne do Ameriky, ne u nás tady, až budu prezidentský volby.
1: Tak. Jako, že by si chtěla být první prezidentka.
2: Hej, to by bylo hustý.
1: Hej, to by bylo. Jako.
2: S tímhle tím slovníkem skvělně.
1: Jasně, hej, to by bylo, ty jo. Úplně ti vidím, jak by si začala mluvit, jako.
2: Ty bláho.
1: Víš, jakým, no přesně, hej, ty bláho. Možná i nějaký vocejší slovíčko.
2: Hej, ty bláho, pojďme změnit ten zákon, ne?
1: Ale tak co by ne, že jo?
2: Děcka.
1: Co by ne, děcka, děcka nevrměte. Jsi přišla do parlamentu, ne, tam babiše jsou kámo, děcka. Co, uklidníme. Ježišmarja, můj hlas máš, yes. Já to chci vidět.
2: Yes.
1: Tak jsem vám chtěl říct, jenom ten Frel, co předpovídal tu budoucnost skrz Simpsony, bude kandidovat na prezidenta.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp. Díky moc.
2: Díky apce Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Já už myslím, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonávat a furtete nahoru a nahoru a nahoru.
2: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: A teď už začínají noční jukeboxy. Ne, není tady Alex, ale je tady Katka Brzbohatá. Já vás zdravím a přeju vám krásnou noc.
2: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
4: Be happy.

0: Já vás zdravím, kysáci, moji milí, máme tady noční juboxy od mikrofonu, vás zdraví Katka Brzo Bohatá, ano, měl by tady být Alex, ale to bychom to nebyli my, aby jsme neudělali zase nějaký škatulata, takže dneska já a zítra Alex Kolba, tak, ale program je pořád stejný, noční juboxy, vaše režie, takže telefonní číslo 210-323-323 nebo aplikace Rádia Kysy vám plně k dispozici, kam mi pošlete hlasovku. Abyste taky byli slyšet v éteru Rádia Kys a vlastně společně se mnou si zavysílali. Telefonní číslo 210-323-323 to už teďka vytočil Marek z Brna, který ho tím zdravím. Čau Máro.
1: Čau, Katej, tady je Marek Čiko z Brna, já tě zdravím.
0: Ahoj,
1: jsem
0: já tě.
1: Rád, že jsem na to štěstí a zase se dovolal na poprvé.
0: Je to tak, Máro, je to tak, budeš úplně první, tak co budeme hrát, povídej.
1: Tak hele, domluvili jsme se, že dáme Boniem a teď jim to nějakého Derika.
0: Daddy Cool, ano, je to tak.
1: Daddy Cool, jasně.
0: Pro koho to bude?
1: Proto to necháme zahrát, tak pokusím pro tebe, že dneska musíš ty to odpracovat.
0: Děkuji.
1: A všem nočním kysákům, co dneska musel zase makat, jako já. A hlavně pro noční letku. Včera tam byla Lenka?
0: Včera byla Lenka, no.
1: Jasně, já jsem se snažil dovolat, ale asi chci pokus a nedovolal jsem se, tak to mě mrzí, protože včera tam byl Koťa zrovna a Šrek, což jsem chtěl Koťu pozdravit, to je bývalý kolega, kde jsem jezdil do Mladé Boleslavy, do Šprovky, takže tímto bych ho chtěl taky pozdravit a pro kompletní celou noční letku.
0: Dobře, tak jo, mám to tady nachystaný, Márodem na to, ráda jsem tě slyšela, měj se hezky, ahoj, ahoj.
1: Taky, děkuji, ahoj.
0: No já to nebudu zdržovat, první jukebox je tady a noční jukeboxy se právě rozjíždějí. Máme tady středu 3. června, kdy svátek slaví Tamara, tak všechno nejlepší. She's crazy like a fool.

0: Vánoční Jukebox.
1: Na my kysáci pokračujeme ve vaší hudbě a já už mám na telefonu dalšího i volajícího jednoho z vás. Tentokrát je to Kája. Ahoj Kájo, já tě zdravím.
2: Ahoj Káťo, jak se daří takhle v noci?
1: Ahoj, děkuji ti pěkně, dobře, jak se daří tobě?
2: Mně se taky daří dobře a budu poslouchat až do 6.
1: Fakt, a v práci nebo doma?
2: Doma.
1: A ty prostě nejdeš spát?
2: Ne.
1: Ani se ti nechce?
2: No vůbec.
1: Fakt. A ty jsi spal přes den, nebo jak to máš, nebo to máš prostě posunutý, nebo máš insomnie?
2: Přes den jsem spal.
1: Jo, takhle, tak to jo, tak to jo, tak to pak dává
2: smysl. A to se stalo tvý dceře, jsem viděl na Instagramu.
1: To je syn, ono to tam je blbě vidět, oni si s tou Larinkou jsou podobný, prosím tě, měl fotbalový trénink a srazil se spoluhráčem, no, tak mám Oňu na voku.
2: Je, chudák.
1: Ono se to, ale on ani nebrečel, on je takový tvrdý hokejista, víš, tak ani nebrečel. A akorát se to asi zítra trošičku vybarví a bude jako moc hezký.
2: Držím palce.
1: Děkuju pěkně, ale on naštěstí není bebino po mně, tak bude dobrý. Tak Kájo, povídej, co budeme hrát?
2: Soňu Ede a Poletí tobě do studia.
1: Děkuju, ty jsi vybral písničku Vím, kdo jsem já, tak jdeme si naši kolegyňku poslechnout. Tobě Kájo, díky za zavolání a děkujeme, že teda s náma...
2: A všem řidičům jinak.
1: A všem řidičům, ano, ty máš teda ty kamionáky, viď?
2: Přesně.
1: Tak jo. A děkujeme, že budeš poslouchat až do 6. hodiny raní. Tak se měj hezky, čau, ahoj.

Kyzáci, původně jsem vám chtěla říct úplně něco jiného, ale teď mi tady přišla krásná zpráva od Ládi, tak se s váma podělím. Ahoj Káti, tady Láďa. To, že mě 5 minut po půlnoci vzbudí Bonnie M při polomrtvý jízdě autobusem do Francie, jsem opravdu nečekal. Bylo by možné, prosím, pustit písničku Gone, Gone, Gone od Davida Getty. Předem díky a bude to pro všechny kysáky, tak hezkou noc. Tak Láďo, prosím tě, jestli seš v autobuse na cestě do Francie a řídíš, tak hlavně, ať seš teda jenom polomrtvej, ať neusneš, a když tak zastav a my budeme dělat všechno pro to, aby jsme hráli takový pecky, aby se ti prostě nechtělo spát. Tady pro tebe teďka David Guetta a Gone, Gone, Gone.

0: Ava Max nám dohrála na rádiu Kise, já se jdu věnovat dalšímu z vás a tentokrát je to Lukáš. Luky, ahoj, ahoj.
1: Ahoj Kačko, zdravím tě.
0: Ahoj, jak se máš?
1: No tak, jde to.
0: Jo. Luky, tak slyším, že jsi v autě, je to tak?
1: No. Takže na poli.
0: Fakt?
1: No.
0: Je, ty jsi pracant. Tak Luky, co ti můžu zahrát, abych ti to aspoň pomyslně ten čas aspoň trošku zkrátila?
1: Prosím tě, bylo by to od Čtíta Kostýna a Luka Noise.
0: Mm-hmm.
1: A bylo by to hlavně pro tebe.
0: Děkuju.
1: Pro všechny kysáky a pro všechny, kdo tráví čas na poli jako já.
0: Do kolika tam budeš?
1: O, až tak dvě hoďky.
0: V kombajnu nebo v traktoru?
1: Traktoru.
0: Vidíš, jak už mám přehled, protože mi se jako často takhle někdo volá, tak už vím, že to buď kombajn nebo traktor, že mu jako v noci to moc jako na výběr není. Tak Luky, já přeju, ať ti to rychle uteče a písnička letí za tebou, jdem na ní. Jo?
1: Děkuju moc.
0: Měj se krásně, čau, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a já vyřídím ještě jedno přání tady a to moji milí hasiči z Pardubického kraje. Ahojky milákači, moc se omlouváme, měli jsme toho moc. Moc rádi slyšíme zase ten tvůj krásný hlas a příjemný. Poprosíme tě, mohli bychom zahrát nějakou písničku, výběr necháme na tobě a bylo by to pro tebe do studia a pro naši jednotku, ať nám to rychle uteče do večera. Ještě máme dlouhou dobu, děkujeme moc hasiči z Pardubického kraje. Máme tě rádi, Kačí. Tak kluci, moc děkuji za hezkou zprávu. Vybrali jsme tady Gigiho, tak snad se bude líbit. Já vás zdravím samozřejmě do Pardubického kraje a budu se těšit zase příště.

0: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klůček. Kiss Party Live! Přímo u vody, pod širým nebem, s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss.
1: Těší se Patrik,
2: Míša,
1: Roman,
3: DJ Basslicker,
2: Lenka,
4: Honza,
5: Tendy,
6: Sonja.
0: Kiss Party Live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Je tady poslední jukeboxové přání naší první společné hodinky a tentokrát to bude patřit aplikaci, protože jsem to trošičku upozadila, já se na to ještě mrknu i příští hoďku, teďka ty telefonáty byly jeden za druhým, tak dostane přednost dáma Eliška.
2: Ahoj Kači, přeji všem krásný večer. Prosím tě, zahraj mi pro mě a pro moji kolegyni Pavlínku. Po 4 letech jsme spolu na noční. Kafe Machiato. Díky moc, Eli.
1: Holky, ať si to moc užijete spolu. A vtipný na tom je, není moc posluchačů, kteří by tuhle písničku vyslovili správně. Já se vám vůbec nedivím. Prostě kafe. Jo, kafe, kafe. Jo. Ona si ta písnička jmenuje Espresso Macchiato. A my to tady v Čechách moc neznáme, protože my říkáme latte macchiato, že jo. Když my babi si dáváme ty naše kafička, tak si dáváme latte macchiato. A nebo říkáte espresso, jo. A ono tohle, co teďka tady Eliška říká, kafe macchiato. Já jsem naštěstí věděla, co myslíš, Eli. Holky, já vás strašně zdravím. Espresso macchiato mám nachystaný, víc už toho nestihneme. Ale nebojte, další hoďka je před náma a ta je zase vaše. 210-323-323 nebo apka Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Další hodinka před náma a vás zdraví Katka Brzbohatá od mikrofonu a jdeme na vaše jukeboxy.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Já vás, Kysáci, vítám v další hodince nočních jukeboxů tady na rádiu Kiss. My jdeme na vaše jukeboxová přání, protože to byl Petr, který nahrál hlasovku do apky Rádia Kiss.
1: Dobrý večer, Kačenko, dobrý večer, Kysáci. Kačenko, mohu bych vás poprosit o písničku od skupiny New Kids on the Block, písničku Step by Step. Bylo by to pro všechny, pro vás a pro všechny, co jsou v práci. Ať nám to utíká krůček za krůčkem až do rána, když půjdeme domů. Dík moc, Petr.
0: Ale Peťo, to si řekl moc hezky. To si řekl moc hezky a přiznám se, New Kids on the Block jsem ještě nikdy nehrála, tak jdem na ně.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, přiznám se, že tenhle vzkaz, až vám pustím, tak jenom pustím písničku, protože mě to úplně rozsekalo. Asi k tomu nic víc nedodávat, jenom že Peťane, máš teďka prostor.
2: Ahoj Kačenko, myslíš, že bych tě mohl poprosit o zahrání od Aerosmith I Don't Wanna Miss A Thing? Bylo by to pro moji milou tam nahoru, která to bohužel v sobotu nezvládla po autonehodě. Ať je jí země lehká a hlavně bych chtěl vzkazat všem lidem, nikdy neberte každý den jako samozřejmost, nikdy nevíte, kdy bude ten poslední.

Kysáci, já tady mám ještě jeden hezký pozdrav a tentokrát z daleké Ameriky, z Texasu. Ahoj, tady David Texas. Zahraj mě a Tondovi, který přijel na návštěvu do USA, něco od podlahy. Děkuju moc, David Texas. Davide, my tě moc zdravíme. Tondu samozřejmě taky. Tondo, užij si to tam, já ti závidím. Užij si Ameriku, užij si Texas a pak, až se vrátíš, tak třeba zkus se dovolat, až budu mít já vysílání, abys nám řekl, jak se tam s Davidem, jak jste se měli a co jste všechno zažili. Takže kluci, moc vás zdravím, užijte si to a snad vám Scatman udělá radost.

0: Jsme tady s dalším Juboxovým přáním a tentokrát ho budu plnit Krolimu, kterého mám na drátě. Kroli, ahoj, já tě zdravím.
1: Dobrý večer, dobré ráno, Katarino.
0: Jak se máš?
1: Výborně v práci.
0: Výborně v práci, tak Kroli, abych ti to zkrátila, tu práci. Co budeme hrát?
1: Ale necháme si zahrát něco jiného, co mám ve zvyku, Hudku Vondráčkovou.
0: Vondrajdu, dobře, tak jo. Ty jsi vybral písničku Vítr. Komu ji chceš věnovat?
1: Ale nechal by se to zahrát jako vždycky pro kluky z Bentovy Trans. A pro kluka, který jede na zlým, který si dělal srandu, že si musí naložit trochu víc, aby ho nespouklo.
0: Dobře, tak jo, hele, mám to tady nachystaný. Ráda jsem tě, Kroli, slyšela, přeju ti hezkou noc a někdy zase tady na kysu. Měj se, ahoj.
1: Já děkuju, čau.
0: Čau.

0: studia.
1: Prospánek. Kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. To vše ve více než 60 prodejnách po celé České republice a také na www.prospánek.cz.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Tak zatím nám to kysáci krásně utíká. Máme tady poslední jukeboxové přání další hodinky a prostor dostane Martin.
2: Ahoj kačí, tady Martin. Prosím tě, zahrál, abys nám tam nějakou písničku od třeba od Vanilla Ice, Ice Ice Baby, a bylo by to pro fotbalisty Malý Kopaný, kterým se bohužel nepodařilo postoupit do semifinále, a ať si nedělají z toho nic, nevěší hlavu a příští rok se to vynahradí na mistrovství světa. Ahoj Martin.
1: Bodejte, to je jenom sport.
0: Radio Kiss.

0: Dvě hodiny ráno, Rádio Kiss ve vašich uších a Katka brzo bohatá za mikrofonem. Já vám přeju kysáci krásnou noc, jdeme do další hočky.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.